Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Ostravské rozhlasové studio OP1, u mixážního pultu, přehrávačů a záznamového počítače mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor pořadu Jirka Tieftrunk. Ano, jsme tu, abychom vám opět nabídli oldies, bude to dnes hlavně na posluchačská přání. Na úvod britská singlová dvojka přesně před 46 lety, studiová parta Typically Tropical Barbados.
1: Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

O týden později se podle New Musical Expressu stal tento letní hit v roce 1975 jedničkou, a to na 2 týdny. Pokud jde o plnění přání panu Jiřímu Kostelňákovi z Opavy, mám tu posledního, kterého jsem mu slíbil, bouřliváka Eskeritu. Byl to zpěvák a pianista, k nahrávání se dostal v roce 1958. Vybral jsem Rockin' the Joint a Believe Me When I Say Rock and Roll is Here to Stay.

Eskerita vlastním jménem SQ Reader Junior na vinylových deskách nikdy nebodoval. Přesto je dodnes fandy rock'n'rollu oblíben a vydáván na CDčkách. Ze svého alba z roku 1959 zaspíval Věřte mi, když říkám, že rock'n'roll je tu s námi napořád. A až teď si uvědomuji, že lépe než touto písní jsem asi probírku rock'n'rollových zpěváků podle vkusu pana Jiřího zakončit nemohl.

Eva Kostolányová zaspívala na přání pana Jiřího Krpaty. Chtěla slyšet Prima Panoptikum z její LP desky z roku 1973. Je to první píseň na A straně. Původně Middle of the Road, k tomu text Zora Laurince, už jsem ty nahrávky porovnával. Do dvojice jsem vybral také předělávku, má název Mávnutím. Podle stopáže soudím, že je to jedna z nejkratších písniček v bývalém Československu. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z Černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

V prvním porovnávání zůstávám na Slovensku. Dušan Gruň zaspíval starý song. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Miloš Láník, vydal opus v roce 1973. Pokud jde o zahraničního autora hudby, je na singlu chyba. Melodie je to ale známá, takže nebyl problém poznat hit My Special Prayer a vybrat pro srovnání nahrávku Percyho Sledge, bodující na singlu v roce 1969.

Percy Sledge naspíval My Special Prayer už v roce 1967 na své třetí album, ale na singlové vydání doma ve státech si musel 2 roky počkat. Z těch Spojených států dostávám občas od fanoušků Oldies zajímavý tip, co zahrát. Tentokrát to bylo formou dotazu, jestli mají posluchači tohoto pořadu povědomí o úspěšné kanadské zpěvačce, skladatelce, hudebnici a malířce Joni Mitchell.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, to je protest song Big Yellow Taxi, který se v roce 1970 dostal do 7. desítky horké stovky. Joni v něm vyjadřuje obavu, aby se z měst nestala betonová džungle a stromy nebyly jen v muzeích, a vyzývá farmáře, aby nepoužívali DDT. Ta druhá, to je bodující rocková písnička z roku 1973 o setkání popíjejícího muže a lehké ženy v hotelové hale.

To byla napsání před 14 dny slíbená druhá strana singlu Ivety Simonové z roku 1967. Zaspívala za doprovodu Vlachovy kapely Věřím dál, autorem textu je Karel Kozel. Je to původně stará italská píseň Tornerai z roku 1936, francouzská verze má název J'attendrai, německy se zpívá Komm zurück, anglickou nahrávku známe jako I'll be yours. Vybral jsem Joni James. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem. Možná jste si řekli, no jo, zase vybral Američanku. Ale mně se právě tato verze líbí, snad vás uspokojilo alespoň to, že zpívala dvojazyčně. Pokud jde o další přání, mám tu ještě jeden typ z Kanady, a to skupinu The Guess Who. Shakin' All Over nabízet nebudu, to radši zařadím originál. Mám tu jako první kousek No Time, ročník 1969.

Jiří Štědroň zaspíval za podpory sboru a Brmova orchestru Že nespí, singl je z roku 1967. Pokud jde o jméno zahraničního autora hudby, Suprafon se jako tehdy mnohokrát mýlil a neuvedl na etiketu ani původní název. Je to sice komplikace, ale ne taková, aby identifikaci znemožnila. Zaoceánský hit Mr. Lonely uslyšíte v podání Bobbyho Wintona, byla to jeho čtvrtá singlová jednička.

Bobby Vinton nejen zpíval, ale také komponoval a občas se objevil ve filmu. Letos je mu 86 let a je-li ještě aktivní, to nevím. Vracím se k Eskeritovi, jeho poznávacím znamením byly tmavé brýle a vysoký účes pomocí paruky. Ovlivnil a učil prý Little Richarda, který ho pak v úspěšnosti na hudební scéně předběhl. Z Eskeritova repertoáru vybírám ještě You Can't Pull Me Down.

Na závěr zopakuji svou stálou nabídku. O instrumentálky si můžete psát číslem od 1 do 580, kromě toho samozřejmě i o jiné oldies a také o pomoc při identifikaci nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Do třetice budou také The Guess Who, rocková klasika American Woman. Opatrujte se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Jaké je léto?
2: Krásné.
1: Jo?
2: Ano.
1: Proč?
2: Protože je vedro a miluji vedro.
1: Fakt?
2: No strašně.
1: Jak moc?
2: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
0: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici, ano. Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že a ona vlastně nestárne, ona nestárne, ona pořád stejná vlastně, to je úžasné. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavné dětské televizní kabarety, já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval, byly to fajn. Prýma lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia si pořád drží, ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano, taková, ano. Tím účesem a tak ano, ještě jednou je to nejlepší. Ano. A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kdy se taky slavili jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka, ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro, uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik,
3: 16 generálních ředitelů, představte si.
2: Kde je jim
3: si.
2: Konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, rozhlas umí bílou nasvítit, proto ji máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje, květinou. Prostě ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano. A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala jako důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brejle, takhle si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale ano, tak ano. Na to jsem se musela
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: No, fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo, samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdybyste poprvé jel metrem, pamatujete si to?
1: No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce, možná, že i ten den té druhé trasy, tady byl. To byla ta trasa C, byla druhá, myslím, že.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem jel snad, tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel. Někam jsem jel, někam za cílem, ano. Takže jsem jel tím Ačkem. Tak to je.
0: No, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No, prostě v podstatě jo. Ano, tak to bylo, no.
0: V podstatě jo. A to Bčko do divadla to stavili až
1: no, jako poslední. No, já jezdím tramvajem a já jezdím většinou 22. Mě totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22. Jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxíkem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde jenom budaka, vole, a takhle tam na to. To nemám chuť poslouchat tohle, že v 11 večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc. Já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce, jenom si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, 76 let, jo, tak jezdím zdarma. Tak on řízenek, no prosím vás, já jsem už dávno. Božko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil. Já už jsem vlastně 10 let nebo kolik za darmo. A je, ježišmarja, tak to byl jeden den. A druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí. Stál jsem, že jo. A teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj. Že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že? A řval to, že starýho pana Lábu se říkám, drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil sednout samozřejmě, ale to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovu, i když nám chodí naživo, ale dnes je to proto, že slaví své osmdesátiny. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasat kolegů. A nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem řekněme Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, založení Říma. To je ta druhá varianta, B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04 a nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus. Patrik Rozehnal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozehnal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, vy jste dostal v víkendu nějakou cenu
5: jo,
4: na nějakém festivalu.
5: Sobotu, ano, v Uherském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc. Přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, jste ze Přerovodí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tom sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo jenom nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako, místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: No, je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka.
6: Tak, oni,
5: nevím.
6: Ale je to, že dala požilovat vozrát a to mají v jednom velkém městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Lábuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, a upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost?
5: Ano, absolutní nedovednost.
3: Toho si všímají kolegové a o tom rádi vypráví,
5: ano,
3: co všechno
5: ano,
3: nejde. Ano. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondra Utelsnu a samozřejmě se přimlouvám za Slavský.
3: Dobře, tak jo, píšeme i bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem. Aha. Takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, aha, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
0: Humoriáda.
3: Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky. Jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorná. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický. A já jsem myslel, to byl nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pán. A když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta. Říkám, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal. Že? Takže to bylo krásný.
3: A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, Vlastimil Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek. No prostě řada jich byla, že jo, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a rád, protože televize jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty čerby na pokračování Karla Hegera, Farniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty a doma jsem vzal hrnec, jsem si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezny.
3: To jste používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to bylo mimo, to vás bude asi ten si vymýšlel. Ale opravdu takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený a proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasových hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako, najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Bude to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi točil takovej seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivý, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal, pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadéry, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ní musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrotaček soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no teď já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? Pa, maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? Pa. No, tak manželka agonie. Tchyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazili u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřího Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské viole a v divadle Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Že to mám strašně rád, ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která se mi docela líbila. Bylo to nějaký vesnici večer, takhle, za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam v té vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou, znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové. No a teď skončila ta báseň, lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, Arno, jsem ještě pivo, takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělka velká pojezdě, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedli z míry, že jo? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, tohle v Lidové škole u mě, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáze, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel, americký, psali povídky. Tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta první byla, mami, pro co už jiný jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, to bylo. Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína, to bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoliv básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílej SMSky Humor mezera Ačko. B na číslo 90 011 04.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmetaný seriál Tůč Hořovi.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu, nejen teda českého zpusu, že on recituje básně, i pana básníka Mirko Žíla.
7: No je. Ano.
6: Jo, takže, je, takže jenom ten, tak děkuju zdravím.
7: Děkuji za pozornost, ano, je to hezké. Hilbino radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovém hezkém představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takové hezké představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhý nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles. No. Ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Chtěl zpívat. Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No. A vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?
10: Jaký Benjo?
9: Nedovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
10: No my Benjo nemáme tady.
9: Tak jak můžeš zpívat písničku od Mládka?
10: A teď jsou tady dva orchestry, který tě doprovodí, to ti nestačí.
9: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
10: No moment, no tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
9: Máte smůlu, no.
10: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko. Ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
9: No prosím.
10: Ale ne jako Jiří Krampo. Ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
9: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že budou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházku vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
10: Moment. Ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ti dva imitovaní, pan pěvec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
7: Ne, musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pěvce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pěvec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypraveč pěvec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč, pryč, pryč, pryč, pryč. Jako když vypustí tam mé duši na kole, jo, nebo na duši na nějakým nákladním autě. A po každý srdce tohle řekl, jo, je to všecko pryč, pryč, pryč, pryč, pryč.
3: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit to, aby do toho šel,
7: no, to
3: nebo
7: trvalo.
3: S někým hrál.
7: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála. To, já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televize. A za chvilku plačící odcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra, druhá, za pět minut zase, já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval. Já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina. Jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pěvec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pěvec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
3: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem, Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, ještě její závěr je před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta, pana Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, vám oběma přeje posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
5: Děkuji a mějte se krásně.
6: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa. Ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně.
7: No.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježišmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne.
8: Víte?
7: Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
8: Vy jste myslel vaší daně.
7: Naše daně,
8: Ano, ano. Tak to jsme si dostali.
7: No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to tu jedničku na slavě si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhle tom

0: napřed brigádičku, než dostane ten čip. Ale...
1: Paní Mrášková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není, no, samozřejmě. No,
0: to mě podržte.
1: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
0: Z koule.
1: Z koule, jako z paměti, jo?
0: Ne, z koule jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo? A vy, já vidím vaši budoucnost, to je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No helejte, fešák.
1: To říkají to o mně, no.
0: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
1: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondiáka v rodině.
0: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helejte, no to tady.
1: Ukažte mi to.
0: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
1: ale jo? Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. No. Ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondiák v naší rodině, já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
0: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
1: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
0: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu věžbu, no to není moc.
1: 500? Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
0: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
1: Počkejte, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
0: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. Humoriáda.
2: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
3: Mám co taky.
2: A libujte si ve vedrech.
3: No, dělám, co můžu.
2: Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová, ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večer.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Za první pololetí projelo kolem Baťova kanálu na 100 000 cyklistů. Zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. Pravidelně se vracel na Valašsko. V centru Brna dnes slavnostně zakončí své studium absolventi Univerzity obrany. Dnes bude slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblačností a nejvyšší teploty dosáhnou na 37 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Na cyklostezkách ve Zlínském kraji projeli za první půl rok 100 000 cyklistů. Vypovídají o tom data ze sčítání kolem tras. Rostoucí oblibu cyklistiky v kraji potvrzuje i manažer centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
2: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci.
0: Zlínský kraj nabízí cyklistům 2227 kilometrů značených cyklotras, 260 kilometrů cyklostezek a na 21 kilometrů trailových a bikeparkových tratí. Irský zpěvák Glenn Hansard včera zemřel při dopravní nehodě. Do Česka jezdil 25 let. Oscara dostal za píseň Falling Slowly z filmu Once, kterou naspíval s Markétou Irglovou. Zpěvák se často vracel taky na Valašsko a znal se tam s řadou muzikantů. Jednou z nich je zpěvačka Lucie Redlová z Valašského Meziříčí, která si s ním Oscarovou píseň zaspívala i na koncertě.
3: Byl tam sám jenom s basákem a na konci prostě říkal, jestli tady není tady nějaké děvče, co by si rádo zaspívalo Falling Slowly, co to nějak umí. A já jsem to uměla a jsem děvče takové odvážné, tak jsem vlítla na pódium. Teď jsem za to teda moc ráda, no.
0: Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech, a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
0: Slavnostním vyřazením dnes na náměstí Svobody v Brně ukončí své studium letošní absolventi Univerzity obrany. Jsou jich zhruba 200. Hlavním bodem programu bude pasování absolventů. Následovat bude slavnostní pochod a přelet helikoptér. Kvůli nedávné nehodě vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou, ale poletí jiné stroje, potvrzuje mluvčí univerzity Michal Šmiraus.
5: Podle aktuálního plánu by se měl přelet vrtulníků během čtvrtečního slavnostního vyřazení uskutečnit. Původně avizované vrtulníky UH-1Y Venom nakonec nahradí dva stroje MI-171EŠ. V tuto chvíli se tedy s přeletem počítá, jeho provedení ale bude záviset na aktuálním počasí a provozních podmínkách.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes očekávejte hlavně slunečno s tropickými teplotami a oblačnost bude převážně jasná nebo skoro jasná. Aktuálně se teploty pohybují mezi 22 a 13 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak budou 33 až 37 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po cestách ve Zlínském kraji se aktuálně projíždí podle dopravních serverů bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Podle toho, jak se dívám na údaje měřících stanic, tropická noc neproběhla, i když jsme se v mnoha případech tomuto parametru přiblížili. Každopádně dnešek zařadíme mezi nadprůměrně teplé, lépe řečeno horké dny. Vítám vás, milí posluchači, u vstávání do čtvrtku. Dnes je 30. července, svátek oslaví Bořivojové, A za chvíli si nabídneme i malou výseč zajímavé historie, když uvedu pravidelné kalendárium. Teď už posílám na pohodový start písničku Mira Žbirky. Je 5 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ranní pozdravy posílá svým probuzeným posluchačům Český rozhlas Zlín. Dnes je čtvrtek 30. července. Nahlédneme do kalendária. V roce 1419 došlo k první pražské defenestraci. Je považována za počátek husitských válek. V kostele Panny Marie Sněžné tehdy horlivě proti mocným kázal Jan Želivský. Následně přivedl husitské procesí k novoměstské radnici a vyzval konšele, aby propustili vězněné stoupence učení mistra Jana Husa. Konšele se lidem vysmáli, rozzuřený dav proto vtrhl na radnici a vyházel konšele z okna. Před 96 lety skončilo první mistrovství světa ve fotbale. Konalo se v Uruguayi a vyhráli domácí. Z Evropy pak dorazili jenom 4 týmy, ostatní totiž odradila daleká cesta a nezvyklé klima. V roce 1459 přijel na slavnostním průvodu do Brna císař Fridrich III. Prohlásil Jiřího z Kunštátu a Poděbrad za krále a přijal od něj slib věrnosti. Nejstaršího Jiříkova syna Viktorina vyzdvihl mezi říšská knížata. 80. narozeniny dnes oslaví režisér Karel Fuksa. Kromě jiného je například autorem řady pořadů, dokumentujících lidové tradice jihovýchodní Moravy. Stojí za dokumenty připomínající folklorní osobnosti, jako jsou Slávek Volavý nebo Vlasta Gricová. K narozeninám blahopřejeme. Jednou větou rok 1950 tehdy byla otevřena hvězdárna Vsetín. Dnes je to přesně 60 let, kdy začala stavba horského hotelu s vysílačem Ještět. Tehdy si vyžádala náklady 64 milionů korun. Za neobvyklé řešení byla oceněna Mezinárodní unií architektů. A v roce 1971 překonal proslulý plavec a otužilec František Venclovský kanál La Manche. Tento rodák z Lipníku nad Bečvou byl vůbec prvním Čechem, který dokázal úžinu mezi Francií a Británií pokořit.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Královna popu, jak se říká Madoně, nás teď zavede 40 let zpátky, když vydala album True Blue. Jako hlavní single tenkrát zafungovala písnička Open Your Heart. Bylo z toho nakonec už páté umístění na první pozici amerického žebříčku.

0: Před minutou bylo 17:15. Dobré čtvrteční ráno. Projdeme si počasí, podle meteorologů nás čekají žhavé letní dny, kam až se dostanou maximální teploty a co uvidíme na obloze, proberu v krátké předpovědi.
1: Počasí.
0: Začíná branným stavem Zlínského kraje. 17 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Vizovicích, Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 20 stupňů vidím v Holešově a ve Strání. 19 stupňů hlásí Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy. 13 stupňů je momentálně v Hošťálkové, ve Štítné nad Bláří a ve Velkých Karlovicích. Zlín prozatím vede z 22 stupni. Bojkovice uvádějí 18, Vsetín a Valašská Sednice 15 stupňů. Horní Bečva 16. Dnes očekávejme, ta předpověď je velmi stručná, jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 34 až 37, na Valašsku kolem 33 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní vítr, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Dobré až velmi dobré jsou a zůstanou rozptylové podmínky. Biozátěž vzhledem k teplotám vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se budeme věnovat želvám. A to už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Na pohovku Jošky Kubáníka usedne v sobotu po 17. hodině šarmantní a vtipná herečka Chantal Poulain a dozvíte se od ní třeba to, které české slovo neumí vyslovit. A v neděli se po 11. potkáte s Ondřejem Brzobohatým, který zavzpomíná na svého tatínka, hrdého Valacha, Radoslava Brzobohatého. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Další zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Pro Zlínský kraj dnes platí výstraha před extrémními teplotami, vyhlásil ji Český hydrometeorologický ústav. Horko může znamenat zvýšenou zátěž pro člověka a nebezpečí přehřátí. Lidé by proto měli dodržovat pitný režim a omezit venkovní aktivity. Výstraha platí minimálně do zítřka, tedy pátku 31. července. Kroměřížské technické služby pokračují v obnově vozového parku. Pořídili 3 dodávky s pohonem na elektřinu za 2,8 milionu korun, kdy téměř 1,2 milionu z částky pokryla evropská dotace. Do Kroměříže také dorazil druhý ze 4 elektrobusů, který bude sloužit v městské hromadné dopravě. V Česku chybí léky pro ženy po operaci rakoviny prsu s účinnou látkou tamoxifen. Používá se na odstranění možných zbytků nádorových buněk. Státní ústav pro kontrolu léčiv zajistil náhradní dodávku asi 1000 balení. Ročně se u nás ale spotřebuje asi 40 000 krabiček tohoto léku. Pro zhruba 10% pacientek je přitom podle onkologů nenahraditelný. Ženy, které ho nemůžou sehnat, by se co nejdříve měly poradit se svým onkologem. Obří požár na jihozápadě Francie se podle tamních úřadů zatím nerozšířil, a to i přesto, že vlna veder a vítr zkomplikovaly hašení. Na místo dorazily posily, s ohněm už bojuje přes 3300 hasičů. V našem regionu dnes očekávejte hlavně slunečno s tropickými teplotami a oblačnost bude převážně jasná nebo skoro jasná. Aktuálně se teploty pohybují mezi 20 a 13 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak budou na hodnotách 33 až 37 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý během dne mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Nudíte se? Medvídka mívala si raději nepořizujte. Tento invazní druh dokáže napáchat významné škody v chráněných územích. Na jihu Moravy potvrdili jeho výskyt fotopasti v chráněné krajinné oblasti Soutok i v Národním parku Podyjí. Tam v srpnu mívali čeká odchyt, více už za chvíli v reportáži. Teď je půl šesté a tři minuty.

0: Roztomilé zvířátko, které ale znamená hrozbu pro biodiverzitu. Řeč je o invazním mývalu severním. Jeho výskyt v chráněné krajinné oblasti Soutok nedávno potvrdila fotopast ochranářů. Mývala na jihu Moravy letos zaznamenali i v Národním parku Podyjí, tam už mají plán, jak se nezvaného návštěvníka zbavit.
1: Mývala severního tady v Suťových polích Národního parku Podyjí ochranáři objevili letos v únoru náhodou, vysvětluje Zdeněk Mačát ze správy parku.
2: Nedaleko tady odsud se nám podařilo zachytit na fotopastech dva jedince, kteří procházeli územím.
1: Ukazuje Zdeněk Mačát směrem k lokalitě zvané Brajtava, nedaleko Vranova nad Dýjí. Mýval severní je invazní druh, dostal se k nám ve 30. letech minulého století z Ameriky a znamená problém jak pro místní zvířata, tak i rostliny.
2: Je to zvíře, které je invazní a adaptovalo se na naši krajinu, na naše prostředí. Loví v podstatě cokoliv od ptáků hnízdících na zemi, ale i ptáků hnízdících ve stromech. Je to predátor obojživelníků plazů, třeba užovky stromové. Ta bohatost druhů, ta diverzita v Podyjí je tak velká, že tady tou jeho kořistí se může stát prakticky cokoliv.
1: Přirozeného predátora v Podyjí mýval nemá. Jedním z nich může být vlk a i když se v Podyjí vyskytl, stabilní smečka tu zatím není. Ochranáři proto ve spolupráci s rakouskými kolegy z Národního parku Tajatal připravují odchyt mývalů. Příští měsíc společně na zvířata nastraží 20 živolovných pastí.
2: Potom odchytu je bohužel čeká smrt, ale tak to s invazními druhy chodí a není možné je přesouvat na jiné místo do zoologických zahrad. To prostě nejde, to zvíře je přemnožené třeba v západní Evropě a jiná možnost, než ho takhle zlikvidovat, prostě není.
1: Mývala letos několikrát zachytili i fotopasti v chráněné krajinné oblasti Soutok, níže potoku řeky Dyje. Naposledy před několika týdny. Podle Rudolfa Jurečka ze správy HKO ale zatím nejde o stabilní populaci.
3: Ak by se to ukázalo, že někde se ta populácia zahustí, alebo že se někde usadí ten mýval, že máme nějakou rodinu nasnímanou mláďata, a hrozí, že sa tam tá populácia rozvinie, tak v tých úvodných fázach je vždy jednoduchšie to riešiť, ako už potom riešiť, keď tu máte stabilnú populáciu.
1: Podľa Jurečka by v takovém prípade dával smysel odlov mývalú ve spolupráci s myslivci, prípadne i odchyt ako v Národním parku Podyjí. Šimon Franc, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 6:15, léto pokračuje a v dalších dnech nám teplotně ukáže svou sílu naplno. Aktuální předpověď nám to potvrdí, ještě se ale nejdřív podívám na ranní údaje měřících stanic.
1: Počasí.
0: 17 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Vizovicích, v Luhačovicích, dál taky ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm.

0: mírný jižní vítr, rychlost 2 až 5 metrů za sekundu. U toho máme dobré až velmi dobré rozptylové podmínky, měly by takové zůstat po celý den, biozátěž vysoká vzhledem k teplotám 3.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno si přejeme do čtvrtku 30. července. Taky dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvačka Helena Vondráčková. Dozvíme se například i to, jak vzpomíná na pohádku Šíleně smutná princezna. Podívá se na ní někdy?
1: To je fenomén, že?
2: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že je v programu?
1: Jo, ne teda, že bych jako se

0: koukala na sebe, obdivně to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak, a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka, a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
1: Celý rozhovor s Helenou Vondráčkovou si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy už chystá Lukáš, jeho čerstvé informace nabídneme přesně v 6 hodin, to znamená za 8 minut. Teď to budou ještě písničky Petra Kotvalda a Miroslava Donutila. Dobré čtvrteční ráno.

0: které si zaspíváte.
1: Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

báječný mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Krhové na Vsetínsku chtějí rychlejší opravu potoka po povodních. V Sazovicích nad Zlínsku mají novou fotovoltaiku. Zájemci o studium na vysoké škole můžou ještě na některé fakulty posílat přihlášky. Dnes bude slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a největší teploty dosáhnou na 37 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Lidé v Krhové na Vsetínsku podepisují petici kvůli špatnému stavu místního potoka. Povodně poškodili opěrné zdi i kamennou dlažbu a koryto zanesly nánosy. Obec ho ale opravit nemůže, protože tok spravují Lesy České republiky. Jak daleko jsou přípravy, říká mluvčí ČESu Lesů České republiky Eva Jouklova.
3: Nyní čekáme na projektovou dokumentaci týkající se odstranění nánosů v korytě potoka v Krhové, opravy opěrných zdí a kamenných dlažeb. Pak požádáme o dotaci a následně vybereme zhotovitele stavby. Termín zahájení realizace projektu ještě neznáme.
2: Instalaci nové fotovoltaiky za necelé 2 miliony korun dokončili v Sazovicích na Zlínsku, a to na střeše místní základní a mateřské školy. Obec na realizaci projektu získala dotaci ve výši téměř 800 tisíc korun. Pokračuje nezávislá starostka obce Michaela Vajdíková.
4: Fotovoltaika přinese významnou úsporu nákladů za energie, také větší energetickou soběstačnost a šetrnější přístup k životnímu prostředí. Ušetřené finanční prostředky tedy budeme moci využít na další investice a zlepšování podmínek v naší obci.
2: Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí ČVUT, Masarykova anebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci měsíce. Některé pokračují i v září.
5: Odlišné podmínky dalších škol přijímacího řízení se netýkají jen termínu podání přihlášek.
6: Podmínky pro přijetí se liší podle fakulty i vybraného oboru. Nelze tedy jednotně říci, například termín přijímací zkoušky.
5: Vysvětluje mluvčí Karlovy univerzity Šárka Bukvajová, proč je nejlepší hledat všechny informace na webových stránkách jednotlivých škol nebo fakult. Jak zájemci pozdější termíny využívají, přibližuje za Vysokou školu Báňskou v Ostravě mluvčí Jiří Šíma.
7: V loňském roce tvořily přihlášky ve druhém kole přibližně 20% počtu přihlášek z prvního kola. Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%.
5: Protože se prý ale uchazeči hlásí až na poslední chvíli, čísla se budou ještě pravděpodobně měnit. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: České hokejistky v Chomutově zahájily přípravu na novou sezónu, ve které je v listopadu čeká mistrovství světa v Dánsku. Do něj půjde tým pod vedením nového kouče, Američana Briana Idalského. Toho způsobení v zámoří zná útočnice Tereza Vanišová.
8: Proti Brianovi nic nemám a myslím, že máme dobrý vztah. Já jsem byla jako spokojená ve Vancouveru, takže dobrý. Není až tak jako přísný trenér, jak vypadá, a že spíš jako emocionálně i dost otevřený.
1: Počasí.
2: Dnes očekávejte ve Zlínském kraji hlavně slunečno s tropickými teplotami a s převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Aktuální teploty se pohybují mezi 20 a 13 stupni. Dnešní teploty v maximech pak naměříme kolem 33 až 37 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Podle dopravních serverů se aktuálně projíždí Zlínským krajem bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Slunce peče, déšť poteče, to nám říká dnešní pranostika, ale vyplní se jenom z první části. Zdravím vás, milí posluchači, na startu 30. července, který nám pořádně zažhaví. Dnes je čtvrtek, svátek oslaví muži jménem Bořivoj. To máme stav kalendáře, pohodu vstávání a dobré ráno přeje od mikrofonu Petr Uhřík. Teď máme 6 hodin a 5 minut. Posílám nestárnoucí písničku Václava Neckáře. Hned po ní nabídnu historii v dalších zajímavých souvislostech, když projdu pravidelným kalendářem.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Ranní pozdravy posílá svým probuzeným posluchačům Český rozhlas Zlín. Dnes je čtvrtek 30. července. Nahlédneme do kalendária. V roce 1419 došlo k první pražské defenestraci. Je považována za počátek husitských válek. V kostele Panny Marie Sněžné tehdy horlivě proti mocným kázal Jan Želivský. Následně přivedl husitské procesí k novoměstské radnici a vyzval konšele, aby propustili vězněné stoupence učení mistra Jana Husa. Konšele se lidem vysmáli, rozzuřený dav proto vtrhl na radnici a vyházel konšele z okna. Před 96 lety skončilo první mistrovství světa ve fotbale. Konalo se v Uruguayi a vyhráli domácí. Z Evropy pak dorazili jenom 4 týmy, ostatní totiž odradila daleká cesta a nezvyklé klima. V roce 1459 přijel ve slavnostním průvodu do Brna císař Fridrich III. Prohlásil Jiřího z Kunštátu a Poděbrad za krále a přijal od něj slib věrnosti. Nejstaršího Jiříkova syna Viktorina vyzdvihl meziříšská knížata. 80. narozeniny dnes oslaví režisér Karel Fuksa. Kromě jiného je například autorem řady pořadů, dokumentujících lidové tradice jihovýchodní Moravy. Stojí za dokumenty připomínající folklorní osobnosti, jako jsou Slávek Volavý nebo Vlasta Gricová. Jednou větou rok 1950 tehdy byla otevřena hvězdárna Vsetín. Dnes je to přesně 60 let, kdy začala stavba horského hotelu s vysílačem Ještět. Tehdy si vyžádala náklady 64 milionů korun. Za neobvyklé řešení byla oceněna Mezinárodní unií architektů. A v roce 1971 překonal proslulý plavec a otužilec František Venclovský kanál La Manche. Tento rodák z Lipníku nad Bečvou byl vůbec prvním Čechem, který dokázal úžinu mezi Francií a Británií pokořit. Po kalendáriu vzpomeneme na další zajímavou osobnost. 25 let jezdil do Česka a na Valašsku si našel kamarády mezi muzikanty. Na tragicky zesnulého irského zpěváka Glena Hansarda vzpomíná i zpěvačka Lucie Redlová z Valašského Meziříčí. Už za chvíli v reportáži Gabriel Hickl.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Zajdeme do světa filmu. Phil Collins nám připomene rok 84. Tehdy nám předvedl baladu patřící do snímku s názvem Proti všem očekáváním, volně přeloženo do češtiny. Jednička v hitparádě americké, kanadské, norské a spoustě dalších.

0: Irský zpěvák Glenn Hansard, který včera zemřel při dopravní nehodě, jezdil do Česka 25 let. Nejprve s kapelou The Frames, později také jako solový hudebník. Díky spolupráci s Markétou Irglovou, se kterou získal Oscara za píseň Falling Slowly, se často vracel také na Valašsko. Znal se s řadou místních muzikantů a blízko k němu byla i zpěvačka Lucie Redlová.
1: Hráli v Sokolovně před Hňágou a já jsem tam byla. Byla jsem i u toho momentu, kdy vytáhl Markétu Irglovou zpívat na pódium, takže tam jsem ho viděla poprvé jako divačka.
2: Vzpomíná na své první setkání s Glennem Hansardem zpěvačka Lucie Redlová. Od té doby se viděli na různých festivalech, ale nejčastěji ve Valašském Meziříčí.
1: Kdysi dávno, tak jsme skončili prostě tam v nějakém baru, kde on naházel do jukeboxu všechny drobné, co jsme měli, a naházel tam celou desku Pink Floydu, Wish You Were Here, kterou jsme prostě přespívali od začátku až do konce, včetně všech kytarových sol, strašně jsme se u toho nachechtali. A hrozně mě potěšilo, že vždycky potom, když jsme se viděli třeba po pár letech, jo, někde, tak vždycky na to vzpomínal a vždycky nějaké jsme se tam zanotovali ty Floydy.
2: Zpěvačku Lucii Redlovou jsem zastihla na festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou, které bylo dalším místem, kde se potkávali.
1: A taky si to tady hrozně oblíbil, hrával tady na zámku, na té hlavní scéně. A tady je taková tradice, že potom se v noci vždycky večer jde k ohni do kempu, sejdou se tam lidi s kytarama, jo, normální prostě večírek, a tam nejednou jako s náma skončil a prostě normálně se hrálo, jamovalo.
2: Jedním z největších zážitků pro Lucie bylo, když si s ním mohla společně zaspívat.
1: Když tu hrál na nádvoří zámku a na konci říkal, jestli není tady nějaké děvče, co by si rádo zaspívalo Falling Slowly, co to nějak umí. A já jsem to uměla a jsem děvče takové odvážné, tak jsem vlítla na pódium. Teď jsem za to teda moc ráda, no.
2: Lucie Redlová má i hodně osobní vzpomínku.
1: Asi to klidně řeknu veřejně, my jsme tam byli s přítelem, s kterým v podstatě jsme jako od minulého léta, a prostě jsme tam hráli, zpívali, a najednou on se na nás podíval a říkal, já vás oddám. Normálně já nevím, co to popadlo, prostě ve 4 ráno, tam začal organizovat svatbu. Teďka prostě poblíž byla nějaká popelnice taková na ten bioodpad, někdo ji otevřel a vylovil z ní nějakou prostě polosmradlavou vyhozenou kytku. Ona tam jakože oddal, jo, a byla to strašná sranda. Ježíš, my jsme se tak nachechtali a já jsem tak strašně šťastná, že mám z toho aspoň nějaké právě fotky a nějaké videa. Tak oddával nás Glenn Hansard, no, kdo to má, že?
2: Po veselých historkách, ale přichází velký smutek.
1: No, jako jsem z toho na měko, no. Je to velký šok prostě.
2: Říká Lucie Redlová, která přiblížila své vzpomínky na Glenna Hansarda. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
4: Jak by své letošní sté narozeniny oslavil na letní filmové škole v Uherském Hradišti spisovatel Ludvík Vaculík? Prý lidovou písní Ve sklípku s přáteli. Zaznělo na besedě ve stanu Českého rozhlasu na letní filmové škole, kam jsem si pozvala spisovatelova syna Jana Vaculíka a režiséra Břetislava Rychlíka. O čem všem jsme si povídali, uslyšíte i vy v záznamu besedy už 30. července. K poslechu zve Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.

0: Za 9 minut bude 6:30. Na řadu se dostávají informace, které nám přiblíží další průběh léta. Podrobnou předpověď počasí má pro nás připravenou meteorolog Mojmír Martan. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Když se na úvod podíváme na dnešní ráno ve Zlínském kraji, jaké nabídnete hodnocení?
1: Tak ráno je slunečné, bez oblaků a teploměry, teploty jsou v širokém rozmezí od 13 do 24 stupňů.
0: Datum 30. července bude v celkovém pohledu, předpokládám, typicky letní. Jaký průběh máme tedy očekávat až do západu slunce?
1: Tak zůstane jasno nebo maximálně skoro jasno po celý den. Teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Na Valašsku tam bude trošku chladněji, kolem 33. Foukat bude slabý proměnlivý, v průběhu dne přechodně mírný jižní vítr.
0: Myslím si, že víme, jaké číslo v biozátěži, ale potvrďte nám.
1: Je to trojka, vysoká zátěž.
0: Tak, hned se podíváme i na zítřek. Stále platí, že má být pátek nejteplejším dnem celého týdne?
1: Ano, platí to stále. Bude také velice slunečno, jasno nebo skoro jasno. Co se týče nočních teplot, tak na mnoha místech bude noc tropická, minimální teploty 23 až 20 stupňů, pouze v některých údolích mohou teploty klesnout na hodnoty kolem 18 stupňů. No a zítra přes den teploty 35 až 38 stupňů ve svých maximálních hodnotách. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne vítr mírný jižních směrů.
0: Posuneme se k víkendu, jestli extrémní horka alespoň trochu poleví. Naznačte, Mojmíre, prosím, jaké jsou vyhlídky na oba volné dny, tedy sobotu a neděli?
1: Tak sobota přinese trošku více oblačnosti a od západu se na některých místech vyskytnou přehánky nebo bouřky, ale přechodně může být i slunečněji při polojasné nebo skoro jasné obloze. Ranní teploty 23 až 19, odpolední 32 až 36 stupňů. Mírný proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. No a neděle ta by měla být skoro jasná nebo polojasná a toto počasí se bude střídat s oblačnější oblohou. Výjimečně se může odpoledne objevit přehánka nebo bouřka. Ranní teploty 23 až 18, odpolední 29 až 33 stupně a foukat by měl mírný severovýchodní vítr.
0: Zbývá se podívat do archivu a na závěr si ještě rádi poslechneme, jak to bylo s rekordními teplotami 30. července ve Zlínském kraji.
1: Nejtepleji bylo v roce 1994 v Kroměříži a to 36,4 stupně. Nejchladněji v roce 1962 v Brumově Bělnici a tam tehdy teplota poklesla na 2,6 stupňů Celsia.
0: Tak to uzavírá počasí meteorolog Mojmír Martan. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje. Přejeme, ať všichni ta horka zvládneme a vám hezký den, brzy naslyšenou.
1: A děkuji, naslyšenou.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je to Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Otrokovická radnice zaznamenala během června a července zvýšený počet hlášení ohledně nepříjemného zápachu připomínajícího čistírenské kaly a kanalizaci. Radnice nemá oprávnění provádět kontroly v jednotlivých provozech, podněty předává k dalšímu šetření. Pachová zátěž se v Otrokovicích za poslední roky výrazně zlepšila, a to i díky investicím místních podniků do modernizace technologií v řádech desítek milionů korun. Rožnov pod Radhoštěm a Dolní Bečva plánují rozšířit sítě zastávek sdílené dopravy Airbus. Za necelý měsíc od spuštění služby lidé využili téměř 700 jízd a vozy najeli přes 3000 kilometrů. Radnice teď vyzývají obyvatele obou lokalit, aby navrhli místa, kde by nové zastávky mohly vzniknout. Skupina věřících dnes vyráží na třídenní pěší pouť z Lukova u Moravských Budějovic do Staroviček na Hustopečsku. Symbolicky tak propojí rodiště nových českých blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Dva katoličtí kněží jsou první čeští mučedníci komunismu. 90-kilometrovou trasu jdou poutníci 9. rokem. Rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku se hasičům postupně daří stabilizovat. Pod kontrolu ale ještě nemají oheň v provincii Castellón na východním pobřeží země. Plameny tam ničí porost už pátým dnem a hašení komplikuje silný vítr. Dnes očekávejte v našem regionu hlavně slunečno s tropickými teplotami a s převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Aktuální teploty se pohybují mezi 24 a 13 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 33 až 37 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý během dne mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici mezi Holešovem a Hulínem na Kroměřížsku dnes může zdržet provoz oprava krajnic. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na závěr dopravního servisu ještě přidám kousek historie. 30. července v roce 2003 sjel z výrobní linky poslední Volkswagen Brouk. První prototypy byly zhotoveny už v roce 1935, sériová výroba začala o 10 let později. Celkem se vyrobilo přes 21 milionů Brouků. Přeju pohodovou jízdu za volantem a dobré ráno všem posluchačům, kteří se třeba právě probudili. Je 6:30.

0: Půl sedmé, k tomu 9 minut, probouzí vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín. Dnes je čtvrtek 30. července. Dnes končí letní filmová škola v Uherském Hradišti. Ohlédneme se za ní 10 minut před půl osmou s reportérem Michalem Sladkým. Volejbalisty Zlína povede v příští sezóně jako trenér Jaroslav Vlk. Ten před 2 roky získal český titul, bylo to ale v extralize žen. Jak se chystá na návrat k mužům, uslyšíme 10 minut před 8 hodinou. Spisovatel Ludvík Vaculík se narodil v Brumově na Zlínsku před 100 lety. V rozhovoru Markéty Macháčkové na něj zavzpomínali syn Jan a režisér Břetislav Rychlík. Záznam rozhovoru vám pustíme krátce po 11. hodině. No a já se za chvíli budu věnovat počasí, nabídnu aktuální předpověď na 30. červenec.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 6:45 podívejme se na průběh léta. Meteorologické další dny jednoznačně označují, nebo meteorologové označují slovem tropické.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se v našem kraji pohybují mezi 13 a 24 stupni. Předpověď je stručná, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů, na Valašsku kolem 33. Povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní vítr, rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Teď ráno máme krátce i mírně nepříznivé rozptylové podmínky podle posledních zpráv, jinak by dál měly být dobré až velmi dobré. S biozátěží vysokou na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: 84 let se lopatky větrného mlýnu v Nových Dvorech na Novojičínsku ani nepohnuly. Teď se znovu točí, Bílovecké muzeum opravilo složitý systém soukolí a lan. A letos konečně přibyla i speciální brzda. Paradoxně díky ní se do perutí může zase opřít vítr, o tom všem si řekneme už za chvíli víc.

0: Po 84 letech se můžou perutě Větrného mlýna v Nových Dvorech na Novojičínsku opět roztočit. Muzeum v Bílovci opravilo poslední součástku, která k tomu byla zapotřebí. Takže teď už jenom musí foukat správný vítr, anebo se musí najít několik párů hodně silných rukou.
1: Tak máme smůlu. Vítr fouká ze špatné strany. A abychom pohli s perutěmi, na to je nás tady málo. Mlýn se zatím roztočil jenom jednou, a to díky lidské síle. Do perutí tlačil i tatínek malého Matyáše.
2: Vždycky byli tam na levé straně toho mlýnu a rozběhli se a tlačili to. A jsem se bál trochu.
1: Dřevěný mlýn je z roku 1870 a k tomu, aby se mohl točit, chyběla jen speciální mechanická brzda, říká ředitel Bíloveckého muzea Petr Haverland.
3: Když si vyměnili perutě v minulém roce, my jsme mohli mlýn roztočit, ale neuměli jsme ho zastavit. A v letošním roce už díky mechanické brzdě ho umíme i zastavit.
1: Ta brzda je dřevěná z několika částí a objímá takzvané palečné kolo. Když je potřeba otáčení zastavit, brzda se přitiskne a kolo se vře.
4: Tady je vlastně hlavní soukolí mlýna, kde se sype samozřejmě zrní, nebo případně už namletá mouka, protože ono se to třeba mlelo na 12krát, jo, než jste získala požadovaný produkt.
1: Mlynář tady mohl mlít mouku na dvou místech.
3: Samotný mlýn jako takový je jediný svého druhu v České republice, protože má dvojité mlecí složení, to znamená, že má 4 kameny.
1: Mouka se tady ale v současném stavu mlít nedá. Dříve bylo možné mlýn natočit podle větru. To dnes taky nejde, pokračuje Petr Haverland.
3: Problém je v tom, že na tomto mlýně, ale vlastně na všech mlýnech, není nic do pravého úlu. Nic není rovné. Každá ta součástka je trošičku jiná. Každá má svoje místo, svoje pojmenování a všechno souviselo se vším.
1: Pracovníci muzea tak objíždí jiné mlýny v Česku, aby mohli napodobit součástky, které se nedochovaly. Do budoucna by chtělo muzeum určit stáří dvou hlavních a nejtlustších trámů mlýna, takzvaného tatíka a hlavy. Mlynáři je tehdy ukládali na desítky let do země, aby pořádně stvrdly. Jak jsou staré, má odhalit historikům metoda dendrochronologie, která analyzuje letokruhy dřeva. Z Nových Dvorů Natálie Janešková, Český rozhlas.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Účastníci kampaně Už jsou Zlíňák musí o odměnu 10 000 korun požádat město Zlín do zítřka. Řemeslníci zabrání dalšímu chátrání zvonice ve Véskách. Lidé by podle záchranářů ve vedrech neměli přeceňovat své síly. Dnes bude slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a nejvyšší teploty dosáhnou na 37 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. O 10 000 korun za trvalý pobyt ve Zlíně musí účastníci kampaně Už jsou Zlíňák požádat do pátku 31. července. Lidé, co mají na peníze nárok, musí vyplnit žádost a odevzdat ji na zlínskou radnici. Po schválení vyplatí město žadatelům peníze na jejich bankovní účty. Nárok na finanční bonus mají lidé, kteří převedli svou trvalou adresu do Zlína do konce roku 2025. Formulář i podrobné informace jsou dostupné na stránkách města. Zvonici v místní části Uherského Hradiště ve Véskách čeká druhá část oprav. Ta naváže na předchozí práce, které musely být kvůli vzniklým komplikacím přerušeny. Jednalo se především o problémy s nadměrnou vlhkostí zdiva a narušenou statiku objektu. Pokračuje mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
4: Řemeslníci provedou opatření, která zabrání dalšímu chátrání stavby. Součástí prací bude i instalace nových okenic, zajišťujících lepší cirkulaci vzduchu uvnitř objektu a také montáž nových okapových svodů. Zároveň bude připravena elektroinstalace pro možné budoucí osvětlení zvonice, zejména v období adventu.
3: Opravy budou stát 600 000 korun. Hotové by měly být do konce srpna. V Česku pokračuje vlna veder. Podle předpovědi meteorologů můžou dnes odpolední teploty dosáhnout až 38 stupňů Celsia. Větší nápor proto čeká i záchranáře. Výjíždí ke kolapsům, nevolnostem nebo úžehům. Senioři by v nejteplejších částech dne neměli vycházet z domu, dodává mluvčí jihomoravských hasičů Michála Botová.
5: Typickým kolapsem zhorka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehrátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí, kteří třeba přecení svoje síly, hodně sportují, málo pijí a na tom slunci jsou dlouho, nemají pokrývku hlavy a potom skolabují a my k ním jedeme na pomoc.
3: Na českém trhu je nedostatek léků s účinnou látkou tamoxifen, a to přesto, že v úterý dorazilo 1000 balení z Dánska. Lék pomáhá pacientkám po operaci karcinomu prsu mimo jiné ničit možné zbytky nádorových buněk. U části z nich se nedá nahradit jiným přípravkem, vysvětluje ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Marek Svoboda.
6: Ta skupina pacientek, kde se nám ten lék tamoxifen velmi špatně bude nahrazovat, protože by to třeba znamenalo u nich i vypnout jejich ovariální funkce, vlastně zastavit měsíčky, tak ta čítá zhruba 10% pacientek. Ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby i ta druhá skupina, kde se to nahradit dá, tak nemusela být nahrazována, protože nějaké ty náhrady můžou mít nějaké nežádoucí účinky.
3: Výpadky léků začaly už loni. Státu se podařilo zajistit náhradní dodávky, ty ale v červnu skončily.
1: Počasí.
3: Během dneška bude ve Zlínském kraji hlavně slunečno s tropickými teplotami a s převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Aktuální teploty se pohybují mezi 24 a 13 stupni. Dnešní teploty v maximech pak naměříme kolem 33 až 37 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V této chvíli nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní komplikace. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Slunce na obloze, snídaně na stole, prozatím ještě příjemné letní teploty, tak bych viděl současný stav 30. července, do kterého vás, milí posluchači, vítám. S přáním dobrého rána připomínám čtvrtek a zvuk soutěžení v Moravském nářečí. Za chvíli můžete zabojovat o knihu vydavatelství Kazda, dojemný román O cestě do neznáma, hledání sebe sama s názvem Kouzlo islandské noci. Ještě nám zaspívá Aneta Langerová a pak už jdeme s telefony v ruce do akce. Teď je 7 hodin 5 minut. Od mikrofonu zdraví jako obvykle Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin 9 minut, každý pracovní den soutěžíme, hledáme správné odpovědi na otázky, které spadají do oblasti nespisovných výrazů. Teď už je správný čas na další malou zkoušku. Vydavatelství Kazda věnuje za správnou odpověď knihu s názvem Kouzlo islandské noci. Pokud máte, milí posluchači, zájem se projevit, tady je naše telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Moravská nářečí nás i po těch letech, co vás bavíme, soutěží, jak se u nás mluví, překvapují slůvky, nad kterými zůstává někdy rozum stát. Dnešní otázku připravil pan Miloslav Hijanek z Holešova na Kroměřížsku. No a my si hned poslechneme to dnešní zadání. S kým pak? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín, kdo je tam?
2: Dobré ráno, tady posluchačka Anna.
0: Paní posluchačka Anna se pokusí správně odpovědět. No tak jak to uděláme dnes, zítra, když mají být extrémní teploty? Co budeme dělat?
2: Tak ráno zalejeme. Pak zavřeme žaluzky.
0: Ano.
2: A večer půjdeme na procházku s pejskem.
0: A znovu zalejeme potom, až zapadne slunce.
2: Ano, přesně tak.
0: No vidíte, tak a scénář máme celkem jasný. Tak paní Ano. Pojďme k soutěžní otázce. Já ji považuji za těžkou. No, zkusíme to. Pojďme.
3: Chtěl bych se zeptat posluchačů, čemu se u nás ve Všetulích na Holešovsku říkalo klanica.
0: Takže Všetuly, část Holešova a slovo klanica. Co je klanica?
2: Já bych řekla tak na voze... Čím se
0: Pokračujte.
2: Poprosím nápovědy.
0: Pokračujte v té myšlence. Jdete dobře?
2: Když bylo třeba seno, nebo prostě nějaká fůra, tak navrch, nebo boky, že by to... Já bych poprosila nápovědy.
0: Tak jo, tak zeleninová polévka je první nápověda, klika u velkých vrat druhá, anebo opěrné tyče u vozu je třetí nápověda.
2: Tak dávám Cčku.
0: Paní Jano, vy jste na to šla velice správným způsobem, takže já bych vám to uznal, i kdybych ty nápovědy nepoužil, tak si necháme jenom potvrdit.
3: Klanica je součást vozu, opěrné tyče, boku se ty bočnice o to opírají. Můžeme to vidět třeba dneska i na kamionech, který vozí klády.
0: Ale vy jste nám to, paní Jano, popsala v podstatě velice správně. Takže vítězíte v dnešní soutěži.
2: To je vzpomínka z mládí.
0: No, mě ještě napadla taková mírně obměněná varianta slůvka klanica, klekanica, ale to je úplně jiné slovo, trošku hanlivé pro jistý druh žen, je? Se používá taková klekanica. No, tak, ale to jsme jinde. Paní Jano, jste vítězkou v dnešní soutěži, vydržte prosím na telefonu, pošleme vám knížečku, ano?
2: Děkuju a pozdravuju všechny posluchače.
0: Děkuju za ně.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Pustíme si solovku od jednoho z brouků, tedy původních Beatles. George Harrison vydal v roce 87 skvělé album Nine Cloud. No a právě na něm najdeme energický hit, který se s oblibou hraje dodnes.

0: Před minutou bylo 7:45. Projdeme si počasí, podle meteorologů nás čekají opravdu žhavé letní dny, kam se až dostanou maximální teploty a co uvidíme na obloze, proberu v krátké předpovědi.
1: Počasí.
0: Začínám ranním stavem Zlínského kraje, když se teď pohybujeme v rozmezí 15 až 23 stupňů. Celková předpověď je stručná, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 34 až 37, na Valašsku kolem 33 stupňů. Slabý proměnlivý během dne mírný jižní vítr povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno máme krátce i mírně nepříznivé, jinak dál by měly být ale dobré až velmi dobré. Biozátěž vzhledem k extrémním teplotám vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Letní filmovou školu v Uherském Hradišti zakončí poslední projekce. Festival v letošním roce navštívilo podobné množství lidí jako v loni, tedy zhruba 4,5 tisíce. Organizátoři udělili 4 výroční ceny, poslední z nich si včera převzala herečka Anna Geislerová. Za chvíli si v reportáži řekneme víc.
2: Ztráta zaměstnání, dluhy, péče o blízkého nebo nečekaná životní změna. Ve Zlíně nově funguje Centrum Žluté dveře, které lidem pomáhá zorientovat se v systému pomoci. Jak služba funguje a s čím se na ní lze obrátit, poradí Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. A to 31. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. 8. Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za 8 minut půl osmé, dnes je čtvrtek 30. července. Posledními bonusovými projekcemi dnes v Uherském Hradišti skončí letní filmová škola. Festival během 7 dnů nabídl přes 200 filmů, besedy, koncerty, divadelní představení, odborné programy anebo výstavy. Do města přijeli tisíce lidí z celé republiky. Trošku hodnoťme dál.
1: Za mě super, já jsem byl spokojený s výběrem těch filmů.
2: Pochvaloval si svůj pobyt na filmovce Jáchym z Prahy.
1: Táta je znalec na filmy, dělá si rešerši předtím a vybírá. Byl jsem třeba na Hlídku v Ardenách, anebo Tess. To byly moje dva oblíbené filmy, strašně se mi líbily. Měl jsem pocit, že mi jako něco dali.
2: Z hlavního města jezdí do Uherského Hradiště už 15 let i další návštěvnice festivalu Markéta.
3: Já to tady mám jako moc ráda. Člověk si z toho programu vždycky něco najde a mám nejradši východní přísliby. Třeba Jugo Florida se mi moc líbilo. A Jiří Labus mě překvapil, jak je zábavný. Ještě se těším na Anu Geislerovou.
2: Právě Anna Geislerová včera večer na slavnostním zakončení festivalu obdržela výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Ocenění za významný přínos filmu ji zaskočilo.
4: Když se ty ceny nevážou k nějakému konkrétnímu filmu, tak je to trochu takový jiný pocit, jakože že si člověk říká, tak to už je taková ta jako na rozloučenou, nebo jako taková ta bilanční cena, nebo tak, ale vlastně tím, že od vlastně filmových klubů lidí, kteří milují film jako tvorbu, jako umění, tak je vlastně taková, nevím, jsem opravdu jako poctěna.
2: Povídala Anna Geislerová, kterou cena ve tvaru zmrzliny potěšila ještě z jednoho důvodu.
4: Ta cena je strašně krásná. Mně se opravdu velmi líbí a Monika Martikánová, já mám od ní sošku, kterou mám na stole jakoby u sebe v kanceláři a jako denně se na ní dívám, takže já vlastně vím, co s tou zmrzlinkou udělám a bude tam spolu s tou sochou. Já mám opravdu jako velkou radost a velmi si toho vážím.
2: Výroční ceny získali i Jiří Labus nebo francouzský tvůrce animovaných filmů Michel Oslo. Podle ředitelky letní filmové školy Radany Korené se letos festival vydařil na jedničku.
5: Krásně vyšlo počasí, takže mohla vyniknout ta festivalová atmosféra, kdy lidé naplňují vlastně to centrum města. I to festivalové centrum kolem Kina Hvězda smíchem, radostí, prožíváním, ležením nebo sedzením někde na trávě. Takže z toho jsme měli velkou radost.
2: Návštěvnost byla podle ní podobná jako v minulých letech.
5: Nedosáhli jsme úplně do toho, že bychom museli zastavit prodej akreditací, ale zastavilo se to třeba fakt 25 akreditací před tím limitem 2100 na den. Takže vlastně to bylo plus minus jakoby podobné, nebyl tam nějaký velký rozdíl a myslím, že to i trošičku přispělo k tomu, že se lidé dobře dostali do sálu na filmy, které si vybrali.
2: Dodává Radana Korená. Festival dnes zakončí bonusové projekce. Úplně posledním filmem bude v letním kině na Masarykově náměstí snímek Velký Marty, který získal 9 nominací na Oscara. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Na cyklostezkách ve Zlínském kraji projeli za první půl rok 100 000 cyklistů. Vypovídají o tom data ze sčítačů kolem tras. Rostoucí oblibu cyklistiky v kraji potvrzuje centrála cestovního ruchu Východní Moravy. Zlínský kraj nabízí cyklistům 2227 kilometrů značených cyklotras, 260 kilometrů cyklostezek a 21 kilometrů trailových a bikeparkových tratí. Do konce srpna by měla být hotová rekonstrukce kaple svaté Anny v Brumově Bylnici. Náklady na opravu se budou průběžně upřesňovat. Město je uhradí ze svého rozpočtu. V rámci rekonstrukce je v plánu sanace obvodového zdiva, oprava dveří a oken nebo nasvícení kaple. Aktuální sucho se v následujících dnech kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nejhorší situace je teď asi na pětině území Česka, v jižní a jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Slavnostním vyřazením dnes na náměstí Svobody v Brně ukončí své studium letošní absolventi Univerzity obrany. Jsou jich zhruba 200. Hlavním bodem programu bude pasování absolventů, následovat bude slavnostní pochod a přelet helikoptér. Kvůli nedávné nehodě vrtulníku na základně v náměstí nad Olšavou, ale poletí jiné stroje. Dnes bude ve Zlínském kraji převážně slunečno s tropickými teplotami a s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty se aktuálně pohybují mezi 22 a 15 stupni, dnešní teploty v maximech pak naměříme kolem 33 až 37 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý během dne mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta měla nehodu na silnici u hasičárny v Topolné na Uhersko-Hradišťsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli navážeme kulturou, pozvánkami na zajímavé letní akce. Teď je 7:30, 2:30 v kalendáři čtvrtek. Dobré ráno si přejeme do 28. července s písničkou Pavla Rota.

0: Půl osmé a 9 minut, tady je Český rozhlas Zlín, pokračujeme kulturními pozvánkami. 52. letní filmová škola má dnes na programu například novou dovolenkovou komedii Adama Rybanského Dovolená v českém ráji. Bezstarostná letní atmosféra dlouho nevydrží, protože do ní prosákne české buranství, manželské krize a dokonce i nenadálé úmrtí. Hořká komedie je k vidění ve sportovní hale v Uherském Hradišti od 1:30. A letní kino na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti uvede ve 22 hodin film Velký Marty. Americký snímek o hráči stolního tenisu, který se chce stát mistrem světa za jakoukoliv cenu. Film získal 9 nominací na Oscara. Jenom připomínám, letní filmová škola v Uherském Hradišti dnes končí. Na dnešní venkovní koncert zve město Bystřice pod Hostýnem. Od 18. hodiny na Masarykově náměstí v rámci akce Léto na náměstí zahraje skupina Svítání autorskou tvorbu. Kapela kombinuje vlivy klasické hudby s vícehlasým vokálem a instrumentální precizností v tónech harfy, kytar, kontrabasu i symfonického orchestru. Dnes končí v Holešově výstava Uloupené umění. Vojtěch Řápek představuje na konkrétních příbězích židovských sběratelů způsoby zabavování a získávání majetku v době okupace. Přibližuje také téměř detektivní práci spojenou s dokumentací a identifikací uměleckých děl zkonfiskovaných během druhé světové války. Výstavu můžete vidět naposledy v arkádách zámku Holešov od 9 do 17 hodin. Na závěr ještě jedna změna. Plánované letní kino Kokino ve Zlínském zámku s groteskou Opatro výš a koncertem Martina Kišperského a Davida Dorůžky se z organizačních důvodů přesouvá na 13. srpna.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 7:45, léto pokračuje a v dalších dnech nám teplotně ukáže svou sílu naplno. Aktuální předpověď nám to potvrdí, ještě se ale nejdřív podívám na ranní údaje měřících stanic.
1: Počasí.
0: Začnu hodnotou 19 stupňů, to je Kroměříž, Staré Město, Vizovice, Luhačovice, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. 23 stupňů vidím v Holešově, 20 stupňů je momentálně v Bystřici pod Hostýnem a v Bojkovicích. 21 hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. Hošťálková a Velké Karlovice uvádějí stupňů 16. Když se podíváme do Zlína, do Strání, tady je společná hodnota 22 stupňů. A přecházím k hodnotě 15 stupňů, momentálně vidím ve Štítné nad Váří a ve Vsetíně. Hošťálková, Velké Karlovice, to je 16 stupňů a ještě Horní Bečva, která uzavírá seznam se 17 stupni. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 34 až 37 na Valašsku kolem 33 stupňů. Povane slabý, proměnlivý, během dne mírný jižní vítr rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho máme teď ráno krátce i mírně nepříznivé rozptylové podmínky, jinak dál by měly být dobré až velmi dobré. Ovšem s vysokou biozátěží na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Volejbalisty Zlína povede v příští sezóně jako trenér Jaroslav Vlk. Ten před 2 roky získal český titul, bylo to ovšem v extralize žen. Jak se chystá na návrat k mužům, uslyšíme za okamžik.
2: Tak

0: Za 10 minut 8 hodin jdeme za sportem. Zlínští volejbalisté mají po 3 letech nového trenéra. Zdeňka Sklenáře nahradil po minulé sezóně Jaroslav Vlk. 65-letý kouč má bohaté zkušenosti, v posledních letech ale vedl ženské týmy. V české extralize mužů vedl naposledy Brno v roce 2008.
1: Či muži, či ženy, každý majú nejaké svoje špecifika. A ja si myslím, že to není až tak, nebude to taký ťažký opäť prechod k mužom, pretože väčšinu rokov som otrénoval pri mužoch. Opraším staré, tak by som povedal, záznamy a idem do toho.
2: Říká nový trenér zlínských volejbalistů Jaroslav Vlk o tom, že v poslední době byl zvyklý trénovat ženské týmy. S brněnskými Šelmami získal v roce 2024 mistrovský titul. V minulé sezóně vedl Nitru. Vlk si opět zvyká na jiný styl mužského volejbalu. Přístup k hráčům nebo hráčkám má ale prý stejný.
1: Pokiaľ vidím, že ta práca, alebo že pracujú na 100%, neflákajú svoju prácu, tak nevidím nikdy dôvod na to, aby som po nich jazdil. Skôr si myslím, že som taký tréner, ktorý vie zdvihnúť hlas, ale som taký umiernený a konštruktívny k tým hráčom.
2: V české mužské extralize nepracoval Vlk skoro 20 let. Přehled o této soutěži i konkrétně o Zlínu si ale udržoval.
1: Keď som trénoval Nitru, tak boli na prípravnom zápase proti mužom Nitry, takže mal som možnosť ich vidieť priamo. A myslím si, že je dosť zápasov na Volej TV, kde si to určite môžem pozerať a robiť si nejaký obraz o hráčoch.
2: Letní príprava zlínskych volejbalistů odstartuje 10. srpna. Nový trenér při ní chce pořádně poznat kádr. Připouští ale, že už teď nemají všichni hráči stejnou startovní čáru a oporami týmu mají být především cizinci.
1: Co se týká základné šestky, jsou tam legionáři, takže určitě to v každém případě bude asi stát hlavně na nich, no a bude se to doplňat s domácími hráčmi, takže, ale samozřejmě, že aj ty domácí, pokud preukazují kvalitnou výkonnost, tak budou prostě na placi.
2: Na seznámení s týmem bude mít Jaroslav Vlk dost času. Volejbalová extraliga odstartuje až v polovině října. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Letní filmovou školu dnes zakončí projekce vybraných filmů. Kroměříž rozšiřuje počet městských vozů na elektrický pohon. Zájemci se stále můžou hlásit na některé univerzity. Dnes bude slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a s nejvyššími teplotami kolem 37 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V Uherském Hradišti dnes končí letní filmová škola. Návštěvníci budou moct zhlédnout například snímky Romana Polanského nebo Michelangela Antonioniho. Promítat se budou taky bonusové filmy, které vybrali zástupci letní filmové školy. Pokračuje programový ředitel festivalu Jan Jílek.
6: Se vybereme vlastně z programu filmovky nějaké filmy, které nám jsou blízké, a já jsem vybral film Sibel. Scénář k tomu psal jeden z našich vzácných hostů, Ren Matatulo Yesi, francouzsko-senegalská režisérka, která tady byla, a je to takový jako neo-western z odlehlého tureckého regionu, který byl nominovaný na evropské filmové ceny a byl strašně festivalů.
5: Kroměřížské technické služby pokračují v obnově vozového parku. Pořídili 3 dodávky s pohonem na elektřinu za 2,8 milionu korun, kdy téměř 1,2 milionu z částky pokryla evropská dotace. Do Kroměříže také dorazil druhý ze 4 elektrobusů, který bude sloužit v městské hromadné dopravě. Více dodává mluvčí města Jan Vondrášek.
7: Nové dodávky nahradí letitá vozidla, která již nebyla v dobrém technickém stavu. Stejně tak elektrobus bude jezdit místo jednoho starého autobusu na naftu, který slouží již zhruba 20 let. Na linkách MHD by se nový elektrobus měl objevit ještě tento týden.
5: Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama a lišit se můžou i jednotlivé fakulty. U některých škol je možné se hlásit do konce července. Jiné poslední možnosti podání přihlášek prodlužují až do září. Možnosti na Západočeské univerzitě v Plzni přibližuje mluvčí Andrea Čandová.
8: Na Západočeské univerzitě je ještě možné se přihlásit třeba na elektrotechniku, strojírenství, kybernetiku, podnikovou ekonomiku nebo historii či mezinárodní vztahy. Zbývají nám poslední desítky míst. Podmínky pro přijetí jsou stejné jako v prvním kole přijímacího řízení. Někde je potřeba vykonat přijímací nebo srovnávací zkoušky, jinde doložit prospěch.
5: Hasiči a policisté na východě Polska zasahují u zhruba 10-metrového kráteru. Policie obdržela hlášení o výbuchu v okrese Bielgoraj a v okolí místa našla trosky neznámého objektu. Případ už vyšetřuje polská armáda. Děje se to v době, kdy Rusko opět podniklo intenzivní útoky na Ukrajinu, kde zabilo nejméně 8 lidí, včetně 2 dětí. Údery mířily i na západ Ukrajiny a letecký poplach proto zněl i na několika místech ve východním Polsku. Do vzduchu preventivně odstartovali polské stíhačky.
4: Počasí.
5: Během dneška bude ve Zlínském kraji hlavně slunečno s tropickými teplotami a s převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Aktuální teploty se pohybují mezi 22 a 15 stupni. Dnešní teploty v maximech pak naměříme kolem 33 až 37 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Na nehodu 2 osobních aut si dejte pozor ve Vsetíně na parkovišti u prodejny Albert na ulici generála Klapálka. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 25 let jezdil do Česka a na Valašsku si našel kamarády mezi muzikanty. Na tragicky zesnulého irského zpěváka Glena Hansarda zavzpomíná i zpěvačka Lucie Redlová z Valašského Meziříčí už za chvíli. A pak si řekneme, že město Uherské Hradiště nepřišlo ke svému názvu jenom tak náhodou. Bylo založeno Přemyslem Otakarem II. Jako pevnost. A my stále můžeme ve městě pocítit, že se nacházíme v opravdové středověké pevnosti. Poslechneme si o tom víc v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje před 8:30. Teď je 8:05, stále se zdravíme na začátku čtvrtku. Dobré ráno přeje Petr Uhřík do 30. července.
10: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut je před námi čtvrtek 30. července, jak už asi milí posluchači víte. Irský zpěvák Glenn Hansard, který včera zemřel při dopravní nehodě, jezdil do Česka 25 let, nejprve s kapelou The Frames a později také jako solový hudebník. Díky spolupráci s Markétou Irglovou, se kterou získal Oscara za píseň Falling Slowly, se často vracel také na Valašsko. Znal se s řadou místních muzikantů a blízko k němu měla i zpěvačka Lucie Redlová.
1: Hráli v Sokolovně před Hňákou a já jsem tam byla. Byla jsem i u toho momentu, kdy vytáhl Markétu Irglovou zpívat na pódium, takže tam jsem ho viděla poprvé jako divačka.
2: Vzpomíná na své první setkání s Glennem Hansardem zpěvačka Lucie Redlová. Od té doby se viděli na různých festivalech, ale nejčastěji ve Valašském Meziříčí.
1: Kdysi dávno, tak jsme skončili prostě tam v nějakém baru, kde on naházel do jukeboxu všechny drobné, co jsme měli, a naházel tam celou desku Pink Floydu, Wish You Were Here, kterou jsme prostě přespívali od začátku až do konce, včetně všech kytarových sol, strašně jsme se u toho nachechtali. A hrozně mě potěšilo, že vždycky potom, když jsme se viděli třeba po pár letech, jo, někde, tak vždycky na to vzpomínal a vždycky nějaké jsme se tam zanotovali ty Floydy.
2: Zpěvačku Lucii Redlovou jsem zastihla na festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou, které bylo dalším místem, kde se potkávali.
1: A taky si to tady hrozně oblíbil, hrával tady na zámku, na té hlavní scéně. A tady je taková tradice, že potom se v noci vždycky večer jde k ohni do kempu, sejdou se tam lidi s kytarama, jo, normální prostě večírek, a tam nejednou jako s náma skončil a prostě normálně se hrálo, jamovalo.
2: Jedním z největších zážitků pro Lucie bylo, když si s ním mohla společně zaspívat.
1: Když tu hrál na nádvoří zámku a na konci říkal, jestli není tady nějaké děvče, co by si rádo zaspívalo Falling Slowly, co to nějak umí. A já jsem to uměla a jsem děvče takové odvážné, tak jsem vlítla na pódium. Teď jsem za to teda moc ráda, no.
2: Lucie Redlová má i hodně osobní vzpomínku.
1: Asi to klidně řeknu veřejně, my jsme tam byli s přítelem, s kterým v podstatě jsme jako od minulého léta, a prostě jsme tam hráli, zpívali, a najednou on se na nás podíval a říkal, já vás oddám. Normálně já nevím, co to popadlo, prostě ve 4 ráno, tam začal organizovat svatbu. Teďka prostě poblíž byla nějaká popelnice taková na ten bioodpad, někdo ho otevřel a vylovil z ní nějakou prostě polosmradlavou vyhozenou kytku. Ona tam jakože oddal, jo, a byla to strašná sranda. Ježíš, my jsme se tak nachechtali a já jsem tak strašně šťastná, že mám z toho aspoň nějaké právě fotky a nějaké videa. Tak oddával nás Glenn Hansard, no, kdo to má, že?
2: Po veselých historkách, ale přichází velký smutek.
1: No, jako jsem z toho na měko, no. Je to velký šok prostě.
2: Říká Lucie Redlová, která přiblížila své vzpomínky na Glenna Hansarda. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas.

0: počasí.
1: Na řadu se dostávají informace, které nám přiblíží další průběh léta. Podrobnou předpověď počasí má pro nás připravenou meteorolog Mojmír Martan. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Datum 30. července bude v celkovém pohledu, předpokládám, typicky letní. Jaký průběh máme tedy očekávat až do západu slunce?
2: Tak zůstane jasno nebo maximálně skoro jasno po celý den. Teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů. Na Valašsku tam bude trošku chladněji, kolem 33. Foukat bude slabý proměnlivý, v průběhu dne přechodně mírný jižní vítr.
1: Myslím si, že víme, jaké je číslo v biozátěži, ale potvrďte nám.
2: Je to trojka, vysoká zátěž.
1: Tak, hned se podíváme i na zítřek. Stále platí, že má být pátek nejteplejším dnem celého týdne?
2: Ano, platí to stále. Bude také velice slunečno, jasno nebo skoro jasno. Co se týče o nočních teplot, tak na mnoha místech bude noc tropická, minimální teploty 23 až 20 stupňů, pouze v některých údolích mohou teploty klesnout na hodnoty kolem 18 stupňů. No a zítra přes den teploty 35 až 38 stupňů ve svých maximálních hodnotách. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne vítr mírný jižních směrů.
1: Posuneme se k víkendu, jestli extrémní horka alespoň trochu poleví. Naznačte, Mojmíre, prosím, jaké jsou vyhlídky na oba volné dny, tedy sobotu a neděli?
2: Tak sobota přinese trošku více oblačnosti a od západu se na některých místech vyskytnou přehánky nebo bouřky, ale přechodně může být i slunečněji při polojasné nebo skoro jasné obloze. Ranní teploty 23 až 19, odpolední 32 až 36 stupňů. Mírný proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. No a neděle ta by měla být skoro jasná nebo polojasná a toto počasí se bude střídat s oblačnější oblohou. Výjimečně se může odpoledne objevit přehánka nebo bouřka. Ranní teploty 23 až 18, odpolední 29 až 33 stupně a foukat by měl mírný severovýchodní vítr.
1: Zbývá se podívat do archivu a na závěr si ještě rádi poslechneme, jak to bylo s rekordními teplotami 30. července ve Zlínském kraji.
2: Nejtepleji bylo v roce 1994 v Kroměříži a to 36,4 stupně. Nejchladněji v roce 1962 v Brumově Bělnici a tam tehdy teplota poklesla na 2,6 stupňů Celsia.
1: Tak to uzavírá počasí meteorolog Mojmír Martan. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje. Přejeme, ať všichni ta horka zvládneme a vám hezký den, brzy naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou.
3: Jak by své letošní sté narozeniny oslavil na letní filmové škole v Uherském Hradišti spisovatel Ludvík Vaculík? Prý lidovou písní Ve sklípku s přáteli. Zaznělo na besedě ve stanu Českého rozhlasu na letní filmové škole, kam jsem si pozvala spisovatelova syna Jana Vaculíka a režiséra Břetislava Rychlíka. O čem všem jsme si povídali, uslyšíte i vy v záznamu besedy už 30. července. K poslechu zve Markéta Macháčková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: cyklu Českého rozhlasu Zlín mezi kopci a loukami zlínského kraje se teď podíváme na místa, kde se ještě zachovaly pozůstatky středověkého městského opevnění.
1: Stojím v Havličkově ulici v Uherském Hradišti před bronzovým modelem města. Ve městě jsou dosud patrné zbytky opevnění a právě po historii městského opevnění v Uherském Hradišti se projdeme s historikem Slováckého muzea Pavlem Portlem.
2: Teď, když stojíme právě u toho bronzového modelu města, tak si můžeme ukázat, jak vypadalo původní i pozdější opevnění.
1: Původní i pozdější, to znamená, že město bylo opevňováno několikrát.
2: Město bylo opevňováno víceméně hned po svém založení, protože Hradiště bylo založeno v polovině 13. století jako pevnost. Konec konců máme to i v názvu města Hradiště jako ohrazené místo. Úplně to první opevnění bylo velmi jednoduché. Použili to nejrychlejší a nejjednodušší, co bylo, to bylo dřevo z okolních lesů. Kamenná stavba byla poté vystavěna v první polovině 14. století. To opevnění bezprostředně obepínalo středověké město a fungovalo jako fortifikace až do roku 1653.
1: Říká historik Slováckého muzea Pavel Portl.
2: Do města vedly dvě komunikační brány. Jednak Kunovská v oblasti dnešní Hradební ulice a Havlíčkovy ulice a potom Staroměstská v prostoru dnešní Vodní ulice.
1: Ty brány si tady ukazujeme přímo na modelu města.
2: Z tohoto modelu asi nejvíce zaujmou bastiony.
1: To jsou tady ty zajímavé geometrické útvary po obvodu.
2: Ano, to jsou pětiúhelníky po obvodu. Je to takový typický prvek, který umožňoval lépe ostřelovat protivníky. Oproti klasické věži to mělo větší plochu, to znamená, že se tam dalo umístit více děl a také více obránců se tam vešlo.
1: Můžeme se dnes po těchto bastionech projít? Uvidíme je ve městě?
2: Neuvidíme už z nich bohužel vůbec nic. Víme, že část z nich existovala ještě v roce 1823, ale z rozšířování města byly rozbořeny. Můžeme najít pouze jich půdu. A to na dvou místech, jednak v parku Bastion a také v ulici Na Baště.
1: My se ale teď k pozůstatkům městského opevnění vydáme. Přišli jsme k městskému parku Bastion.
2: Park Bastion je bastion svatého Františka. Kdybychom se po něm podívali, tak bychom našli ten pětiúhelníkový půdorys.
1: Hned vedle parku už vidíme zeď, podle mě z původních kamenů.
2: Ano, je to zeď z počátku výstavby barokní fortifikace, zeď, které se říkalo Kurtína a která spojuje bastiony svatého Františka a svatého Josefa, to znamená v prostoru mezi ulicí Hradební a ulicí Kolárovou. A abychom se dostali až k patě Kurtiny, tak musíme si ji přibližně po 20 schodech. A to proto, že původní výška terénu byla zhruba o 3 metry níž, než je ta současná, to v důsledku navážek z pozdějších období.
1: Jak dlouho vlastně ve městě opevnění sloužilo?
2: Hradišťská pevnost byla zrušena v roce 1782 císařem Josefem II.
1: Kdybychom se od této spojovací zdi blízko parku Bastion chtěli ještě podívat na další místa.
2: Uviděli bychom už pouze to středověké opevnění a to na třech místech. Je to zeď, která bezprostředně sousedí s dnešní budovou Galerie Slováckého muzea, zeď a základ válcové věže v Dlouhé ulici a Matyášovu bránu za bývalou jezuitskou kolejí.
1: Říká historik Slováckého muzea Pavel Portl z Uherského Hradiště. Hradiště, Markéta Macháčková, Český rozhlas.
3: Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Čerstvé zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Pro Zlínský kraj dnes platí výstraha před extrémními teplotami, vyhlásili Český hydrometeorologický ústav. Horko může znamenat zvýšenou zátěž pro člověka a nebezpečí přehřátí. Lidé by proto měli dodržovat pitný režim a omezit venkovní aktivity. Výstraha platí minimálně do zítřka, tedy pátku 31. července. Instalaci nové fotovoltaiky za necelé 2 miliony korun dokončili v Sezovicích na Zlínsku, a to na střeše místní základní a mateřské školy. Obec na realizaci projektu získala dotaci ve výši téměř 800 tisíc korun. Skupina věřících dnes vyrazila na třídenní pěší pouť z Lukova u Moravských Budějovic do Staroviček na Hustopečsku. Symbolicky tak propojí rodiště nových českých blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Dva katoličtí kněží jsou první čeští mučedníci komunismu. 90-kilometrovou trasu jdou poutníci už 9. rokem. České hokejistky zahájily přípravu na listopadové mistrovství světa. Nový americký trenér Brian Idalsky se na kempu v Chomutově seznamuje s hráčkami. Mezi nimi nechybí ani opora Kristýna Kaltounková. Ta má po březnovém zranění speciální režim. Během dneška bude v našem regionu hlavně slunečno s tropickými teplotami a s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teploty jsou aktuálně mezi 26 a 19 stupni, dnešní nejvyšší teploty pak naměříme kolem 33 až 37 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Odstavené nákladní auto může blokovat provoz na dálnici D1 ve směru na Brno v úseku u Hulína na Kroměřížsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A ještě datum 30. července jako svátek bořivojů. Toto staroslovanské jméno může někomu připadat jako mírně archaické, ale každopádně mu zůstává honosný význam. Bořivoj může kdykoliv navázat na svého předchůdce, prvního českého panovníka. Neměl by se bát boje a mít nezlomnou vůli vítězit. Současných oslavenců máme v republice přibližně 1600 a já se přidávám mezi gratulanty s písničkou Ivety Bartošové. Je 8:30.

0: Hudební cukrárna hlásí otevřeno a dnes nabídnu zpěvačku, která se v televizi objevila, ani se to nechce věřit, už v roce 1958. Tehdy ale jako hlasatelka a uvaděčka dětských pořadů, to už navazovala stěžejní etapa profesionálního života divadlo Semafor, Pavlína Filipovská. Bylo jí 17, když šla na konkurs, postavila se k pianu, na které hrál Jiří Šlitr a zaspívala píseň Drožkář. Hned byla přijata. Potom už začala její kariéra strmě stoupat. Hned z této hry ostatně pochází Filipovské nejslavnější písnička Včera neděle byla. Ta vyšla v roce 60 nejdřív na šelakové, později i na vinilové desce a dalších 22 let byla nejprodávanějším singlem Suprafonu. Apolovské období pak přineslo několik písniček, řekněme, modernějšího střihu, které ale v kontextu tehdejší konkurence víceméně zanikly. Tak se vrátíme k té nejslavnější. Je pravda, že ještě starší nahrávky posloucháme v běžném vysílání opravdu zřídka. Čili kategorie oldies, nahrávalo se monofoně, stereo u nás bylo ještě do roku 64, slovo neznámé.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Nejprodávanější single Suprafonu až do roku 1982. Mimochodem víte, kdo Pavlínu Filipovskou tenkrát z toho pomyslného trůnu sesadil? No byli to Standa Hložek s Petrem Kotwaldem a holky z naší školky. Tam se prodalo, ty údaje jsou různé, ale některé říkají 1 250 000 kusů singlů. Ale to už je na jiné povídání. Podívejme se na průběh léta. Meteorologické další dny budou jednoznačně tropické.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se v našem kraji pohybují mezi 19 až 26 stupni. Předpověď nám říká velmi stručně, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 34 až 37, na Valašsku kolem 33 stupňů, slabý proměnlivý, během dne mírný jižní vítr povane rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho máme teď ve zbytku rána ještě i mírně nepříznivé rozptylové podmínky, ale jak půjde čas, jinak budou dobré až velmi dobré. Biozátěž pochopitelně vysoká, vzhledem k teplotám platí trojka.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: pocit. Je 30. července, dnes končí letní filmová škola v Uherském Hradišti a tak vám teď nabídneme poslední ohlédnutí za festivalem.
1: 212 filmů, 9 koncertů, 3 divadla, 22 pořadů pro děti a také nespočet besed a vyprávění ve

0: Prahy.
1: Do Podolí.
2: Do lékárny.
1: Budeme smutno.
3: A to je všechno. Užívejte si léto a mějte rádi filmy. Pro Český rozhlas Zlín, Jožka Kubáník.
4: Jožkovi díky a co nabídneme v našem vysílání dál? Tak třeba tip, kam vyrazit za koupáním v krajském městě. Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková navštíví koupaliště Panorama na Jižních svazích i venkovní bazén v Lázních Zlín a posluchačům představí, co oba areály nabízejí. A nevynecháme ani koupaliště Zelené. Poprvé se do vysílání Českého rozhlasu Zlín Petra přihlásí, jak je domluva, po 14. hodině. Za chvíli tedy hned po zprávách se ale nejdřív ozve Zdeněk Junák, uvede své dopolední srdcovky. Petr Uhřík vás, milí posluchači, zdraví na konci rána. Zítra pokračujeme hned po 5. hodině. Mějte se fajn.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Zlín,

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Potok v Krhové na Vsetínsku je znovu zanesený. V Otrokovicích na Zlínsku si lidé stěžují na zápach. V Česku chybí léky, které pomáhají v léčbě rakoviny prsu. Dnes bude slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a s nejvyššími teplotami kolem 37 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Obyvatelé Krhové na Vsetínsku sepsali petici kvůli zanesenému korytu místního potoka. Chtějí, aby jeho správce Lesy České republiky zahájil čištění co nejdříve. Podnik ale zatím čeká na projektovou dokumentaci a termín zahájení prací stále není známý. Petici inicioval nezávislý místostarosta Krhové Alois Bayer.
2: Tu petici jsem tak nějak jako zorganizoval, abych měl, počívala českým lesům, abych měl nějakou páku od těch obyvatelů. Jo, protože ti obyvatelé opravdu mají strach a v okamžiku, kdy se něco stane v okolí, něco takového, tak ti lidi začnou mít obavy o to, že prostě něco takového, když přijde tady, tak budou mít zatopené sklepy.
0: Otrokovická radnice zaznamenala během června a července zvýšený počet hlášení ohledně nepříjemného zápachu, připomínajícího čistírenské kaly a kanalizace. Radnice nemá oprávnění provádět kontroly v jednotlivých provozech. Podněty tak předává k dalšímu šetření. Upřesňuje mluvčí města Lenka Vaculová.
3: Otrokovická radnice oslovila provozovatele čistírny odpadních vod, který uvedl, že v daném období probíhal standardní provoz bez mimořádných technologických zásahů. Podněty pracovníci radnice předali k prověření krajskému úřadu Zlínského kraje, informována je také Česká inspekce životního prostředí.
0: Pachová zátěž se v Otrokovicích za poslední roky výrazně zlepšila, a to díky investicím místních podniků do modernizace technologií v řádech desítek milionů korun. Teploty se dnes a zítra přiblíží 40 stupňům. Meteorologové proto i zdravým lidem doporučují zůstávat ve stínu, hlídat si pitný režim a vyhýbat se náročným fyzickým i psychickým aktivitám. Na většině území Česka navíc už teď panuje sucho. Podle projektu Intersucho je nejhorší situace na jihu republiky. V Česku chybí lék pro ženy po operaci rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Používá se na odstranění možných zbytků nádorových buněk. Státní ústav pro kontrolu léčiv zajistil náhradní dodávku asi tisícovky balení. Ročně se u nás ale spotřebuje asi 40 tisíc krabiček tohoto léku. Pro zhruba 10% pacientek je přitom podle onkologů nenahraditelný. Ženy, které ho nemůžou sehnat, by se měly co nejdříve poradit se svým onkologem.
1: Počasí.
0: Během dnešního dne bude ve Zlínském kraji hlavně slunečno s tropickými teplotami a s převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Dnešní teploty v maximech dosáhnou 33 až 37 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehoda osobního auta může komplikovat dopravu na ulici v centru obce Hutisko-Solanec na Vsetínsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je připraven Zdeněk Junák a jeho srdcovky. Přeji vám klidné čtvrteční dopoledne u poslechu nejen tohoto pořadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Správný diář, ten ví svoje. Dnes slavíme Bořivoje. Co mu jistě den zkrásní, velký dárek s malou básní. A můj prezent, tak ten není žádné velké překvapení. I dnes pro vás z velké lásky nesu desky, ba i pásky. Vždyť snad větší radost není, nežli z písní potěšení. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Ahojš, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek, 30. července roku 2026, máme léto a prý má být léto, tedy léto. Teploty prý mají sahat až možná po 630 stupních Celsia plus, takže to se ohřejeme. Nezapomeňte dodržovat pitný režim a spíše se držte ve stínu a nezapomeňte na pokrývku hlavy. A pokud máte před sebou nějakou náročnou, těžkou, fyzicky těžkou práci, odložte to radši na později. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak svátek mají muži, chlapci, honosící se krásným staročeským jménem Bořivoj. Tak všem Bořkům, Bořivojům všecko nejlepší, ty jsme už oslavili v úvodní básničce. A já už tady mám dvě přáníčka, to první z webového formuláře a zní takto. Můj milý Honzíku, dnes 10. výročí naší svatby máme, stále se na sebe rádi usmíváme. Slíbili jsme si tenkrát lásku na pořád. Děkuji ti, že mě a naše čtyři děti máš moc rád. To je nejvíc, co mě můžeš dát. Ať ve zdraví, lásce a radosti dále setrváváme spolu. Ať jeden v druhém nacházíme podporu. S láskou tvoje Klárka. Prosím, nechte zahrát píseň Láska na 100 let, která nám zazněla při svatebním obřadu. Mnohokrát děkuji, Klárka. No tak, milá paní Klárko, taky vinšuji k vašemu krásnému výročí. No a vybrala jste si písničku, takže ta není jen pro vašeho milého Honzíka. Ta je taky pro vás, paní Klárko, protože vy jste přece žili, anebo tedy, pardon, pořád ještě žijete, ruku v ruce a ve velké lásce. A mám tady další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím zahrát a poděkovat za dlouhá léta přátelství kamarádkám Milce Kubicové ze Šumic, Marii Pláškové z Nivnice a Marii Matějíkové z Rudic. Všechny vás rádi poslouchají a uděláte jim velkou radost. A mě taky. Vaše stálá posluchačka Bohuška Fornůsková z Uherského Hradiště. Děkuji moc. Milá paní Bohuško, to víte, že rád zahrají vašim kamarádkám i vám samozřejmě. Víte, že dneska slavíme Mezinárodní den přátelství, takže se to krásně sešlo. Takže moji milí, přánička byla vyslovena. Paní Klárka vybrala písničku, takže už je tady Lucie Vondráčková a její Láska na 100 let.

Písnička dozněla, Láska na 100 let, doufám, že vás potěšila. A my, moji milí, jen připomínám, už jsem to říkal, že dnešek patří přátelství. Ano, připomínáme si totiž Mezinárodní den přátelství, který vyhlásilo Valné shromáždění OSN 27. dubna roku 2011 a jeho oficiální datum stanovilo na 30. července. A přítel, to nemusí být člověk, kterému voláme každý den. Někdy je to někdo, koho jsme půl roku neviděli. Ale když se konečně potkáme, pokračujeme v hovoru přesně tam, kde jsme minule skončili. V mládí jsme měli kamarádů plné hřiště, náves nebo taneční zábavu. S přibývajícími léty jich možná trochu ubývá, ale o to víc poznáme, kteří jsou ti opravdoví. Ti, kteří nepřijdou jen na oslavu, ale také tehdy, když je potřeba přestěhovat skříň, odvést člověka k lékaři nebo si s ním jednoduše sednout a chvíli mlčet. A přátelství se přitom nemusí skládat z velkých slov a činů. Někdy úplně stačí telefonát. Jak se máš? Dlouho jsme se neslyšeli. A nebo pozvání na kávu, na víno či na obyčejnou procházku. Víte, já jsem měl v životě 4 kamarády. Říkám měl, protože 2 už mě opustili. Rozhodli se, že přeplavou tu řadu Styx a už se mi nevrátili. Tím prvním byl Toník Schystal, ještě ze základní 9leté školy ve Starém Městě, mimo jiné výborný muzikant, bubeník. A potom to byl můj dlouholetý kolega, kamarád v divadle, v Městském divadle Brno, Erik Pardus, který mě opustil v roce 2011. A tak mi zbyli 2 kamarádi. Jeden je Zdeněk Šmukař, s kterým jsem studoval Janáčkovu operu, Janáčkovu akademii muzických umění. On studoval operní zpěv, je tenor a byl dlouhá léta členem Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. Já jsem tenkrát studoval činohru a na kolejích naše pokoje byly přes zeď. A víte, oni ti operní pěvci potřebují klid. Hlasivky jsou o klidu, o odpočinku. Zatímco my činoherci, magneťák MG-ton naplný pecky, ten cívkáč takovej, že tam řvali ty písničky a ty skladby, poslouchali jsme Rolling Stones, poslouchali jsme Beatles, skupinu Cream, anebo taky krásnou jazzrockovou kapelu polskou Budka Suflera, anebo big beatovou kapelu Vanilla Fudge. No a to bylo, že jo, řev, zmlkněte, spadala slova, která tady říct nemůžu. A tak jsme se moc rádi během studií neměli. Rádi tedy. Zdeněk skončil studium, odešel do opery do Plzně, já jsem odešel do divadla do Zlína. No a asi v roce 76 jsme se spolu setkali na nástupišti hlavního nádraží v Brně, vlakovém nádraží. A kam jedeš? Do Prahy. Kam jedu? Do Prahy. Kam? Na vojnu. Na vojnu. Kam? Do uměleckého souboru Víta Nejedlého. A tam jsme se sešili a odtamtud se začalo kovat opravdu, bych řekl, přátelství, které se trvává až do dnes. Ženil jsem se, Zdeněk mi to odsvědčil, do dneška jsem šťastně ženatej. Zdeněk se ženil, já se mu to odsvědčil, do dneška je šťastně ženatej. Narodila se nám dcera, se Zdeňkem jsme ji zapili, taky holka vypadá výborně. Zdeňkovi se narodila dcera Adélka, taky jsme ji důkladně zapili. No a potom s kamarádem Joškou Hanákem zakládali skupinu Vinařští romantici a tak jestli bych s nimi nehrál na kytaru, no tak říkám dobře, já to zkusím. A tak jsme 28 let spolu hráli ve skupině Vinařští romantici. Já jsem potom tu činnost musel ze zdravotních důvodů ukončit. No a tak od té doby se sice potkáváme už ne tak sporadicky, tak každodenně jako předtím, ale takže jednou za měsíc si zavoláme, pravidelně se vídáme 2x do roka na sled tu brněnských divadelních seniorů, vždycky je to před začátkem léta a potom taky před Vánocema. No a tak si zavoláme k narozeninám, poptáme se, jak se máme, řekne mi přírůstek nový vnouček, já mu řeknu přírůstek nový vnouček a tak si popovídáme a občas si dáme nějakou tu skleničku a to kamarádství, já řekl bych přátelství, trvá už 54 let. No a ten druhý, to je Danda Čabla. S tím jsem taky studoval, ale on studoval filozofickou fakultu a já tu jamu. Potom Danda dostudoval, své profesi se moc nevěnoval, ale spíš ho lákali hory. Tak chodil po těch horách a tak dál, ale samozřejmě chtěl taky do té ciziny, jenže to byla ta doba té těžké normalizace, těžko se scháněly devízové přísliby a on zjistil, že v Polsku to mají jednodušší, tak vyrazil do Polska, seznámil se
s Polkou Aničkou zamilovali se, vzali se, no a vystěhovali se do Kanady. A takže do dneška žije v Torontu, my si spolu voláme a Danda vždycky jednou ročně přijede do Česka, jenže on toho tady má tolik těch pohledávek, že na nás bude opravdu, dejme, jeden v oběd, potom jedna večeře a tak požvaníme, ale víme o sobě, neustále mě láká do Toronta, jenomže pro mě je to tak daleko, tak daleko. Ale voláme si dneska, videohovor se dá zařídit, že jo, a tak dál. Takže to jsou mý dva kamarádi, kteří mi zůstali a s Danem taky trvá vlastně to přátelství od roku 72, to znamená, no, taky dobrých 54 let. Takže kluci, pevné zdraví, ať nám to ještě dlouho vydrží a vám všem, kteří máte své přátele a kamarády, vám přeji taky, aby vám to dlouho, dlouho vydrželo. Byl jsem dlouhej, krutí brko drát, už vám pouštím písničku.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

A moji milí posluchači, máme čtvrtek a když máme čtvrtek, mám pro vás samozřejmě také čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Bedřicha Smetany Libuše. Jedná se o záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Tak, čtvrteční indicie tedy zní: moje komiksy lidé spíše neznají, a to vznikly ve spolupráci s Kájou Soutkem. Opakuji čtvrteční indicii. Moje komiksy lidé spíše neznají, a to vznikly ve spolupráci s Kájou Soutkem. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím Tomáše Kluse.

0: možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku, zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Písnička dozněla a já mám pro vás další dvě přáníčka, prvně z webového formuláře a zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Chtěl bych nechat zahrát pro všechny záchranné složky za jejich práci jenom tak pro radost. Doufám, že nebudeme jejich služby ještě hodně dlouho potřebovat. 3 smajlíci. A pro všechny, co poslouchají a taky tam nahoru pro Mojdu Maďariče, písničku od Hanky Zagorové, Standy Hloška a Petra Kotvalda Můj čas. Váš každodenní posluchač Radek z Brna. Milý Radku, rád vám splním vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
2: Dobrý den, zdravím pana Junáka i posluchače. Prosím zahrát písničku pro vojáky, kteří budou mít ve čtvrtek 30. července vystoupení v Brně na náměstí Svobody pro ukončení 5. ročníku a pro odchodu ze školy do služby. Děkuji. Hanka z Otrokovic u Napajedel, loučím se.
1: Milá paní Hanko, rád splní vaše přáníčko, jak jsem šel do studia, ano, tak náměstí už je plné lidí, takže splním rád vaše přáníčka. Pan Radek vybral písničku, takže Zagorová, Hložek, Kotvald, Můj čas.

Nuž, moji milí posluchači, dnešní čtvrteční srdcovky s datem 30. července pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Moje komiksy lidé spíše neznají. A to vznikly ve spolupráci s Kájou Soutkem. Tak to byla čtvrteční indicie, ještě bude páteční, nebojte se, a tam nám to určitě všem, jak se říká, naskočí. No a ještě než se s vámi rozloučím, tak připomínám, že pokud chcete, abych vám splnil vaše přáníčka, abych vám zahrál písničku, tak mi to musíte dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to můžete svým hlasem namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. To je pro dnešek všechno. No a už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná zámecké léto a s vámi se budu těšit zítra po 9. Naschledanou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Přeji vám krásný den, tady je další vysílání Českého rozhlasu a samozřejmě naše soutěž. My pro vás máme další samozřejmě soutěžení a pochopitelně můžeme si také říct další zajímavosti o našich hradech a zámcích. Začíná náš pořad.
0: Zámecké léto.
2: Ano, je to tak, je tu zámecké léto, my se vydáme na další zámek, ale já mám pro vás nejprve otázku. My jsme řešili už největší objekty. Věděli byste, který objekt, tedy který zámek je u nás tím nejmenším? Tak za úplně nejmenší je považován státní zámek Velké Březno. Nachází se na Ústecku. Drží prvenství jako jeden z našich nejmladších, a tedy nejmenších klasických zámeckých areálů. No a kdybychom vzali nejmenší lovecký zámek, tak tam už jsme byli, tím je Humprecht, je to specifický elipsovitý tvar, o tom jsme tedy mluvili a už jsme ho i navštívili. My se dnes vydáme do městysu Choltice a jaký tam je zámek, tak to už nám potvrdí nebo prozradí náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Zámecké léto.
3: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
4: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
5: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
4: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
5: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
4: Kam až sahá místní historie?
5: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
4: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
5: Určitě. Máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
4: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk.

0: a rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Děkuji za představení dalšího zámeckého objektu. No pravdou je, že zámek bez nějaké restaurace, kavárny nebo cukrárny, alespoň cukrárničky, jako by ani nebyl. Ono je to velmi příjemné prohlédnout si zámek, pak si sednout, dát si něco dobrého, sladkého, nedbat na linii a popovídat si o tom, co jsme viděli, co jsme zažili a je to skutečně krásné zažití návštěvy. Já vám přeji samozřejmě totéž, i když nevím dnes v tom tropickém dni, jak to bude vypadat, ale v těch objektech některých je docela příjemných látek. Tak hledejte a navštěvujte. No, naše číslo nehledejte, to vám hned prozradíme a jenom řeknu, že můžete vyhrát další zámecký cestovatelský balíček. Máte-li chuť soutěžit, tak jste, doufám, připraveni. Jdeme do toho.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, doufám, že to nebyla výzva, ať pálí sluníčko, ono bude pálit i bez výzvy. Pavel Habera zpíval, nebo Pavel Habera, 9.55, nejvyšší čas na soutěž. Třetí v pořadí byla Združce paní Monika. Paní Moniko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Já mám takovou nezámeckou otázku, jak prožíváte to tropické období?
1: Snažím se nějak jako moc se nepohybovat, hodně pít, hodně zmrzlinovat.
0: A to je dobrý nápad, hodně zmrzlinovat. No, já jsem mluvil o té cukrárničce u zámku. Byli jste letos na nějakém zámku?
1: Ještě ne. Teď se chystáme do Slovinska, tak tam něco určitě proběhne.
0: Do Slovinska? Já nevím, jaké ve Slovinsku mají zámky. My máme úžasné, když to porovnáte třeba s Francií, tak mají nádherné stavby, ale ty vnitřky nejsou takové jako u nás. Tak paní Moniko, jdeme do toho. Otázka jednoduchá. Na co se mohou těšit návštěvníci dětského prohlídkového okruhu na zámku Choltice? Za A na alchymistickou laboratoř, za B na hladomornu, za C na muzeum vodníku a Černého divadla.
1: Jo, tak to jsem úplně asi přeslechla.
0: Alchymisti, to... hladomorna, vodníci, divadlo.
1: Jasně.
0: Tak prosím. Ale
1: zkusím Cčko.
0: A zkusila jste dobře, je to opravdu Cčko, muzeum vodníku a Černého divadla. Tyvado. Tak paní Moniko, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Zítra v pátek losujeme výherce soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a zase připomínám, na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty pro naše finalisty, pro naše výherce z těch všech týdnů. Mějte se krásně, zdravím do Družce, naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se krásně, naschle.
0: A naschledanou se těším s vámi všemi zítra u týdenního finále. Zdraví vás Pavel Kudrna, zítra půjdeme na zámek Nebílovi, to slibuje nádhernou návštěvu. Mějte se hezky a přežijte ten tropický den ve zdraví.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. Pravidelně se vracel na Valašsko. Řemeslníci zabrání dalšímu chátrání zvonice ve Véskách. Stavební úřady loni řešily přes 5 000 černých staveb. Dnes bude slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a nejvyšší teploty dosáhnou na 37 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Irský zpěvák Glenn Hansard včera zemřel při dopravní nehodě. Do Česka jezdil 25 let. Oscara dostal za píseň Falling Slowly z filmu Once, kterou naspíval s Markétou Irglovou. Zpěvák se často vracel taky na Valašsko a znal se tam s řadou muzikantů. Jednou z nich je zpěvačka Lucie Redlová z Valašského Meziříčí, která si s ním Oscarovou píseň zaspívala i na koncertě.
2: Byl tam sám jenom s basákem a na konci prostě říkal, jestli tady není tady nějaké děvče, co by si rádo zaspívalo Falling Slowly, co to nějak umí. A já jsem to uměla a jsem děvče takové odvážné, tak jsem vlítla na pódium. Teď jsem za to teda moc ráda, no.
0: Zvonici v místní části Uherského Hradiště ve Véskách čeká druhá část oprav. Ta naváže na předchozí práce, které musely být kvůli vzniklým komplikacím přerušeny. Jednalo se především o problémy s nadměrnou vlhkostí zdiva a narušenou statikou objektu. Pokračuje mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
3: Řemeslníci provedou opatření, která zabrání dalšímu chátrání stavby. Součástí prací bude i instalace nových okenic, zajišťujících lepší cirkulaci vzduchu uvnitř objektu a také montáž nových okapových svodů. Zároveň bude připravena elektroinstalace pro možné budoucí osvětlení zvonice, zejména v období adventu.
0: Opravy budou stát 600 000 korun. Hotové by měly být do konce srpna. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5 200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby. Polský premiér Donald Tusk míří na východ země. Tamní vzdušný prostor totiž podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy v noci narušila ruská raketa H-101. Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a trosky a tamní policie dostala hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval. Děje se to potom, co Rusko opět silně útočilo na Ukrajinu. Údery nepřežilo nejméně 13 lidí. Ruská armáda cílila na východ, střed, ale i západ Ukrajiny.
1: Počasí.
0: Během dneška bude ve Zlínském kraji hlavně slunečno s tropickými teplotami a s převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Dnešní teploty v maximech naměříme kolem 33 až 37 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, během dne mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dopravní nehodu si dejte pozor na železničním přejezdu ve Zlíně na Dílech u prodejny Lidl. Dále máme hlášenou nehodu osobního auta na ulici v centru obce Hutisko Solanec na Vsetínsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Markéta Macháčková. Začíná totiž dobré dopoledne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dnešní vysílání i letošní léto je v plném proudu. Venku dnes panují tropické teploty, tak prosím, buďte na sebe opatrní. Touto radou dnes začínám 2 dopolední hodiny, které spolu strávíme na vlnách Českého rozhlasu Zlín ve čtvrtek 30. července. Krásné dopoledne vám přeje Markéta Macháčková. A protože je čtvrtek, přinesu vám dnes ve vysílání tip, jak strávit víkend. Využijete ho tehdy, pokud jste hraví, rádi trávíte čas s přáteli nebo s rodinou. U zábavy zábavy, se kterou si můžete procvičit svůj úsudek, bystrost nebo třeba výdrž. Pozveme vás do Valašské Polanky, kde se koná už několikátý ročník Valašsko-Polanského festiválku deskových her. No a tip uslyšíte v 10:30. A kromě spousty písniček, které máte rádi, vám dnes podáme samozřejmě velkou porci zajímavých příspěvků, které připravili moji kolegové z týmu Českého rozhlasu Zlín. No a ještě prozradím, že kdo bude mít naši regionální stanici naladěnou i po 11. hodině, tak si může poslechnout záznam rozhovoru z letní filmové školy s Janem Vaculíkem a Břetislavem Rychlíkem. Blízcí spisovatelé publicisty a spisovatele Ludvíka Vaculíka si tam se mnou připomněli 100 let od výročí jeho narození. No ale teď už je prostor pro recept, ale to až po písničce. Tak zůstaňte s námi a ještě jednou krásné červencové dopoledne.
1: Český rozhlas Zlín.

Jak uvařit rychle a chutně? Pomůžeme vám s tím právě teď dnešním receptem. Zkuste kuřecí kapsu s hráškovým krémem. Připravte si následující ingredience. Budete potřebovat 6 kuřecích prsou, 3 uvařená vejce, 300 ml kuřecího vývaru, 300 gramů mraženého hrášku a ještě 4 stroužky prolisovaného česneku. No a olej, máslo, sůl a pepř. Ještě jednou zopakuji, co budete potřebovat na kuřecí kapsu s hráškovým krémem. Bude to 6 kuřecích prsou, 3 uvařená vejce, 300 ml kuřecího vývaru, 300 gramů mraženého hrášku, 4 stroužky prolisovaného česneku, olej, máslo, sůl a pepř. Tak pojďme si říci, jak si recept připravíme. Z každého kuřecího prsíčka vytvoříme pomocí tenkého ostrého nože kapsu. Její vnitřek naplníme trochou prolisovaného česneku, pak přidáme polovinu uvařeného vajíčka a otvor zajistíme párátkem. Prsa z obou stran osolíme a opepříme, mezitím si na pánvi rozehřejeme trochu oleje a naplněná prsa z prutka opékáme. Pak ji vložíme do pekáče a dopékáme 20 minut na 230 stupňů v naší troubě. Hráškový krém si připravíme tak, že do hrnce vlejeme vývar, přidáme hrášek, 20 minut vše vaříme, no a poté ponorným mixérem vytvoříme hráškový krém. Propasírujeme ho přes jemné síto a dochutíme oříškem másla, solí a pepřem. Prsa servírujeme přepůlená, aby vynikla náplň, ale výbornou přílohou jsou opékané nebo vařené brambory. Tak dobrou chuť!

0: měsíčníku Na túře v kultúře si tentokrát shrneme červencové kulturní dění výjimečně první neděli v srpnu. Detailněji se zaměříme mimo jiné na 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti, řeč bude o 26. ročníku Holešovského festivalu židovské kultury Hamakom a můžete se těšit také na rozhovor s čerstvou držitelkou ceny Magnesia Litera, spisovatelkou Marií Škrdlíkovou z Uherského Brodu. V neděli 2. srpna vás od 17 hodin s radostí očekává Na túře v kultúře Pavel Vacek.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Na co se můžete těšit v našem vysílání Českého rozhlasu Zlín dál? V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se budeme věnovat želvám. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

pomalu dohrává skladba Honzy Nedvěda mladšího a my už si za chvíli spolu dáme tip na zábavný způsob, jak strávit víkend. Pokud jste hraví, tak si myslím, že vás určitě zaujme. Můžete totiž vyrazit na Valašsko-Polanský festiválek deskových her. Podrobnosti o víkendu plném aktivit, her i kvízu se dozvíte už po písničce.

0: Poslouchali jste s námi písničku z filmu Flashdance a teď už je čas na náš víkendový tip. Nevíte ještě, kam v sobotu nebo v neděli, nebo už i v pátek vyrazíte? Pro dospělé i děti je už na tento víkend připravený bohatý program Valašsko-Polanského festiválku deskových her. No a já už jsem zvědavá, co všechno nabídne. A zeptám se na to Ivany Hovořákové z klubu deskových her z Valašské Polanky, kterou mám právě teď už na telefonu. Paní Hovořáková, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím vás z Valašské Polanky.
0: My moc děkujeme, my vás též zdravíme ze Zlína. No a jde o Valašsko-Polanský festiválek deskových her. Jak vlastně došlo k tomu, že ve Valašské Polance vznikla právě taková akce? Řekněte nám, kdo za ní stojí.
1: Tato akce vznikla před několika lety, kdy parta nadšenců do deskových her chtěla lidem ukázat, že dnešní deskovky už dávno nejsou jen člověče, nezlob se. Chtěli vytvořit místo, kde se budou moci potkat rodiny i s dětmi, skupiny přátel a zkušení i neskušení hráči, kteří třeba žádnou moderní hru nehráli nebo naopak se nad hrami scházejí a chtěli by se potkat ještě s novými lidmi a zahrát si další hry. Takže z původně menší akce postupně vyrostl celý třídenní festival a letos nás už čeká šestý ročník. Za festiválkem tedy stojí klub stolních her ve Valašské Polance a hlavně velký tým dobrovolníků, z nich se každý stará o určitou část. Někdo o deskovky, někdo o kvízy, dětský program, dračí doupě, venkovní hry, ale taky zázemí, jako třeba občerstvení nebo informační koutek.
0: To je určitě fajn, že se stále dobrovolníci schází k tomu, aby už po šesté připravili tento festiválek. No a pojďte nám přiblížit, jaká vlastně bývá na festiválku atmosféra, jak si tady máme tu akci představit.
1: Atmosféra je velmi přátelská, živá a uvolněná. Hlavní sál kulturního domu je plný stolů, u kterých lidé hrají nejrůznější hry. Někde probíhají napínavé strategie, jinde třeba celá rodina hraje nějakou jednoduchou party hru a u jiných stolů naši organizátoři vysvětlují pravidla třeba úplným začátečníkům. Festiválek ale nežije jen v hlavním sále. Využíváme téměř celý kulturní dům, jeho jednotlivá patra, místnosti i venkovní prostory. Můžete z jedné strany slyšet hudbu z tanečních podložek, jinde probíhá kvíz, venku se hraje třeba zrovna cornhole a v dalším patře se skupina dobrodruhů vydává do dračího doupěte. Festiválek tedy není jen akce, na které se člověk prochází a dívá. My návštěvníkům doporučujeme si hned něco vyzkoušet, dát se do řeči s lidmi, které třeba předtím vůbec neznali.
0: Vy jste nám krásně přiblížila atmosféru, já věřím, že i ta letošní bude stejně zajímavá a poutavá. No ale pojďte nám tedy říci konkrétně, co se letos ve Valašské Polance na festiválku chystá, protože on zaplní opravdu celý víkend, tak nám pojďte aspoň přiblížit některé z časů těch nejzajímavějších částí programu.
1: V pátek zahajujeme kolem 5:00 odpoledne. V 17:15 se rozjede velký vědomostní kvíz pro 3- až 5členné týmy. Současně budou otevřené deskové hry, virtuální realita, taneční podložky DDR, venkovní hry, cornhole a také naše občerstvení. Nabitým dnem bude sobota. Hlavní program bude probíhat od 10 do 22 hodin. Hlavní novinkou letošního festiválku bude sociálně dedukční týmová hra Krvavá hodina. Dračí doupě bude otevřené od 11:30 do 21:00 večer. Bude také probíhat kvíz ze světa Minecraft pro děti. Dále soutěže v tanečních podložkách DDR. Na venkovním hřišti bude velký turnaj v cornhole. A uvnitř sálu budou také soutěže v deskových hrách pro děti i dospělé. No a ve 22 hodin nás čeká oblíbený noční badminton. Pokračujeme i v neděli, otevřeno bude opět od 10 hodin dopoledne do 8 hodin večer. Návštěvníci se mohou těšit na řadu aktivit, stejně jako v sobotu. Proběhnou soutěže v deskových hrách a na venkovním hřišti bude turnaj v Melky, budou pokračovat soutěže v cornhole.
0: Paní Hovořáková, vy jste nám krásně přiblížila letošní program a mě by zajímalo, protože festival začíná už zítra, začíná právě i vědomostním kvízem a je tam spousta aktivit. Je potřeba se na některé z nich dopředu zaregistrovat, je to lepší?
1: Je možné se zaregistrovat dopředu, zejména na vědomostní kvíz, kde je počet týmů omezen, nicméně jsme připraveni i na to, že se někdo zaregistruje až po příjezdu. Jinak při návštěvě festiválku funguje infokoutek, kde se právě návštěvníci registrují na ty jednotlivé soutěže, turnaje a aktivity, takže není nutno se registrovat úplně dopředu, stačí až po návštěvě.
0: Výborně. Já se ještě zeptám na poslední informaci, protože akce se koná o víkendu, už je to zavedená akce a věřím, že přijde spoustu návštěvníků. Jste připraveni i na větší nápor lidí, třeba z hlediska parkování?
1: My jsme v minulých ročnících měli už přes 500 návštěvníků, takže zkušenosti z předchozích let nám pomáhají tu organizaci postupně zlepšovat. Jak jsem již zmínila, u vstupu bude fungovat infokoutek. Návštěvníkům poradíme nejenom s programem a registrací do turnajů, ale i třeba s parkováním a podobně. Každopádně u nás je možno využít občerstvení u Mlsného goblina a bar Peklo, kde nabízíme jídlo i nápoje, takže člověk nemusí nikam odcházet a může u nás bez problémů strávit celý den, případně celý víkend.
0: Říká organizátorka víkendového festiválku deskových her, členka klubu deskových her Valašská Polanka Ivana Hovořáková. Paní Hovořáková, já vám moc děkuji za váš čas, děkujeme za krásné pozvání a přejeme, ať se o víkendu všem hráčům i organizátorům daří.
1: Děkuji vám, nashledanou.

Na vlnách Českého rozhlasu Zlín dospívala Věra Martinová, teď už je připraven v našem playlistu Jiří Schellinger a jeho píseň Jabloňový list, no a hned potom už zjistíte, co vám přinesou naše dnešní babské rady. A já prozradím, že naučí, že pořádek doma nevzniká díky velkému sobotnímu úklidu, ale dodržováním malých každodenních návyků. Tak zůstaňte s námi.

0: Babské rady.
1: Menší byty jsou na úklid více náročnější než ty velké. Každý nepořádek je zde totiž vidět dvojnásob a proto se vyplatí být pečlivý. Zopakujme si pravidla prevence pořádku v domácnosti. Zbavujte se včas nepotřebných věcí. Snažte se je darovat, najít jim užitečné využití nebo je vytřiďte prostě do odpadu. Obecně méně věcí znamená méně úklidu, méně organizování a méně vizuálního nepořádku. Zvykněte si věci hned, znovu opakuji hned, ukládat na místo, které je pro ně určené. Jsou to totiž právě rozházené kusy oděvů, neuklizeného nádobí a dalších drobností, které nepořádek vytvářejí. Pokud je oblečení špinavé, patří do koše na prádlo, boty do botníku, obaly od jídla a pití do odpadkového koše. Překonejte pohodlnost, ať se tento zvyk okamžitého úklidu stane přirozenou součástí fungování ve vaší domácnosti. Buďte důslední a trvejte na tom, aby takto uklízeli i ostatní členové rodiny.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Je 10 hodin 50 minut. Na aktuální zprávy už se za chvilku ve studiu bude připravovat můj kolega Lukáš Jakubíček. No a po zprávách v 11 hodin se už můžete jako obvykle těšit na rozhovor s hostem. Tentokrát bude ale speciální. Hosté tu se mnou nebudou ve studiu, ale povídala jsem si s nimi už v pondělí na letní filmové škole v Uherském Hradišti ve stanu Českého rozhlasu. Bude to Jan Vaculík a Břetislav Rychlík, kteří si se mnou připomněli letošní sté výročí od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. A vy si můžete po 11. hodině poslechnout rozhovor ze záznamu. Tak zůstaňte s námi. Krásné dopoledne vám přeje Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zastavený provoz je po srážce vlaku s chodcem u Baťovy nemocnice ve Zlíně. Rožnov pod Radhoštěm hledá nová místa pro zastávky sdílené dopravy Airbus. Česká ekonomika v předcházejících 3 měsících meziročně vzrostla. Během dneška bude slunečno s jasnou oblohou a s nejvyššími teplotami kolem 37 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Po srážce chodce s vlakem na železničním přejezdu u Baťovy nemocnice ve Zlíně je zastavený provoz na železnici mezi Zlínem a Lípou nad Dřevnicí. Omezená je také osobní doprava. Vyplývá to z informací na serveru Dopravní info. Omezení zřejmě potrvají nejméně do 11:30. Rožnov pod Radhoštěm a Dolní Bečva plánují rozšířit síť zastávek sdílené dopravy Airbus. Za necelý měsíc od spuštění služby lidé využili téměř 700 jízd a vozy najeli přes 3000 kilometrů. Radnice teď vyzývají obyvatele obou lokalit, aby navrhli místa, kde by nové zastávky mohly vzniknout, dodává mluvčí města Adela Kouselová.
2: Za necelý měsíc lidé využili téměř 700 jízd a auto najelo více než 3000 kilometrů. Síť zastávek chceme rozšířit a přizpůsobit konkrétním potřebám cestujících. Každý návrh prověříme a ty použitelné do systému zapracujeme. Podněty mohou lidé posílat e-mailem na adresu, kterou najdou na webu města.
0: Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí meziročně stoupl o 2%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. Ekonomika rostla i v porovnání s prvními 3 měsíci roku podle statistiků o 0,4%. Přispěly k tomu větší výdaje domácností, zahraniční poptávka a zahraniční vývoz, který překonal dovoz. Další příčiny popisuje Vladimír Kermět, ředitel odboru národních účtů ČSU.
3: Vývoj hrubé přidané hodnoty v mezičtvrtletním srovnání pozitivně ovlivnil především průmysl. Dařilo se také většině odvětví služeb. K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty nejvíce přispěl průmysl, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnosti.
0: Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí ČVUT, Masarykova nebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci měsíce. Některé pokračují i v září.
4: Odlišné podmínky dalších kol přijímacího řízení se netýkají jen termínu podání přihlášek.
5: Podmínky pro přijetí se liší podle fakulty i vybraného oboru. Nelze tedy jednotně říci, například termín přijímací zkoušky.
4: Vysvětluje mluvčí Karlovy univerzity Šárka Bukvajová, proč je nejlepší hledat všechny informace na webových stránkách jednotlivých škol nebo fakult. Jak zájemci pozdější termíny využívají, přibližuje za Vysokou školu Báňskou v Ostravě mluvčí Jiří Šíma.
6: V loňském roce tvořily přihlášky ve druhém kole přibližně 20% počtu přihlášek z prvního kola. Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%.
4: Protože se prý ale uchazeči hlásí až na poslední chvíli, čísla se budou ještě pravděpodobně měnit. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Během dneška bude ve Zlínském kraji hlavně slunečno s tropickými teplotami a s převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Dnešní teploty v maximech naměříme kolem 33 až 37 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý během dne mírný jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehoda dvou osobních aut se stala u zlínské zoologické zahrady na ulici Lukovska. Po zprávách pokračuje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ve čtvrtek 30. července vám krátce po 11. hodině přeje opět dobré dopoledne Markéta Macháčková a do dnešního poledne vás budu provázet vysíláním Českého rozhlasu Zlín. No a budeme dnes vzpomínat na spisovatele a publicistu, který by se před týdnem 23. července dožil 100 let, kdyby v červnu roku 2015 neodešel navždy. Ludvík Vaculík. Z té výročí jeho narození jsme si připomněli teď v pondělí na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kam rád jezdíval za svými známými, a o slavném rodákovi z Brumova na Valašsku si se mnou ve stanu Českého rozhlasu povídali režisér a dobrý Vaculíkův přítel Břetislav Rychlík a také jeho nejmladší syn Jan Vaculík. No a záznam z tohoto rozhovoru vám teď přineseme. Tedy ne hned teď, teď si pustíme písničku po písničce. Tak příjemný poslech přeje Markéta Macháčková.
8: Český rozhlas Zlín.

0: stan Českého rozhlasu na letní filmové škole už se pomaličku plní těmi, kteří si s námi dnes chtějí připomenout osobnost spisovatele, publicisty, a věřím, že těch přívlastků, které by se k Ludvíku Vaculíkovi dali přidat, je ještě celá řada. Tak jsem ráda, že jste tady s námi, vítám vás na letní filmové škole a vítám tady především své hosty. Ještě se tady představím, já jsem publicistka Českého rozhlasu Zlín, Markéta Macháčková, a tady se mnou sedí, myslím, že ani není potřeba, myslím, v Hradišti představovat, režisér Břetislav Rychlík.
1: Musím blbě vstávat. Já mám špatné koleno, on vstává za mě. Dobré odpoledne, děkuju.
0: A také vítám nejmladšího ze tří synů Ludvíka Vaculíka, Jana.
2: Dobrý den, dobrý den.
0: Tato beseda má ve svém názvu číslo 100 a je to právě tolik let, kolik uplynulo 23. července od narození Ludvíka Vaculíka. Na filmovce v Uherském Hradišti se prostě musím zeptat, kdyby Ludvík Vaculík chtěl oslavit v Hradišti, tady s náma na filmovce, narozeniny, kde a jak by je oslavil? Začneme tak zlehka.
1: On už tady byl několikrát, že? A dokonce zde, myslím, udělil svou jedinkrát a naposledy v životě cenu Ludvíka Vaculíka publicistovi a spisovateli Jiřímu Peňázovi. No, oslavil by to v Mařaticách, pravděpodobně v tehdejší, nevím, jestli funguje ještě vinárna Ulisu.
0: Funguje.
1: Ano, kterou měl náš kamarád Gajdoš, a už bohužel neboštík Petr Vyhlík, výborný člověk. No a tam by pravděpodobně to oslavil u muziky. Když tady byl, tak vždycky se mu nějakou muziku podařilo zajistit a dokonce zpíval na náměstí v pořadu, který jsem dělal, protože my máme narozeniny ve stejný den, tak jsme si naložili já pořad a on v něm zpíval. Jmenovalo se to Keby hvězdy boli papírové, podle písně krásné, kterou zmiňuje Kundera v žertu. Keby hvězdy boli papírové a nebe atrament, nikdo mi nespísal našej lásky testament.
0: Myslím, že přesně tento citát si teď mohou všichni přečíst na boku kina Hvězda, protože je tam teďka vyvedený.
2: Když už jsme u toho, kdyby, tak řeknu, určitě by je oslavil s Vladislavem Vaculkou. To jako by bylo to první, a s Idou Vaculkovou, když jsme v té rovině kdyby.
0: Já jsem moc ráda, že jsme začali takto na hradičskou notu, protože tady vidím i pár lidí, kteří se s Ludvíkem Vaculíkem tady často potkávali a byli moc rádi, že zavítal právě do Hradišťa k nám. Ale Ludvík Vaculík samozřejmě pocházel z Brumova a na konci června si v Brumově připomněli jeho sté narozeniny a vy dva jste byli přitom. Tak já bych chtěla, jestli byste nám řekli, s jakými pocity jste odtamtud odjížděli. Samozřejmě potom ještě přidám podrobnosti. Jako vrchol těch oslav byla inscenace jeho románu, respektive divadelní adaptace románu Sekira. Ale pojďte mi říct tedy, s jakými pocity jste odtamtud odjížděli z Brumova.
2: Brumov udělal velkolepou věc, že pozval Hadivadlo, aby se uskutečnilo představení Sekiry. Sekira je román, který se odehrává v Brumově, pojednává o vlastně jedněch z nejcitlivějších věcí v novodobé historii Brumova, a to sice to jádro toho je vlastně kolektivizace, jo, a nástup komunismu v Brumově. Byli jsme zvědaví, jak to představení dopadne. Příznivé bylo, že místní kultura, který asi pro 350 lidí hostil asi 180 lidí, byl z poloviny obsazen. A představení, no, zatím to bylo nejlepší představení Sekiry, které jsme s Hadivadlem sehráli. Začali jsme to s velkýma obavama a rozvíjelo se to dobře. Reakce publika byly výborné.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín a dnes také záznam mého rozhovoru s Břetislavem Rychlíkem a Janem Vaculíkem. Na letní filmové škole jsme spolu v pondělí vzpomínali na osobnost a dílo brumovského rodáka Ludvíka Vaculíka. Tak příjemné dopoledne vám stále přeje Markéta Macháčková.
1: Kromě inscenace hry podle románu Sekira se na sté výročí odhalila i pamětní deska Ludvíku Vaculíkovi a ještě tam vznikla stezka. Třeba i návštěvníkům, kteří by chtěli teďka vážit cestu do Brumova, udělat si denní výlet, tak vlastně po kterých místech života, možná i díla Ludvíka Vaculíka, vlastně nás provede stezka v Brumově a okolí?
2: O stezce promluvím rád. Přicházejí tam lidé, zajímají se, kde se narodil ten Vaculík a tak dále. A místní lidé se snaží jim dle svých znalostí pomoci. Jo? A tak jsme se rozhodli, že vybrali jsme 10 míst, která jsou nějak třeba i velmi volně spjata s tím, o čem tata psal. Původně byl plán, že se tam udělá, že se udělá skutečná stezka tabule a tak dále a tak dále. Nakonec jsme zůstali u toho, že úvodní tabule je ve výloze cukrárny paní Kostkové, která ráda ty informace podává také, takže byla ráda, že tam, že má takového pomocníka, tu tabuli. No a pak na těch 10 místech jsou jen malé tabulky, kde je QR kód a veškerý ten popis a ten text. Bod číslo 1 je, tady stával rodný dům Ludvíka Vaculíka zbouraný, ovšem v 70. letech a tak dále. No a tak se to odvíjí dál. Naši, když tam jezdili, hlavně teda tata za dob normalizace, tak ty lidi se tak strašně báli, že i jeho bývalí spolužáci přecházeli na druhý chodník, aby se s ním nemuseli pozdravit. Protože kdyby se pozdravili, tak další den byli předvoláni na závodní výbor, aby vysvětlili, o čem s tím Vaculíkem mluvili. Jo. Takže tata se tam vracel sice rád, ale se smíšenými pocity. Nicméně Mezhaba neboli Josef Vilímek byl jediný ze spolužáků, který zůstal indiánem i do pozdního věku a nebál se s ním stýkat a dokonce na jeho chatě se odehrálo setkání zakázaných spisovatelů. Pak je stará jama na Řehonušce, místo, které by si zasloužilo snad i pozornosti Jarida Cimrmana, protože tam totiž není vůbec nic. Tam jsou jenom vzpomínky a písničku tata o tom napsal.
3: Je tam, kde jsi stará jama, je tam, kde jsi stará jama. Táta místě čeká na mě.
1: Tato písnička zazněla i ve Valašském snáři, abych zatleskala teda. Ale chtěla jsem ještě posluchačům a všem, kteří tady jste, také připomenout, že pokud jste na něco já nezapomněl, tak všechno je k vidění i ve Valašském snáři, což je takový 4-dílný televizní dokument, který Břetislav Rychlík natočil s Ludvíkem Vaculíkem v roce 1999 a teďka na i vysílání si může všechny 4 díly každý prohlédnout. No ale mě právě napadlo, Břetislave, že se vás zeptám, jak vlastně došlo k tomu, že Ludvík Vaculík svolil k tomu natáčení, protože on tehdy nebyl úplně svolný k tomu chodit do médií a takto s někým spolupracovat. Takže jste byl vybrán.
3: Odmítl Chytilovou. Vybral si mě. Odmítl Chytilové dát práva na, jak se dělá chlapec, odmítl gen, protože Chytilová by si na něm smesla, to mi je jasné. Ta by na něj tebe říkala, a jak vy to máte, tata, s kým vlastně máte teda, kde je vaše manželka, s kým máte ty děcka, už by ho takhle zkoumala. A teď by se snažil něco vymáčknout, já jsem uměl rád, teda samozřejmě, ale prostě jednou mi zavolal, opravdu zavolal, tady se trošku, Janek k tomu má pak takové vysvětlení, ale zavolal mě a říkal mě, Bréťo, já jsem, jak víte, odmítl tu Chytilovou, a jsem mi odmítl dát práva, ale já jsem si vybral vás, že byste mohl natočit něco ne o mně, ale o tom mém rodném kraji. Čili jsme natočili Valašský snář, což měl být původně 2 díly, já jsem to pak ukecal na 4.
1: Ale já jsem se právě, Břetislave, chtěla dostat ještě jednou k tomu natáčení, a to možná takovým mostem. Jak vy, člověk ve věku Vaculíkových synů, se s ním vlastně poznal a dostal se k němu tak blízko? A možná spíš i taková podotázka. Poznal jste ho víc při natáčení Valašského snáře nebo při zpěvu při Cymbálovce?
3: Tak já jsem samozřejmě o něm věděl a už jsme se potkali jako trošičku tak nevinně před tím listopadem. Já jsem znal kluky. Hráli v divadle Radima Vašinky v divadle Orfeus. Jezdili do Prostějova na Volkrovi Prostějovi, což byla vždycky chvíle pro nás, vidíte, že mám tričko a divadlo Prostějov, to byla chvíle pro nás, profesionály a světáky, kdy jsme tam mohli jako perlit a byly večírky u nás na zkušebně a tak. A já vím, že když jsem je poprvé viděl, tak mě Jano sedal nebo si říkal, to jsou ty Vaculíci, podívej, jak jsou podobní na toho Ludvíka, no. To byl rok, myslím, 82 nebo 3, to je jedno. Ale potom on, my jsme se spřátelili, je pravda, že jsme se spřátelili s pěvem, ale kde bych řekl, že jsem ho poznal nejvíc, bylo to, když jsme sami odjeli do Javorníka k nám na chalupu a pouštěli jsme si tam ten hrubý materiál a mezi tím jsme šli na houby, jeli do Blatnice na víno, nebo jenom tak seděli, on hrál na harmoniku a povídali si, my jsme tam strávili asi 3 týdny tehdy. Tam teda musím říct, že mě otvíral nějaké svoje 13. komnaty. On řekl, zčuchli jsme se jak 2 psi. Jan mě překvapil při zkoušení sekiry, že řekl, že jeho tata nikdy s nikým nespolupracoval. Nikdy. Což říkali Havel, Ludvík, to je takový prostě pavouk zvláštní, on tak sám všechno posvílený a takhle. A že najednou s člověkem vlastně o 2 generace mladším něco dělal. To mě po letech teď vlastně, dozvěděl jsem se to v loni, vyrazilo dech.
4: Ztráta zaměstnání, dluhy, péče o blízkého nebo nečekaná životní změna. Ve Zlíně nově funguje Centrum Žluté dveře, které lidem pomáhá zorientovat se v systému pomoci. Jak služba funguje a s čím se na ní lze obrátit, poradí Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. A to 31. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
5: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
5: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: Dospíval Valdemar Matuška a v našem vysílání teď pokračuje záznam rozhovoru s režisérem Břetislavem Rychlíkem a Janem Vaculíkem věnovaného stému výročí narození spisovatele a publicisty Ludvíka Vaculíka. Jak vlastně člověk, vy jako syn, poznal nejlíp svého otce Ludvíka Vaculíka? Bylo to skrze každodenní realitu doma, nebo ho poznáváte skrze jeho dílo? Jak vy dokážete číst jeho dílo?
1: No, některé věci jsem nedokázal přečíst vůbec. Třeba Loučení k paně jsem nedokázal dočíst a Jak se dělá chlapec jsem... Prostě člověk to nemůže vnímat jako literaturu. Třeba Jak se dělá chlapec. Mně bylo taty tak líto přitom. Normálně u Vaculíku muži dospívají až někdy tak po 40, někdy i po 70, ale tata nás děti měl ve věku pro rodičovství zcela nezralém. On si myslel, že třeba nás takový valašský způsob. Děti je třeba občas seřezat a tím se to v zásadě vyřeší. A pak ovšem ve věku už zralejší měl syna Jožina a on místo, aby žil lásku k němu, tak on o tom začal psát a tím to celé zkazil. Celé to zkazil prostě. A mě ho proto bylo strašně líto a proto jsem tu knihu nemohl dočíst. Takže tady je vidět, jak tatu poznávám. Nejvíc jsem ho asi poznal při zkoušení sekiry. Teďkom. Pro mě to byl jako úplně životní zážitek moci se podílet na té sekyře. Mě tam Břeťa vymyslel krásnou postavu a vlastně alter ego tatovo, protože Zdena Trčálek hraje toho Ogaru, co to prostě žije tam, jo? A já jsem indiánský náčelník, který se na to tak dívá a glosuje to, takže mě tam zůstaly třeba literárnější části jeho textu. Pak, když se to naskoušelo, tak se ukázalo, že představení se musí zkrátit aspoň o hodinu, takže o polovinu textu jsem přišel, takže napřed jsem se naučil, co mám říkat a pak, co nemám říkat, ale nakonec je to asi dobré, ale při tom zkoušení jsem si musel dát tolik otázek, když tam člověk vidí kolegyni, která hraje moji babičku, kterou jsem nikdy nepoznal, moji maminku, která vlastně tata ji dokázal napsat přesněji, než jak ji dokázal poznat a prožívat. A ta Izabela Smečka to zahrála tak, že já jsem tam začal vlastně chápat svoji maminku a vztah mezi svými rodiči. Jo? Když jsem ty situace viděl, já jsem se při tom zkoušení někdy rozbrečel. Jo? Takže pro mě to byl velký zážitek. Tím jsem i poznal, lépe porozuměl svému tatovi, protože on tam, dá se říct, že on tam napsal víc, než věděl. Jakoby, jo? Akorát už jsem se ho na nic nemohl zeptat. A to je na tomto blbé.
2: On totiž není již zcela živ.
1: Také citát ze sekiry. Přijďte na představení.
0: Když mluvíme o Ludvíku Vaculíkovi, připomínáme si ho tady v Uherském Hradišti, tak myslím, že nesmíme vynechat jeho manželku Marii Vaculíkovou, Madlu. A já bych tady možná i zacitovala z jednoho z dopisů z rubriky Vaculík píše Rychlíkovi a Rychlík píše Vaculíkovi. Ona je asi jediný člověk, jehož názor nechci ignorovat. Vlastně je mírou dobrého, inteligentního člověka. Souhlasíte s tím, pane Rychlíku?
2: Určitě, já jsem Madlu měl strašně rád. Ještě mám rád tu Vaculíkovou větu. Je to věta kajícího se hříšníka. Láska je to, co je na konci. Mě to úplně prostě vyrazilo slzy do očí, když jsem to četl. A Madla potom, když Ludvík umřel, tak napsala na různé strany dopisy. Třeba Karlu Schwarzenbergovi a tak. Různým lidem. A napsala nám takový dopis o tom konci toho svého, jak říkala, Vaculíka. Je to něco prostě srdcerivného teda, musím říct. Ona měla podle mě obrovský literární talent, pač způsob, jakým to popsala, to je na stránku a půl literární dílo. To je tak strhující. Já jsem dokonce i uvažoval, že to zapojím do sekiry a pak mě to přišlo neorganické, pač už stačilo, že jsem tam dal ty Indiány. Ale ty jsem tam dal oprávněně, že jo. To, že ona to všecko takovým způsobem ustála, včetně těch tlaků STB, aby se rozvedla a tak dál. To je něco obdivuhodného a mně se to hrozně líbilo, jak ona, ta droboučká žena, nakonec to všechno unesla. Opravdu si myslím, že tou mírou byla a že mu na ní tak strašně záleželo, že před tou smrtí, než vydechl, jak popisuje tvoje maminka, tam k němu přijel jeho spolužák Vinklárek, otec Jordán, který nás s Monikou připravoval na svatbu. Politický vězeň 50. let a oni se znali od batě. Prostě se mu vysloveně ulevilo podle Madly, že řekl, že lituje těch svých hříchů, jo? A že umřel, jak si byl vyrovnán, nebo odešel. Umřel ještě, blbé slovo. Nevím, Janku, je to tak?
3: Umřel. On umřel, ano.
2: Měli jste ho pak ještě dlouho doma, zpívali jste mu.
1: No, mohli jsme si ho nechat déle, nebo štíky. Je dobré, když ještě doma zůstane, protože nemusí řešit různé problémy. Ještě může odpočívat chvilku, no.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a právě teď i záznam rozhovoru s Břetislavem Rychlíkem a Janem Vaculíkem na letní filmové škole v Uherském Hradišti. No a při povídání jsme se v pondělí dostali i k posledním chvílím spisovatele Ludvíka Vaculíka.
1: Když jako cítil, že už to někdy prostě může přijít velmi aktuálně, tak mi řekl, že na psacím stole v Praze má rozepsaný fejeton Až umřu. A že teda ho máme odevzdat do Lidovek jako poslední, nejposlednější poslední slovo. Tak. No a my jsme se prostě strašně smáli nad tím chladnoucím tělem, když jsme četli všechny ty škrty, co v tom byly, nemohli jsme se nesmát. Jo? Mezitím přijel i Jožin, který nějak dostal zprávu, že tatova poslední hodinka. No, bylo to svým způsobem i velice úlevné, neboť odešel usmířen s Bohem. On totiž odmítal přijmout poslední pomazání, protože on říkal, pomažu se sám.
2: Co chtěl udělat?
1: Nicméně pak zavolal ten dominikán, otec Jorda neboli Jarda Vinklárek. Chvíli byli s tatou sami, pak nás zavolal. Pomodlili jsme se otčenáš. Já jsem vezl otce Jordána na nádraží a než jsem se vrátil, tak byl tata už pryč. Ještě poslední byla přímluva za svatého Michala. On říká, svatý Michal převádí duše z tohoto světa na onen svět. Takže my se za něj pomodlíme, ať vašeho tatínka dobře převede.
0: Já moc děkuju za i takový vhled do opravdu soukromých posledních chvil Ludvíka Vaculíka. Jsem hrozně ráda, že u toho byl i ten smích a že to ukázalo právě povahu Ludvíka Vaculíka i v těchto posledních chvílích. Já bych se ráda vrátila ještě k literatuře, protože jak jinak poznat teď Ludvíka Vaculíka než skrze jeho dílo? Mě totiž zaujalo, Jane, že vy jste teďka letos v Brumově vydali Vaculíkovu čítanku pro začátečníky a pokročilé. A musím říct, že je to velice zajímavá brožurka.
1: Všem se líbila, že je pěkná zelená, ale nikdo nám pak neřekl, jestli jsme ten výběr, který dělal kamarád Milan Samek vlastně, nakonec nám s tím pomohla hlavně s konečnou redakcí Daniela Ivašita, jestli jsme ho udělali dobře. Když se škola rozhodla vyhlásit literární soutěž v Brumově, tak nás požádali, nepočítejme s tím, že Vaculíka vůbec někdo zná, že ho někdo četl a my bychom jim rádi předhodili nějaký fejeton, který by se jim eventuálně mohl líbit.
2: On psal pod značkou
1: Odmocnina z jedné.
2: Což by bylo jak malé L.
1: Protože
2: LV, že
1: odmocnina je V a jednička je jako malé L. Jedno kritériem výběru jsou Brumoviny. Všechny části a fejetony, kde je zmínka o Brumově. Druhá věc jsou neznámé věci z 60. let, potom tatovy příspěvky do filmových novin, kde na 4 pokračování píše, proč nemám rád televizi. Pak je jasné, že když pak konečně mohl být v televizi a všichni se začali tlačit do televize, tak tata řekl, a mě v televizi nikdo neuvidí. U nás na Moravě to patří taky mezi bestovky.
2: Tam je výborná věta. Moravan, když přijde domů z práce, která ho nebaví, hned se dá do práce, která ho baví. To padlo na našeho tatu, on došel z železárny a už byl ve Vinohradě.
1: Moravština je velmi podobná češtině, jenže hezčí.
2: A zloději na Moravě jsou lítostivější, že jo? Nebo
1: asi tak.
0: Mně se moc líbí, že tady zaznívají i bonmoty z díla Ludvíka Vaculíka. A trochu jste mi nahráli. O Ludvíku Vaculíkovi se mimo jiné říká, že byl moravský patriot. Tak jak ten jeho moravský patriotismus vypadal? Třeba v Čechách, kde dlouho žil?
1: Naši brali svůj přesun do Prahy jako provizorium a že se na Moravu zase vrátíme. A ten patriotismus jako takový moc neměl rád. Ani to slovo by se mu nelíbilo. Ale,
0: proto jsem chtěla komentář.
1: Ale když smluvil s nějakým moravákem, tak hned nasadil velmi, jak by řekli naše děti, hustou moravštinu a někdy to i přeháněl. Takže místo Olbram Zoubek říkal Ulbram Zubek. Myslím si taky, že tata celé mládí toužil po světu a prostě ten zapadlý Brumov, to prostě vůbec nebylo pro něj. Proto šel k Baťům. On si představil, že firma Baťa ho pošle do světa. Nicméně, když zjistil, že by musel umět prodávat boty, takže on nakonec z té obchodní školy tam zběhnul. Když do toho světa přišel, tedy do Prahy, tak najednou zjistil, že ten Brumov je něco, co se dá uplatnit, to valašství, takže začal kupovat všechny moravské zpěvníky a začal i studovat rozdíly nářečí mezi jednotlivýma vesnicema v rámci Valašska.
0: Kdybyste měl někomu poradit, s čím začít, když chce poznat dílo Ludvíka Vaculíka, byl by to Rušný dům, Morčata, Český snář, byla by to Sekyra?
2: Určitě ne Rušný dům a určitě ne Morčata. Tam jsou výjimečné věci, jako v tom díle Rušný dům napsal ještě, jako když byl s Madlou, byl jako vychovatelé na internátě a snažili se polepšit režim tím, že teda vedli jakoby zápas o ten způsob výchovy těch dětí. A Morčata byla, to je zase věc, která se hodně vymyká, že jo. Určitě bych řekl, vybrat si některé ty fejetony a Sekyra, Český snář, to jsou prostě ikonické věci.
1: Já zase jsem se setkal s jednou dámou, která řekla, že nejlepší jeho kniha jsou Morčata, protože Morčata je románový thriller na světové úrovni. Můj bratr, starší bratr, nejstarší bratr Martin, který se zabývá psychoanalýzou, tak říká, no ano, on v tom románu zabije vlastní děti. On si tam vyřešil jednu ze základních potřeb otcovství. On to dokáže napsat tak, že pak to lidi obdivují a vydávají to. Byl to asi nejpřekládanější román. Tatův.
0: Já jsem moc ráda, že jste mi na tuto otázku vlastně ani jeden neodpověděli jednoznačně a že jsme vlastně ukázali, že každé to dílo si najde svého čtenáře nebo i jednoho čtenáře a že pozná různé podoby spisovatele Ludvíka Vaculíka.

0: Dospíval Jiří Korn a nás čeká poslední část rozhovoru s Břetislavem Rychlíkem a Janem Vaculíkem.
1: Já tady vidím spoustu z vás, kteří jsou z Uherského Hradiště nebo byli kamarádi Ludvíka Vaculíka. Tak bych možná dala i možnost publiku, jestli by někdo chtěl něčím přispět tady na tomto vzpomínání, na této besedě k stému výročí narození Ludvíka Vaculíka.
2: Já jenom velice krátce, Mirek Potyka z Hradiště. Já jsem se s Ludvíkem seznámil za takový velice zajímavý okolnosti. Někdy v roce 69-70 už tady bylo připomenuto, že mezi jeho přátelé patřili Ida a Vladislav Vaculkovi. A já jsem někdy v tom roce 69 nesl Idě diáky jejich panáku, co se mi fotil, a seděl tam Ludvík Vaculík, kterého já jsem pochopitelně znal. A teď nás chtěli seznámit, Vlaďa Vaculka, a začal... A Ludvík říká, Mirek Potyka znám, Vezručova 52, ročník 44. Tak jsme na něho vyvalili oči, co je, a on se začal smát a říká, velice jednoduché. Teď, co vzali Madle práci, tak ji zaměstnával klub divadla Semafor a já je tam lepím na ty jejich bilteny, tak vím, že v Hradišti je Mirek Potyka a ve Vlčinově Jan Mikulec. Takže tak jsem se s Ludvíkem seznámil. Druhé setkání bylo také pikantní. To jsem byl v Praze se souborem Olšava, který on měl rád ve Vinohradském divadle. Program skončil, šli jsme po schodech, vidím Madla s Ludvíkem. On se tak začal smát a říká, no, jestli ti nevadí, že nás tamhle fotí estébák, tak si můžem povykládat. Takže tak.
1: Moc děkuju Mirku Potykovi a možná ještě dáme možnost někomu. Jirka Králík, také z Hradiště.
3: Já bych využil té vzácné příležitosti jednak připomenutí toho výročí, jednak dvě osoby, které mají Vaculíka dobře přečteného a prožitého. A tak jsem se chtěl zeptat, jestli cítíte někde v závan té Vaculíkovštiny někoho, kdo je schopen takto psát k současnosti, protože to chce odvahu. Jako v té době to byla velká odvaha říct jako proti vládě, proti tomu všeobecnému nadšení, které tady panovalo, tak on šel trošku proti směru. Řekněte vy, jestli máte ten pocit, že by po těch 100 letech měl někdo vzít jeho prapor a znovu jít na ty barikády, tak jak on.
4: Nevím, jestli někdo dokáže podstatné problémy dnešní doby, jak si

0: kde jsou dezinformace, se lidi nerozhodují třeba svobodně. Ať jsou zmatení a neví, kde je ta pravda. Tady třeba by mě zajímalo opravdu, jak by Ludvík tuto situaci vnímal, ale to je zase takové to, co by kdyby, a to zase já nemám rád. To se mně líbilo spíš, jak Janek říkal, co by kdyby, že by navštívil ty Vaculkovi. To se nezdálo pěkné, kdyby tady byl a byli tady oni.
1: Když tata psal 2000 slov a nebo sformuloval svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 67, tak psal o život. Jo, protože on si skutečně myslel, zvláště po okupaci, že ho zlikvidují. Dneska žádný z autorů nepíše něco a říká tak a za tohle mě prostě postavěj ke zdi. To je úplně jiné psaní, to nejde srovnávat.
2: Já jsem moc ráda, že i když jsme si připomínali 100 let od narození Ludvíka Vaculíka, tak jsme končili naši besedu takovýmito současnými tématy. Já bych moc chtěla poděkovat všem, kteří jste za námi přišli do stanu Českého rozhlasu na Letní filmovou školu. Chtěla bych pozdravit i posluchače Českého rozhlasu Zlín, kteří tento rozhovor slyší ze záznamu, a moc bych chtěla samozřejmě poděkovat svým hostům, Břetislavu Rychlíkovi, režisérovi, a Janu Vaculíkovi. Děkujeme za pozornost. Loučí se Markéta Macháčková. Přeji vám krásný den tady na Letní filmové škole.

Doznívají poslední tóny písničky kapely Rangers a já jsem moc ráda, že jsme vám mohli v dnešním dopoledním vysílání, které právě končí, zprostředkovat to nejlepší z rozhovoru, který jste slyšeli, pokud jste se za námi přišli podívat na letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Za 4 minuty bude 12 hodin a končí dopolední vysílání. A co vás v něm čeká zítra? Budou to dobré rady s Kristýnou Fuchsovou. Do studia si pozve Simonu Čubákovou z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. No a povídat si budou o Zlínském centru Žluté dveře. Dozvíte se, jakou pomoc

0: lidem v krizových situacích nabízí. Za vaši pozornost děkuji a krásné poledne vám přeje Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Od dnešního dne platí ve Zlínském kraji výstraha před vysokými teplotami. Letní filmovou školu dnes zakončí projekce vybraných filmů. Evropská komise vyčlení v přepočtu 120 miliard korun na stavbu gigatováren na umělou inteligenci. Dnes bude v regionu slunečno a teploty až 37 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Barbora Hitmánková. Pro Zlínský kraj dnes platí výstraha před extrémními teplotami. Vyhlásili Český hydrometeorologický ústav. Horko může znamenat zvýšenou zátěž pro člověka a nebezpečí přehřátí. Lidé by proto měli dodržovat pitný režim a omezit venkovní aktivity. Výstraha platí minimálně do zítřka, pátku 31. července. V Uherském Hradišti dnes končí letní filmová škola. Návštěvníci budou moci zhlédnout například snímky Romana Polanského nebo Michelangela Antonioniho. Promítat se budou také bonusové filmy, které vybrali zástupci letní filmové školy. Pokračuje programový ředitel festivalu Jan Jílek.
3: Se vybereme vlastně z programu filmovky nějaké filmy, které nám jsou blízké. A já jsem vybral film Sibel. Scénář k tomu psal jeden z našich vzácných hostů, Ranmata Tuloyesi, francouzsko-senegalská režisérka, která tady byla. A je to takový jako neo-western z odlehlého tureckého regionu, který byl nominovaný na Evropské filmové ceny a byl strašně festivalů.
2: Festival zakončí promítání v letním kině na Masarykově náměstí. V Česku chybí léky pro ženy po operaci rakoviny prsu s účinnou látkou tamoxifen. Používá se na odstranění možných zbytků nádorových buněk. Státní ústav pro kontrolu léčiv zajistil náhradní dodávku asi tisícovky balení. Ročně se u nás ale spotřebuje asi 40 tisíc krabiček tohoto léku. Pro zhruba 10% pacientek je přitom podle onkologů nenahraditelný. Evropská unie spustila výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy.
4: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu jasno s tropickými teplotami 33 až 37 stupňů, vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozor na nehodu cyklisty v ulici U stadionu v Uherském Hradišti. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava krásná zem s Karlem Hegnerem. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. 53. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Moravanka dohrála úvodní písničku pořadu Morava krásná zem a z brněnského studia Českého rozhlasu vás zdraví Karel Hegner. A jestli dovolíte, tak první pozdrav posílám i za vás do Jundrova Ivance. Ivanko, ahoj. Vy samozřejmě můžete za chvíli posílat pozdravy svým blízkým, ale ještě předtím dáme prostor případnému zpívajícímu dítku. Dětičky, pokud jste nachystány, tak volejte na toto číslo 726465200 a my se těšíme, jak nám zapijete a povíte, co je u babičky nového. To jsme zvědaví. Svátek dnes slaví Bořivo, já si vybavuji Bořivo je Srbou, který byl úžasný dramaturg a profesor na Janáčkově akademii muzických umění a taky spoluzakladatel slavného divadla Na provázku. Tak tolik jenom úvodem, to jsem si tak vybavil. No a teď předám první písemné gratulace, už to vedu do ruky. Chceme popřát Božence Trčkové z Tichova ke krásným půlkulatinám. Hlavně zdravíčko, štěstíčko, lásku a radost znoučat. A to přejí manžel Milan, dcery s rodinami a vnoučata Klaudy, Sabča, Patrik, Lily, Denis, Aime a Damien. A ještě jedna gratulace pro naši milovanou sestru paní Vladěnku Rochlovou z Přílep u Holešova, která dnes slaví krásné 72. narozeniny. Vladi, všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky ti z celého srdce přejí sestry Alena a Maria z manželi, manžel Libor z děti s rodinami, pravnoučci, Víteček, Staníček a Eliásek ti posílají sladkou pusinku. A my písničku od Františka Kohoutka, Dalibora Kozmíka, Nemá každá frajárenka a hraje Lidečanka.

0: Tolik Lidečanka, která z okolností za týden v Volných Heřmanicích v sobotu 8.8. bude hráti. To je jenom tak pro zajímavost na festivalu. Ale dovolali se zpěvášci a to nás těší a považte hned tři. Hned tři, který jsou u babičky, tak je to Josefínka, Olivka a Vilémek. A nevím, kdo bude hovořit. Dobrý den, slyšíme se?
1: Jo, slyšíme se.
0: To je výborné, protože trošičku nám to dělalo paseku, když jsme tady nacionále zapisovali. A kdo pak hovoří v tuto chvíli?
1: Josefínka.
0: Josefínka, to je ta nejstarší. Josefínka bude, ty budeš mluvit, Josefínko, to jsou tvoji sourozenci?
1: Olivka jo, ale Vilémek je bratránek.
0: Bratránek, skvělé. A vy jste kde u babičky?
1: Ve Vilémovicích.
0: Vilémovice, krásně. Jak se jmenuje babička?
1: Anička.
0: A jak ji říkáte?
1: Babičko.
0: Babičko. Babičko Aničko, jo? Protože někdy si děti vymýšlejí a říkají rodičům i samozřejmě babičkám, dědečkům si vymýšlejí různé přezdívky, tak já se jenom ptám, já jsem zvědavý. Jak dlouho tam jste u babičky?
1: Čtyři dny, ale předtím jsme tam ještě byli.
0: Takže zbýváte tam častěji u babičky. Co vám dneska chystá babička k obědu?
1: Kurátko,
0: mňam, mňam, mňam, už se těšíte, že? Josefínko, dobře, tak nám zaspívejte, jak jsem si stačil zapsat Černé oči, jděte spát a pak si ještě chviličku popovídáme. Jo, dobře, Josefínka, Olivka, Vilémek.

0: No perfektní, tleskáme, podívejte, to je potlesk jak nějaké Carnegie Hall v New Yorku.
1: Tak to jsme dobrý.
0: To jste dobrý, ano, jste dobrý, pochvalte se, Josefínko, chválí není nikdy dost. Ty seš takovej ten tahoun, že?
1: Já jsem pašáci. Tak...
0: Pašáci, ano, ano, ano, je vidět, že si rozumíte. Dokonce se tam i trošičku měli takovou tendenci, že se tomu zasmějete, vidíte? Co jste popletli? No tak jako tady...
1: Šťastná a smutná, jsem v raketě klasu.
0: Takže no, ale to je naprosto v pořádku. Víte, kolikrát my jsme popletli písničky, které byly obecně známé, to úplně v pohodě, ale dávali se to fajn, jste udrželi notu. Josefinka byl tahoun, to jsem poznal, že Josefi?
1: Trošku.
0: Trošku, chodíš do hudebky?
1: Jenom na klavír, ale jinak... Jinak jsem jednou byla v opeře, ale tam ta byla nuda.
0: Počkej, opera tě nudila? A na čem jste byli?
1: My jsme totiž, ne jako, že jsem se na ní koukala, ale že jsme tam byli a oni furt byli jenom pro ty starší, že jakože ti starší tam zpívali.
0: No jo, no tak, tak to víš, to už operní zpěváci bývávají starší, to už musí být zkušení, ne že by byli staří, protože jsou šikovné děti, i kterým je třeba 25 a už zpívají operu nádherně, no a to je teda už vyšší dívčí opera. To už je těžké, no. Josefínko, tak hraj krásně na klavír a kde bydlíte vlastně? To jsem se ani nezeptal, jste ve Vilémovicích u babičky a kde bydlíte?
1: S Oliskou bydlíme v Brně a Vilémek bydlí v Blansku.
0: Jo, takhle. Aha, Vilémek v Blansku a vy v Brně. A kde bydlíte v Brně?
1: V Černých Polích.
0: V Černých Polích, ano, krásně. A kam chodíš do hudební školy?
1: Na Smetánku, na Smetanovo.
0: No, tak to známe, to víš, že to tam známe moc dobře, tam známe i ty pedagogy, kteří tam učí. Tak se mějte děti krásně, ještě potom nepokládejte telefonu, já ještě od babičky zjistím e-mail, no a popřípadě, když budete mít štěstí a v neděli vás vylosují, tak si uděláte výlet krásně do zoologické zahrady, to bude nádherná návštěva. Byli jste tam někdy?
1: Jo.
0: Byli, že? A který zvířátka se vám nejvíc líbí?
1: Žirafy byly super. Oni měli velké krky a měli modrý jazyky.
0: A co pak, co lízali lízátko liliové?
1: Ne, právě žírali.
0: Dobře, mějte se krásně, ať se vám daří, děcka, užívejte prázdný, ještě celý měsíc z vás to čeká, tak u babičky si dejte dneska to kuřátko, když se tak krásně zpívali. Čau, mějte se hezky, ahoj.
1: Nechledanou.
0: Ahoj. A my si poslechneme písničku Slavka Smíšovského Václava Babuly, Hádaju, kterou nám zahraje frajarka. My jsme když si natočili tuhle písničku s Věrkou Zámečníkovou a dáváme ji proto, protože je ještě červenec.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak ještě jednou zdravíme Josefínku, Olivku a Vilémka, kteří nám zpívali. No a teď už zdravíme Petra z Lesonic. Petře, krásné poledne.
1: Zdravíčko, Karliku. Já mám dneska takový trochu jiné přání. Teď jsou ty vedra veliký, tak já bych chtěl nechat zahrát pár těch kluků z OSP Moravský Krumlov, kteří pracují v Brně někde na Hlínkách.
0: Mm-hmm, dobře, už tak si stáhni rádio, protože chytá nám to vazbu.
1: Jo, dobře. A ještě bych chtěl popřát všem k vám do rádia hodně štěstí a zdraví a zároveň ještě manželce Rozárce má v pondělí, ne, v úterý, 3. má svátek, 3. srpna má svátek.
0: Ano.
1: Tak bych si chtěl popřát taky všechno nejlepší, aby bych rád, byste jí zahrali pěknou pističku.
0: Máme nachystáno, Peťo, máme jo? Připraveno, jo? Ano.
1: Karliku, moc krát dík a měj se.
0: Taky ahoj, krásné odpoledne. Ahoj. A pojďme do Bánova. Mařenka je připravena. Maruško, dobrý den.
2: Dobrý den přeju všem posluchačům a hlavně vám, Karličku. Já bych dneska chtěla popřát paní Jarce Novákové z Bánova, která se dožívá 68 let. Přejeme jí zdraví, zdraví, zdraví, boží požehnání a přeje jí to kamarádka sestřenice Marie a její dvorní holička, sestřenka od manžela Mila. Ona jako jde. A ještě bych velice ráda poslala pozdrav paní Marušce Buchové na penzion do Uherského Brodu, která mě velmi pomohla, když jsem měla úraz. Maruško, mám tě strašně ráda. Děkuji vám moc krát, mějte se hezky, přeju hezký den všem.
0: Taky, Mařenko, díky a mějte se taky krásně. Naschledanou.
2: Naschle.
0: A já se pustím do písemných gratulací, kterých mám opravdu dneska mnoho. Chceme poslat písničku, popřát k narozeninám milé mamince, babičce, prababičce a už i taky praprababičce paní Marii Suchánkové z Prosiměřice, rodačce z Trnového pole, která dnes slaví 91. narozeniny. Maruško, přejeme ti všechno jenom to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, ať si pořád tak plná optimismu a elánu a užívej si každodenní posezení u kávičky s kamarádkami. To vše ti ze srdce přeje dcera Ludmila, za celou svoji rodinu vnoučátka posílají pusu. A ještě chci popřát mojí snaše Michalce, která ve stejný den oslaví krásné kulaté narozeniny. Míšo, všechno jenom to nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, lásky, pohody a hlavně zdravíčka. Přání je od tvých 3 kluků, kteří posílají velkou pusu a k přání se připojuje celá rodina. Prosíme o písničku pro naši nejstarší sestru, paní Svatavu Strakovu ze Zlína Jaroslavic, která dnes slaví 80. narozeniny. Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, pomoc boží do dalších let, dostatek sil při pomoci při výchově 5 pravnoučat. To přejí sestry Anička a Cilenka s rodinami. A ještě jedna gratulace, zahrajte panu Jeníku Dobešovi k dnešním krásným 52. narozeninám. S přáním mnoho štěstíčka, zdravíčka, úspěchů v životě i v Ochotnickém divadle, odehraných spoustu krásných her přeje Alois Pospíšilík z Tučap. Tak a písnička Jaroslav Janota, Tibor Jánoš, Pod Pálavu a Podlužanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, a dovolal se Petr z Lesonic. Dovolal se Jirka Tomejčík z Těmic. Tak, abych to upřesnil. Jirko, dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Srdečně zdravím vás, pane Karlíku.
0: Ano.
1: A chtěl bych popřát nám, oběma, manželce a mně, dneska 40. výročí svatby. A hodně zdravíčka, štěstíčka, rodinné pohody. A Bože požehnání.
0: Skvěle. Tak perfektní. Tak zdravíme, Jirko, užijte si to. A dejte si něco dobrého k obědu, pokud už jste nejedli.
1: Jedli, kudátkou a cvičkou.
0: Hezky, hezky, hezky. Tady Borek jen se olizuje. No tak to přijde později. Tak si to užijte. Mějte se krásně, Jirko.
1: Ano, zkuste to říct Jiřince.
0: Jako písničku, dobře. Pokud se to podaří, ano. Ano, no to není tak jednoduché.
1: Díky, hezky
0: ale zkusím.
1: Den, hodně zdravíčka vám.
0: Naschledanou. Milan Smolinské, milý, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Hegner. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Prosil bych o zahrátě pěsničky 70. rokom života pro kamaráda Milana Kubinu zo Smolinského. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a božího požehnania. Tomu praje manželka Jarka, dcera Anička s rodinou, syn Danko a celá rozvetvená rodina. Všetci kamarádi, ktorí ho poznajú. A ešte zahrajte pre radosť a potešenie jeho manželke Jarke. Ďakujem, pane Hegner, a niekedy nasledanou.
0: Áno, nasledanou, naslyšenou, navidenou, ať sa daří na Záhorí. Tak, přáníčka, rád bych poblahopřál mamince Martě Heroldové k svátku. Přeje syn Roman s rodinou. Ano, včera byli si milí Martičky, tak, tak. Další gratulace. Chceme popřát touto cestou paní Růženě Hanzelkové ze Šumné, která slaví 30., což je dnes, 90 let. Přejeme jí hlavně hodně zdraví a pohody. Za celou rodinu přejí sestry Zdenka Skulilová a Jindřiška Vlková. A ještě gratulace. Dnes se dožívá 75 let paní Alena Borýsková z Korytné. Milá Alenko, zpráva je jasná, že jsi furt krásná. Své tělo v kondici udržují, stále vnímej životní krásu a krokům svým dávej bezpečnou trasu. Štěstí si drž u svého těla, stejně jako tvého strážného anděla. Ali, měj hřejivou deku, minimum léků, jasnou mysl, pevné zdraví, zdravé tělo, aby tě nic nebolelo. Přejeme ti krátce ke tvé 75. Ještě boží požehnání a tím končíme vinčování. Přeji TKZ Žetky. A nám zaspívají sourozenci Baťkovi, chodíme, chodíme, až já půjdu po vandruju za doprovodu cymbálové muziky Petra Olivy.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: A zdravíme Věrušku do Bojkovic. Dobrý den, Věruš.
4: Dobrý den. Já bych chtěla popřát a nechat zahrát k dnešním narozeninám svému manželovi, panu Antonínu Štipčákovi z Bojkovic, a popřát všechno jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví, které potřebuje, a také trochu štěstí. Tomu přejí manželka Věra a synové Martin, Tonda a Radek s manželkou Petrou a vnukem Radomírem. A ještě bych chtěla tuto písničku a poděkování poslat panu Karlu Gambovi, také z Bojkovic, a jeho ženě Daně, která se o něho pečlivě stará, za to, že nikdy nezapomene poslat prostřednictvím vašeho rozhlasu přání k našim jmeninám a narozeninám. Děkuji za prostor a někdy naslyšenou.
3: Věruško, taky děkujeme, oslavte si to a udělali jste určitě radost vaším kamarádům. Mějte se krásně, ano, nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou.
3: Ve Velkých Bílovicích čeká Liduška a právě se dočkala. Liduško, dobrý den.
5: Dobrý den, pane Hegener, ještě vás jednou zdravím i vašeho zvukového mistra a všechny posluchače. Já bych chtěla dneska nechat zahrát do Jaroslavy z Uzlína své nejlepší kamarádce, která se dneska dožívá krásných 80 let. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí, pohodu, hodně lásky od svých dětí. To jí ze srdce přeje rodina Svobodová, Osičková a Střelská. Moc vám děkuji, pane Hegner, a ano, nashledanou.
3: Nashledanou, naslyšenou a písemné gratulace. Prosíme o písničku. Zahrajte mojí sestře Lidušce Horákové z Kojetína na Hané pro radost a dobrou náladu. Za zahrání děkuje Věrka. Naší milované babičce Marii Cholastové do Zahnašovic posíláme přáníčko. Naše milá babičko, k tvým narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, protože to je v životě to nejcennější. Přejeme ti také spoustu štěstí, radosti, lásky a pohody. Ať je každý tvůj den naplněný úsměvy, krásnými okamžiky s lidmi, kteří tě mají z celého srdce rádi. Děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás během života udělala a co jsi nás naučila. Děkujeme ti za tvou lásku, péči, trpělivost, moudrost i za to, že jsi vždy byla oporou celé naší rodině. Jsme moc vděční, že tě máme a přejeme si, aby ses ještě dlouhá léta usmívala, byla šťastná, prožívala s námi spoustu krásných společných chvil. Máme tě moc rádi a jsme šťastní, že jsi naše babička. S láskou přejí krásné narozeniny celá rodina Zívalíková. Pozor, ještě paní Marušce Cholastové přišel jeden e-mail, hodně zdraví, štěstí, lásky svých blížních, ochranu Panny Marie Svatohontické přejí Železní a Icelovi. Tak tolik gratulace, písnička Milan Neduchal, Josef Dofek, Ej hora horenka, Vacenoviáci.

0: Tak nám zpívala Kaja Grofíková a Růženka Šupová, to je dřívější nahrávka Vacenoviáků. Jarmilka z Bánova se dovolala. Dobrý den, Jarmilko.
1: Dobrý den, pane Hegner, mě už přáli, ale já bych chtěla teď poděkovat za to přání paní Škarpiškové a paní Francové, že si na mě vzpomněli. Moc mě to potěšilo. Vám přeju pěkný den, nebudu zdržovat. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Ano, to byla paní Mařenka z Bánova, že vám přála asi.
1: Ano, ano.
0: Teda vy jste dobré. Tak si to užijte, mějte se hezky, nashledanou.
1: Taky, Jarmilko. Nashledanou, děkuji vám.
0: A slovo dáme Věrušce z Frištáku. Dobrý den, Věruš.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a chtěla bych popřát k dnešním 20. krásným 28. narozeninám Kristýnce Zádrapa z Frištáku. Přeju jí zdraví, spokojenost a zase zdraví a zdraví. Moc krát vám děkuji a všem posluchačům, ať se daří. Naslyšenou,
0: Věruš, naslyšenou. Prosíme o písničku pro paní Aničku Zetkovou z Květné, která slaví své krásné polokulaté 65. narozeniny. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší, štěstí, boží požehnání, pevné nervy při starosti o své rodiče a hlavně hodně zdravíčka. Máme tě moc rádi, jsi skvělá dcera, maminka, babička i manželka. Za všechny z rodiny velké pusy posílají vnoučata Šimon, Kuba, Toník, Andělka. Přání paní Zdeničce Holzmanové do Měřína. Včera slavila své krásné 70. narozeniny a taky přeji štěstí, stále pevné zdraví, lásku, hodně radosti z dalších pravnoučátek. Zdeni, těšíme se na setkání a společně si připijeme na naše krásné přátelství a hlavně na zdraví do dalších let, pohodu, spokojenost, krásné prožívání. Mnoho dlouhých roků svého života přeje tvá sestra Věra z Krasoňova s celou svojí rodinou. Máme tě rádi. Tak, tolik přání. A ještě jedno, prosíme o písničku pro paní Františku Talandovou z Domaní na dnešním 72. narozeninám. Milá teto, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, božího požehnání a radosti z vnoučátek. To vše ti přeje rodina Kučerova, Tihla Říkova a k přání se rádi připojí i děti Petr a Lenka s rodinami. Vnoučátka Peťa, Viktorka, Beátka a Jonášek posílají babičce velkou pusu se vzkazem: babi, máme tě moc rádi. Tolik přání a písnička Antonín Pernička, bude hrát Stříbrňanka a bude to písnička s názvem Matyáškovi.

0: nádherná, nádherná písnička, krásná, ale považte, že ten příběh stále žije, pokračuje, což je nádhera. Protože zpíval dědeček s babičkou Vojta Horky s Martičkou a taky maminka Martina Ondrušková. A považte, že když tahle písnička se natočila, tak to se akorát ten Matyášek narodil. A Matyášek opravdu na tu trumpetu hraje, hraje nádherně, zároveň studuje vysokou školu VUTčko, zároveň bude studovat JAMU současně a opravdu publikum, když Matyášek prostě zahrál, letos jsme se potkali dvakrát, tak publikum tleskalo a prostě měli jsme z toho všichni obrovskou radost. Takže vidíte, písnička, která před téměř 20 lety vznikla, tak má opravdu svůj reálný základ. Nádhera. Takže zdravíme Matyáška a samozřejmě i Tobiáška, jeho bráchu, který hraje taky krásně na trumpetu. A zároveň zdravíme Jošku do Hovoran. Dobrý den, Joži.
1: Tož vám děkuju. Zdravím všechny v brněnském i v zlínském rozhlase a jejich posluchače. Já bych chtěl do Můčenic popřát mé sestře Věrce Štěpánkové, rozené z Kopalové, k jejím zítřejším 66. narozeninám. 77 je šťastné číslo, toho snad dožiju já, když teda mám 76, nebo měl jsem. Verunko, tak mě doháňají, přeju ti hodně štěstí, zdraví a jenom to dobré, co život může přinést. To ti přeje bráška Joška z Hovoran s celou rodinou.
0: Dobře.
1: Děkuji vám, přátelé, a přeji vám hezký den a hlídejte te pro mě, jde to na vrch.
0: Joži, děkujeme moc krát, ať se daří. Naschledanou.
1: Aj vám.
0: Prosíme o přání k narozeninám naší úžasné spolupracovnici Alence Kouřilové. Slaví krásných 55 let. Moc krát vám děkuji, přeji krásný den. Ten e-mail poslala Nikolka Ficková. Tak. A také okresní sdružení hasičů Kroměříž nezapomíná na své bývalé členy. Dnes slaví své narozeniny pan Josef Šebeček z Blišic. Takže pane Josefe, všecko dobré, ať se vám daří, ať jste šťastný, spokojený a žijete v takovém té klidku a pohodě. A myslím, že slavíte dokonce, když to spočítám, 94. narozeniny. To je úžasný věk. Takže děkujeme, gratulujeme a ještě taky aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Také připomíná dnešní narozeniny a zdraví Františka Kříže z Jevišovic, který slaví své narozeniny. Františku, také vám všechno dobré, především fakt ten klid, pohodu a především to zdravíčko. A ještě tady mám e-mail naskočil, zahrajte písničku k paní Ludmile Mackové, jejímu manželovi Josefu Mackovi z Hroznové Lhoty k narozeninám, které paní Ludmila slaví právě dnes a pan Josef slavil 20.

Ano, pilo by se pilo, pitný režim je třeba dodržovat, ale ten správný v tom horku. Loučíme se, děkujeme vám za pozornost, mějte se krásně, celé odpoledne vám přejeme, zůstaňte u vysílání, Borek Kapitánčík se vám od 2 hodin bude věnovat, tak můžete poslouchat.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Brumově Bělnici na Zlínsku opravují kapli svaté Anny. V Krhové na Vsetínsku chtějí rychlejší opravu potoka, který poškodili povodně. Zemřel botanik a popularizátor vědy Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Dnes bude v regionu slunečno, tropické teploty až 37 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Do konce srpna by měla být hotová rekonstrukce kaple svaté Anny v Brumově Bělnici. Náklady na opravu se budou průběžně upřesňovat. Město je uhradí ze svého rozpočtu. Co vše je v plánu, upřesňuje nezávislý starosta města Jaroslav Vaněk.
4: Jedná se o sanaci obvodového zdiva, opravy degenerovaných omítek, oprava střechy, odkopání obvodového zdiva na základovou spáru, vybudování okapového chodníku, oprava dveří a oken. Uvažujeme o nasvícení této kaple.
1: Lidé v Krhové na Vsetínsku podepisují petici kvůli špatnému stavu místního potoka. Původně poškodili opěrné zdi i kamennou dlažbu a koryto zanesly nánosy. Obec ho ale opravit nemůže, protože tok spravují Lesy České republiky. Jak daleko jsou přípravy, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
5: Nyní čekáme na projektovou dokumentaci týkající se odstranění nánosů v korytě potoka v Krhové, opravy opěrných zdí a kamenných dlažeb. Pak požádáme o dotaci a následně vybereme zhotovitele stavby. Termín zahájení realizace projektu ještě neznáme.
1: Ve věku 88 let zemřel botanik Václav Větvička. Českému rozhlasu to potvrdila Hamzova léčebna v Luži Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Biolog a někdejší dlouholetý ředitel Pražské botanické zahrady patřil ke známým popularizátorům vědy a rostlin. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiřině. Za svůj život publikoval mnoho knih a dlouhodobě spolupracoval taky s Českým rozhlasem. Právě v jeho vysílání před 5 lety popsal, jak vnímal přírodu.
6: Já do toho lesa chodím za estetikou. Já i kytky nevnímám jako Róza Canina, anebo Viola Odoráta, nebo co si vzpomenete, ale já je vnímám jako estetické objekty.
1: Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálních postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby.
0: Počasí.
1: Dnes budou v regionu tropické teploty s 33 až 37 stupňů. Vítr povane mírný.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Odstavené nákladní auto je na silnici 1/50 ve Stupavě na Uhersko-Hradišťsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
7: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert, o to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka Thálie. Helena Vondráčková je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hejty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvyklá, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi ho rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v muzikálu, v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas, je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou, dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To bude orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám, během tohoto roku bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Blažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila
1: se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, myslím, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně. Tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat. A jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu. A bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně se mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu, protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba
1: víte,
0: že je
1: víte,
0: v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořevojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějc, vaše trochu vepředějc,
1: ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak ne nějak, možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka už tenkrát, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Tak legendární píseň Vzhůru k výškám Helena Vondráčková, tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo. Tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Vzhůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá. Jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Manny. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon, jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval, byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkovou. Já jsem někdy četla i o srovnáním s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou tálie. Tálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že tálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškerý skříně, veškerý ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám to musí slávit, tak tam jsem měla veškerý ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to... Na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, bylo, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Auto Areny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej... flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano,
1: že... Ne, tady to co jste
0: to
1: poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trválku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas. A dlouhá léta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobím, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně. CDčko je tedy dvoj CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, a natočili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálů, z filmů, jazzové melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgeralda, jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzrocková hudba, taky bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly, nebo v Praze v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano. 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospěšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy. Jedna na konci roku ještě?
1: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Druhý nejsušší červenec za 40 let je na řece Dřevnici. Návštěvnost letní filmové školy byla podobná jako v minulých letech. Některé vysoké školy stále přijímají zájemce o studium v příštím akademickém roce. Dnes bude v regionu slunečno, tropické teploty až 37 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. V řece Dřevnici na Zlínsku je extrémně málo vody. Momentálně jí teče jen zhruba 7% běžného průtoku v tomto období. Jde tak o druhý nejsušší červenec za posledních 40 let, řekla Českému rozhlasu mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Situace se podle ní v nejbližší době bude dál zhoršovat.
2: V nadcházejících dnech se bude sucho ještě více prohlubovat. Zřejmé to bude zejména na menších vodních tocích, které mohou zcela vysychat. Na samotné řece Dřevnici jsou vybudovány jezy, které vodu zadržují a k jejímu vyschnutí tedy nedojde, ale i tak bude pozorovatelné stále menší množství přepadající vody.
0: V Uherském Hradišti dnes skončí 52. ročník letní filmové školy. Přišlo na něj 4600 akreditovaných návštěvníků, což je stejné jako v loni. V Baličcích se podle organizátorů prodalo dalších 5046 vstupů na jednotlivé projekce. V minulém roce to bylo o 1500 více. Letos ale byl počet balíčků omezený, aby se lidé snadněji dostali do sálu, pokračuje ředitelka letní filmové školy Radana Korená.
3: Nedosáhli jsme úplně do toho, že bychom museli zastavit prodej akreditací, ale zastavilo se to třeba fakt 25 akreditací před tím limitem 2100 na den. Takže vlastně to bylo plus minus jakoby podobné, nebyl tam nějaký velký rozdíl a myslím, že to i trošičku přispělo k tomu, že se lidé dobře dostali do sálu na filmy, které si vybrali.
0: Festival dnes večer zakončí promítání v letním kině na Masarykově náměstí. Diváci uvidí snímek Velký Marty, který získal 9 nominací na Oscara. Na řadu vysokých škol se můžou stále hlásit zájemci o studium. Termíny přijímacích řízení vypsala třeba Univerzita Karlova, Masarykova, Vysoká škola chemicko-technologická nebo Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava. Podle jejího mluvčího Jiřího Šímy tvořily přihlášky ve druhém kole přijímaček asi 20% počtu z kola prvního.
4: Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%. Z tohoto průběžného údaje však nelze dělat závěry. Uchazeči tradičně podávají značnou část přihlášek až v závěru přijímacího řízení. Proto se konečný poměr může ještě změnit.
0: Vysoká škola Báňská přijímá přihlášky naposledy zítra. Některé školy ale pokračují ještě během srpna i září.
1: Sport.
0: Na srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu odcestuje celkem 52 českých atletů, včetně čtvrtkařky Lourdes Glorie Manuel nebo výškaře Jana Štefely. O šampionát naopak přijde kvůli zranění český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno s tropickými teplotami 33 až 37 stupňů. Vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila v Jankovicích na Kroměřížsku. Osobní auto havarovalo do sloupu v Nedakonicích na Uhersko-Hradišťsku. Pozor si dejte v Cetechovicích na Kroměřížsku na lidi na vozovce po požáru střechy domu. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezký den, volně navážu na zelenou vlnu a pozdravím na začátku dnešního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín speciálně všechny řidiče. Obzvlášť v tomto horkém počasí může být i řízení náročnější, tak pozor a dodržujte pitný režim. Ať už jedete čímkoliv a kamkoliv, tak hlavně opatrně a asi se nebudete pohybovat tak daleko jako lidé před 55 lety. Ano, přesně v roce 1971, právě 30. července, se lidé poprvé svezli měsíčním vozidlem na naší nejbližší přirozené družici. Na měsíci. Už před Amerikou expedici sice po měsíci provázel sovětský lunochod, ten ale tehdy nevezl lidi. Tak tedy ještě jednou šťastnou cestu, a to platí i pro vás, kteří se třeba právě teď pohybujete na kole a posloucháte Český rozhlas Zlín pěkně ve sluchátkách. Zájem o cyklistiku celkově ve Zlínském kraji roste. Kolem Baťova kanálu například projelo za první půl rok 100 000 lidí. To je naše první téma v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem jsem Zlín s Pavlem Vackem, který vám přeje nádherný čtvrtek.
1: Český rozhlas Zlín.

0: A 10 a půl minuty po 14. hodině budeme mít také něco pro cyklisty, či pro vás, kteří se chcete o ježdění na kole něco dozvědět. Po cyklostezkách ve Zlínském kraji projeli od začátku roku stovky tisíc lidí. Vypovídají o tom data ze sčítačů kolem tras. Co všechno region cyklistům nabízí, to teď proberu přímo ve studiu s reportérem Davidem Jaburkem. Hezký den.
1: Hezké odpoledne. Zlínský kraj dlouhodobě patří k nejatraktivnějším regionům pro cyklistiku v Česku. Mezi nejnavštěvovanější trasy patří stezka kolem Baťova kanálu, cyklostezka Bevlava přes Valašskou Polanku, Horní Lideč, Valašské Klobouky a Brumov, nebo cyklostezka Bečva, která kopíruje tok Rožnovské Bečvy. Zájem o cykloturistiku v kraji potvrzuje i manažer Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
2: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci.
1: Kraj cyklistům nabízí celkem 2227 kilometrů značených cyklotras a dalších 260 kilometrů cyklostezek a také 21 kilometrů trailových a bikeparkových tratí.
0: Nádhera, co tedy můžou lidé v našem kraji na kole zažít, Davide?
1: Velké oblibě se těší například vinařské stezky na Slovácku. Co se týče konkrétně Baťova kanálu, i cyklisté tam hojně využívají plavby na lodích. Jinak obecně platí, že velkým lákadlem je příroda. Například Hostýnské vrchy, Javorníky či Beskydy. Cyklostezka Bečva propojuje Valašsko právě s Beskydami a je vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak sportovně zaměřené cyklisty. Významný nárůst zájmu zaznamenává i cyklostezka Bevlava, po které cyklisté pohodlně dojedou až na Slovensko.
0: Už jsme zmínili, že kolem jednotlivých cyklotras zaznamenávají provoz sčítače. Co z naměřených dat ještě vyplývá?
1: Data ze sčítačů ukazují, že nejsilnějším obdobím letošní sezóny byl prozatím květen, a to především díky sérii dvou prodloužených víkendů kolem státních svátků. Největší provoz zaznamenaly cyklostezky během prvního květnového víkendu po svátku 1. května, který se ukázal jako vrchol dosavadní cyklistické sezóny. A obecně víkendový provoz na stezkách výrazně převyšuje provoz v pracovních dnech.
0: Cyklostezky ve Zlínském kraji lákají stovky tisíc lidí. Informace k tématu jsme probrali s reportérem Davidem Jaburkem. Děkujeme za ně a všem cyklistům zdar.
1: Přesně tak, díky a naslyšenou.
0: Pokud dnes ale přemýšlíte spíše o odpolední stráveném u vody a jste ze Zlína, tak vyrazte společně s naší regionální stopařkou Petrou Sedláčkovou za osvěžením na koupaliště Panorama. Jak to dnes u bazénu na jižních svazích vypadá, to zjistíme už za okamžik.
3: Český rozhlas Zlín, písničky.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín teď ustáváme v našem krajském městě. Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková je právě na koupališti Panorama v Jižních Svazích, kde zjišťuje podmínky ke koupání. Už slyšíme to šplouchání, tak Petro, přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne z koupaliště Panorama, které je plné osvěžení chtivých návštěvníků. Není se co divit, dnešní teploty se vyšplhaly přes 30 stupňů Celsia.
1: Ano, tak se ovlašme, alespoň virtuálně, co všechno zlínské koupaliště Panorama nabízí.
2: Je tady hned několik bazénů. Pro plavce je připravený 25-metrový bazén. Děti mají vlastní bazén s fontánami a nechybí ani bazén s dojezdovými atrakcemi, kde jsou dvě skluzavky a tobogán. No a kdo si chce odpočinout, může využít relaxační bazén s masážními tryskami.
1: Takže si vlastně na své přijdou milovníci aktivního koupání i ti, kteří chtějí jen tak relaxovat, že?
2: Přesně tak. A když člověk zrovna není ve vodě, může využít slunné terasy nebo se zastavit u občerstvení přímo v areálu. Tady se nacházím teď taky právě já. Navíc jsou nejrůznější chlazené nápoje, káva a z jídla taková ta smažená klasika. No a podle obsluhy je úplně největší zájem, jak jinak než o langoš s kečupem.
1: Petro, a jaká je dnes voda? Už si ji vyzkoušela?
2: Já jsem se dnes vypravila na koupaliště pouze jako pozorovatel, čehož teď trošku lituju, protože je opravdu velké horko. Takže ne, nekoupu se, neskouším vodu. Kdo ji ale zkouší, jsou místní návštěvníci, se kterými se teď právě pobavím. Mám tady kolem sebe tři šikovné 9leté slečny, které už zdravím. Mám tady Áju, které se rovnou ptám, proč chodíš ráda na koupaliště Panorama ve Zlíně na Jižních Svazích?
3: Jenom když mi je vedro, tak si někdy tady přijdu okoupat a baví mě tobogány a s kamarádkami tady ráda jezdím.
2: Ty jsi tady společně s tatínkem, s dvojčetem, sestrou, taky 9letou a taky s kamarádkou Maruškou, která s tebou chodí do třídy. Takže Maruško, na tebe jde otázka, co je tady na koupališti úplně nejlepší?
4: No, to se úplně nedá říct, já tu mám ráda skoro úplně všechno, jako. Já, ale asi mám nejradši ten tobogán, jak je zakroucený.
2: Já se ti vůbec nedivím, tobogán vypadá fantasticky. No a vypadá to, že tady holky trávíte spoustu času, protože jste hezky opálené všechny. Takže poslední otázka jde na Aničku. Jak často chodíš na koupaliště Panorama ve Zlíně na Jižních Svazích?
5: Třeba dvakrát, někdy, to je tak jakože, třeba někdy jednou za týden, někdy dvakrát a třeba někdy my jedeme hodněkrát na dovolenou.
2: Takže nejenom na koupališti Panorama, můžete potkat Aničku, její sestru a možná i kamarádku Marušku. Děvčata, já vám moc děkuju. No a budeme pokračovat dál, určitě se podíváme taky na praktické informace, je to tak, Pavle?
1: Určitě, ty budou posluchače jistě zajímat, když se tak hezky nalákala ty i tví respondenti, návštěvníci koupaliště Panorama, tak kdy tam můžou naši posluchači zavítat?
2: Koupaliště na Jižních Svazích je v provozu každý den od 9 do 19 hodin, samozřejmě v závislosti na počasí. Aktuální informace o provozu je dobré před cestou zkontrolovat na webu laznězlin.cz, kde je k dispozici také online kamera, takže se naši posluchači a zájemci o koupání můžou podívat, jaká je aktuální obsazenost a jestli je na koupališti ještě dostatek místa.
1: Tak my děkujeme za ten letní pozdrav z Jižních Svahů. V příští hodině se navíc spojíme znovu, to už teď můžu našim posluchačům prozradit. Koupaliště Panorama totiž není jediným místem ve Zlíně, kde se lze osvěžit. Tak Petro, měj se hezky.
2: Je to tak. Děkuji, slyšenou.
1: Ano, a my se spojíme v 15:30, kdy se opět Petra přihlásí z nově zrekonstruovaného bazénu ve Zlínských Lázních, tak tam se budu těšit. Naslyšenou. A teď si také dáme písničku. Adel nám zaspívá v odpoledním vysílání. Ještě předtím ale pozvánka k dalšímu poslechu.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
6: V měsíčníku Natuře v kultuře si tentokrát shrneme červencové kulturní dění výjimečně první neděli v srpnu. Detailněji se zaměříme mimo jiné na 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Řeč bude o 26. ročníku Holešovského festivalu židovské kultury Hamakom a můžete se těšit také na rozhovor s čerstvou držitelkou ceny Magnesia Litera, spisovatelkou Marií Škrdlíkovou z Uherského Brodu. V neděli 2. srpna vás od 17 hodin s radostí očekává Natuře v kultuře Pavel Vacek.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
7: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 4,5 minuty nás dělí od 14:30, už jen pár vteřinek, ale od toho, že se dozvíte, jak bude v našem kraji.
1: Počasí.
0: Prozradí nám to meteoroložka Andrea Kvapilová, které přejí nádherné odpoledne do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Hezké odpoledne.
0: Než se ale vrhneme na tu předpověď, tak pojďte nám říct, jak je v našem kraji už teď. Teploučko, že ano?
2: Ano, je to tak, ty teploty se nám pohybují teďka od 30 stupňů na Vsetínsku až po 35 stupňů. Máme jasno nebo skoro jasno, vítr ten vané mírný, jižní směru do 20 km za hodinu.
0: A pojďme na ten další vývoj.
2: Tak to je celku jednoduché, slunečno, jasno nebo skoro jasno, tam potom jenom kránu očekáváme od západu přechodně, takové pásy oblačnosti, spíše by se mělo jednat o vyšší střední patro a ty nejnižší teploty od 23 do 20 stupňů, ale v údolích nám mohou klesnout i na hodnoty kolem 17 stupňů a vítr nám potom večer a v noci bude už vát jenom slabý, proměnlivý nebo jižní do 15 km za hodinu.
0: A zítra bude ještě teplej, alespoň tedy, pokud si dobře pamatuji z té dlouhodobější předpovědi, upřesněte.
2: Ano, je to tak. Zítra ty nejvyšší teploty očekáváme od 35 do 38 stupňů. Mělo by být jasno nebo skoro jasno, na večer potom by se nám mělo většinou začít vyjasňovat. Vítr by nám měl vát slabý, proměnlivý, během dne zase potom takový mírný, jižní směru do 20 km za hodinu.
0: Ty vysoké teploty asi ovlivní i úroveň biozátěže, že ano?
2: Ano, je to tak, bude na stupni číslo 3, což je vysoká zátěž.
0: Budeme na sebe opatrní, budeme dodržovat pitný režim, tedy podtrženo sečteno, ale vy nám ještě přičtete předpověď na víkend, ať si uděláme představu, že ano?
2: Ano, ta sobota, tam je největší šance na srážky, bude spíš taková větší oblačnost, místy se nám budou od západu vyskytovat přehánky nebo bouřky, úplně se nedá vyloučit, že výjimečně by mohla být některá i silnější, ale zároveň taky přechodně očekáváme polojasno nebo skoro jasno, hlavně během noci a rána. Ty nejnižší teploty sobotní od 23 do 19 stupňů, ty nejvyšší od 32 do 36 stupňů, no a neděle tam bude převažovat polojasno, jenom je šance, že při přechodně zvětšené oblačnosti by se výjimečně mohla vyskytnout přehánka nebo bouřka. Ty nejnižší teploty od 21 do 17 stupňů, nejvyšší od 29 do 33 stupňů.
0: Čímž máme představu o tom, jak bude počasí vypadat až do konce tohoto týdne. Ještě si ale uděláme také představu o tom, jak by v našem kraji mohlo být, kdyby byly opravdu ty nejextrémnější teploty. Vy totiž máte historickou zkušenost někde po ruce, že ano? Tak zabořte prst do 30. července a prozraďte ty rekordy.
2: Tak ta nejvyšší hodnota 36,4 stupně Celsia pochází z roku 1994 a zaznamenali jsme ji na stanici Kroměříž. Naopak chladno jsme měli v roce 1962, kdy jsme zaznamenali na stanici Brumov Bylnice jen 2,6 stupně Celsia.
0: A tímto schlazením se rozloučíme s Andreou Kvapilovou. Děkuji za všechny informace o počasí. Mějte se nádherně, přeji nejen krásný zbytek čtvrtku. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: A já myslím, že když si vezmete dostatečné množství tekutin, tak i v tomto počasí se dá podniknout hezký výlet. Na jeden nás pozve už za chviličku Arnošt Lukeš. Buďte s Českým rozhlasem Zlín a ať je vám s námi dobře.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín před vás předkládáme opravdu velmi pestrou nabídku možností, jak se turisticky vyžít. Dnes má Arnošt Lukeš něco pro ty, kteří si při výšlapu dají rádi trochu do těla, jak se říká. Naším cílem bude Velký Lopeník. Tak si namažme pod koleny a hurá na cestu. Veďte nás, pane Lukeši, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům. Dnes bych chtěl posluchače pozvat na poněkud náročnější výlet než obvykle. Autobusem z Uherského Brodu pojedeme do obce Lopeník, kde vysedneme na zastávce u obecního úřadu. Dáme se po žluté proti toku potoka. Cesta mírně stoupá asi 600 metrů. Na konci zástavby se začne stoupání zvětšovat. Asi po 2 kilometrech přijdeme do Lopenického sedla. Budeme mít převýšení 150 metrů. Tady přejdeme na zelenou značku vedoucí lesem. Jde po hřebenu Bílých Karpat. Po 2,5 kilometru budeme na malém Lopeníku, který má 881 metrů nad mořem. Další úsek vede po státní hranici se Slovenskem. Za další kilometr přijdeme na Velký Lopeník, nejvyšší bod výšlapu.
0: Tím je tedy hlavní cíl naší cesty dosažen. Než zahájíme sestup, tak si rádi poslechneme i pár detailů o tomto místě.
1: Velký Lopeník má 911 metrů a je nejvyšší vrchol Lopenické hornatiny. Leží na československé hranici v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která je součástí biosférické rezervace UNESCO. Na vrcholu je bytelná rozhledna z dubového dřeva na kamenné podezdívce. Otevřena byla v roce 2005, měří 20 metrů. Kousek pod vrcholem je studánka, jedna z nejvýše položených v pohoří. Lopeník je ideální turistický cíl pro pěší turistiku s nádhernými výhledy. Na slovenské straně je svah vhodný pro paragliding. Po odpočinku můžeme pokračovat po zelené, která je tady součástí stezky Via Česko. Trasa klesá lesem k Zlatému potoku, podél kterého se dojde k silničce u samoty Staré díly. Od potoka se stoupá lesem kolem studánek s kyselkou na Novou horu. Z Nové hory už čeká jen klesání přes přírodní rezervaci Nová hora. Pestré území s orchidejovými loukami, bývalými pastvinami a starými ovocnými sady se suchými místy i mokřady z remísky i listnatým lesem. Na pestré prostředí je vázáno množství nejrůznějších druhů rostlin a živočichů chráněných i ohrožených. Z přírodní rezervace je to už jen pár set metrů klesání do místní části obce Strání do Květné. Tady je sklárna založená Lichtenštejny v 18. století. Odtud jezdí autobusy do Uherského Brodu. Je tu také restaurace, kde si čekání na autobus můžeme zpestřit občerstvením. Trasa není vhodná pro menší děti. Měří asi 13 km. Na Velký Lopeník je absolutní převýšení 360 metrů. Z něj se stoupíme do Květné o 540 metrů. Optimální je výšlap organizovat z Uherského Brodu, odkud jezdí o víkendu autobus do Lopeníku v 8.10, respektive 10.20. Z Květné do Uherského Brodu se vrací autobus 15.40 nebo 17.55.
0: Výšlap na Velký Lopeník po trase, kterou nám vytyčil Arnošt Lukeš, nás sice bude stát trochu sil, ale ta vydaná energie se zúročí v krásných zážitcích, se kterými se vrátíme domů a které v nás budou jistě ještě dlouho rezonovat. Tak se nechte povzbudit Českým rozhlasem Zlín. Uvidíte, že to bude stát za to.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: I Ilona Čáková nám zpříjemnila čtvrteční odpoledne. Vy posloucháte Český rozhlas Zlín, a to v létě. Léto je časem výletů a možnou inspiraci vám nabízíme pravidelně i v našem vysílání. Celé prázdniny můžete totiž strávit s naším zámeckým létem, plným zajímavostí o šlechtických sídlech. Průvodce nám dělá František Kinský, kterému teď předám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska. Který to asi bude tentokrát?
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi, a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Místní historie.
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě, máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945, byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy, a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet. Máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Volejbalisty Zlína povede v příští sezóně jako trenér Jaroslav Vlk. Ten před 2 roky získal český titul. Bylo to ale v extralize žen. Jak se chystá na návrat k mužům, to uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za okamžik. Ještě předtím si vychutnejte kapelu Činasky. Krásný čtvrtek s námi.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: 14 hodin 52 minuty bezmála. Zlínští volejbalisté mají po 3 letech nového trenéra. Zdeňka Sklenáře nahradil po minulé sezóně Jaroslav Vlk. 65-letý kouč má bohaté zkušenosti, v posledních letech ale vedl ženské týmy. V české extralize mužů vedl naposledy Brno, a to v roce 2008. Teď nám k tomu řekne v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín víc v reportáži Davida Nekvindy.
1: Či muži, či ženy, každý majú nejaké svoje špecifika. A ja si myslím, že to není až tak, nebude to taký ťažký opäť prechod k mužom, pretože väčšinu rokov som otrénoval pri mužoch. Opraším staré, tak by som povedal, záznamy a idem

0: skoro 20 let. Přehled o této soutěži i konkrétně o Zlínu si ale udržoval.
1: Keď som trénoval Nitru, tak boli na prípravnom zápase proti mužom Nitry, takže mal som možnosť ich vidieť priamo. A myslím si, že je dosť zápasov na Volej TV, kde si to určite môžem pozerať a robiť si nejaký obraz o hráčoch.
0: Letní príprava zlínskych volejbalistů odstartuje 10. srpna. Nový trenér při ní chce pořádne poznať kádr. Připouští ale, že už teď nemají všichni hráči stejnou startovní čáru a oporami týmu mají být především cizinci.
1: Čo sa týka základné šestky, sú tam legionári, takže určite to v každom prípade bude asi stáť hlavne na nich, no a bude sa to doplňať s domácimi hráčmi, takže ale samozrejme, že aj tí domáci, pokiaľ preukazujú kvalitnú výkonnosť, tak budú proste na placi.
0: Na seznámení s týmem bude mít Jaroslav Vlk dost času. Volejbalová extraliga odstartuje až v polovině října. David

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Účastníci kampaně Už jsou Zlíňák musí o odměnu 10 000 korun požádat město Zlín do pátku 31. července. Zemřel irský zpěvák Glenn Hansard, pravidelně se vracel na Valašsko. Nafta v Česku dál zdražuje, za týden cena litru vzrostla o více než korunu a půl. Dnes je v regionu slunečno, tropické teploty až 37 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. O 10 000 korun za trvalý pobyt ve Zlíně musí účastníci kampaně Už jsou Zlíňák požádat do pátku 31. července. Lidé, co mají na peníze nárok, musí vyplnit a odevzdat žádanku na zlínskou radnici. Po schválení vyplatí město žadatelům peníze na jejich bankovní účty. Nárok na finanční bonus mají lidé, kteří převedli svou trvalou adresu do Zlína do konce roku 2025. Formulář i podrobné informace jsou dostupné na stránkách města. Irský zpěvák Glenn Hansard včera zemřel při dopravní nehodě. Do Česka jezdil 25 let. Oscara dostal za píseň Falling Slowly z filmu Once, kterou naspíval s Markétou Irglovou. Zpěvák se často vracel taky na Valašsko a znal se tam s řadou muzikantů. Jednou z nich je zpěvačka Lucie Redlová z Valašského Meziříčí, která si s ním Oscarovou píseň zaspívala i na koncertě.
2: Byl tam sám jenom s basákem a na konci prostě říkal, jestli tady není tady nějaké děvče, co by si rádo zaspívalo Falling Slowly, co to nějak umí. A já jsem to uměla a jsem děvče takové odvážné, tak jsem vlítla na pódium. Teď jsem za to teda moc ráda, no.
0: Nafta v Česku za týden zdražila o víc než 1,5 koruny. Litr teď stojí v průměru 43 korun a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 vzrostla pomaleji, a to o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléřů za litr. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května. Na polské území v noci zřejmě dopadla ruská raketa H-101. Uvedl to jak ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, tak polský premiér Donald Tusk. Objekt přiletěl z Ukrajiny v době, kdy Rusko útočilo na Ukrajinu, a to včetně západu země. Na Ukrajině přitom zahynulo nejméně 13 lidí.
3: Polská armáda zaznamenala letící objekt před 16:00 ráno a vyslala k němu letoun F-16. Ve městě Lublin i dalších obcích se rozezněly sirény. Z radarů pak střela zmizela, dopadla na pole více než 90 kilometrů od ukrajinských hranic jižně od Lublinu. Zvuk nárazu zachytila bezpečnostní kamera.
4: Nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí, protože raketa spadla do nezastavěné oblasti.
3: Uvedl premiér Tusk, než se na místo incidentu vydal. Dodal, že kdyby raketa pokračovala v letu, polské letectvo by se střelilo. Armáda podle něj na hrozbu reagovala velmi rychle a efektivně. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes je ve Zlínském kraji jasno s tropickými teplotami 33 až 37 stupňů. Vítr vane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto se srazilo se zvěří u Ořechova na Uherskohradišťsku. Další osobní auto havarovalo do zaparkovaných vozidel v ulici Jasenická ve Zlíně, ve Vsetíně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už předávám slovo Pavlovi Vackovi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, a to asi především proto, abyste věděli, co se v našem kraji děje. Například to, že obyvatelé Krhové na Vsetínsku chtějí urychlit opravu místního potoka, který po povodních zůstává ve špatném stavu. Sepsali petici a tlačí na správce toku, ať začne konečně opravovat. Podrobnosti k tomu přineseme v reportáži už za pár minutek. Řeč bude ale také v následující hodince o Valašském králi a s naší regionální stopařkou se vypravíme na další koupaliště. Možná i vy teď posloucháte někde u vody, tak si to tam hezky užívejte a všem přejeme nádherné odpoledne s námi. Máme čtvrtek 30. července, 5 minut po 15. Nechce se teď také sladce mámit Helenou Vondráčkovou při jejím slavném hitu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: pořadu Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín sledujeme, co se děje v našem kraji, a tak víme, že lidé v Krhové na Vsetínsku se bojí velké vody. Potok, který vede přímo mezi domy, má koryto zanesené nánosy a roste z něj vysoká tráva. Obyvatelé sepsali petici a žádají správce toku, Lesy České republiky, aby koryto uvolnili. Lesy sice vyčištění připravují, zatím ale není jasné, kdy to bude.
1: Sem to valilo, no a 2009 jsem měl vodu aj v kuchyni.
2: Jen o pár metrů dál od pana Josefa bydlí Stanislav Stříteský. K jeho domu, který stojí hned u potoka, se dostávám přes úzkou lávku. Pod ní je koryto zanesené hrubými nánosy a z potoka vyrůstá vysoká tráva.
3: Ti správci toku se o to vyloženě nestarají. Neplní podle zákona, co mají. Já už to mám tak zhruba všechno připravené, že jim to napíšu. Ale víte jenom proč? Až opravdu zase přijde ta povodeň, protože letos ještě nebyla, ale každá povodeň mě zatopí, tam má motor od té automatické brány, pokaždý mě to stojí 20 tisíc.
2: Obec o problému ví, sama ho ale vyřešit nemůže. Naposledy nechali stavbaři sedimenty odtěžit před 3 lety. U koryta naproti škole se díváme na koryto potoka s nezávislým místostarostou Krhové Aloisem Bajerem.
4: Teď jsme přímo naproti škole, stojíme zrovna v místě, kde došlo k odtěžení tohoto sedimentu zhruba před 3 lety. A jak vidíte, tak ta náplava těch sedimentů je tady zpátky. A nejen ty sedimenty, ale je tady i vzrostlá tráva, která potom dělá problém při valových deštích.
2: Bajer je s lesy v kontaktu dlouhodobě, podle něj to ale samo o sobě nestačí. Obavy lidí navíc zvedla nedávná průtrž mračen v Karlovském údolí.
4: Tu petici jsem tak nějak jako zorganizoval, abych měl, půjčila českým lesům, abych měl nějakou páku od těch obyvatelů. Jo, protože ti obyvatelé opravdu mají strach. Zhodou okolností 14 dní nebo 3 týdny byla celkem velká průtrž na Velkých Karlovicích a Karolince. A v okamžiku, když se něco stane v okolí, něco takového, tak ti lidi začnou přemýšlet a začnou mít obavy o to, že prostě něco takového, když přijde tady, tak budou mít zatopené sklepy.
2: Lesy České republiky, které potok spravují, odmítají, že by opravu v Krhové odsouvali. Podle mluvčí Evy Jouklové se snaží problémy postupně řešit.
5: Reagujeme samozřejmě i na podněty obyvatel a řešení neodkládáme.
2: Bagry ale do koryta hned tak nevědou. Lesy České republiky jsou teprve na začátku.
5: Nyní čekáme na projektovou dokumentaci týkající se odstranění nánosů v korytě potoka v Krhové, opravy opěrných zdí a kamenných dlažeb. Pak požádáme o dotaci a následně vybereme zhotovitele stavby. Termín zahájení realizace projektu ještě neznáme.
2: Svoje k tomu navíc ještě musí říct silničáři, HKO a také rybáři. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: Krátce po 15:45 vás budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zvát na zajímavé akce. Pozor, jedna z nich už končí a bude poslední příležitost ji navštívit. My ale začneme na dnešním venkovním koncertu, na který zve město Bystřice pod Hostýnem od 18. hodiny na Masarykově náměstí v rámci akce Léto na náměstí zahraje skupina Svítání autorskou tvorbu. Kapela kombinuje vlivy klasické hudby s vícehlasým vokálem a instrumentální precizností v tónech harfy, kytar, kontrabasu i symfonického orchestru. Jedním slovem nádhera, dnes od 18 hodin v Bystřici pod Hostýnem. Dnes končí v Holešově výstava Uloupené umění, to je ta poslední příležitost, kde můžete navštívit tuto hezkou výstavu, pokud jste ji ještě neviděli. Vojtěch Řápek představuje na konkrétních příbězích židovských sběratelů způsoby zabavování a získávání majetku v době okupace. Přibližuje také téměř detektivní práci spojenou s dokumentací a identifikací uměleckých děl zkonfiskovaných během druhé světové války. Výstavu můžete vidět dnes naposledy v arkádách zámku Holešov do 17 hodin. Pokud jste neviděli, určitě tam chvátejte. Případně se na tuto výstavu můžete vrátit i vy, kteří už jste ji navštívili. Plánované letní kino Kokino v Zlínském zámku s groteskou Opatro výš a koncertem Martina Kišperského a Davida Dorůžky se z organizačních důvodů přesouvá na 13. srpna. To je tedy spíše upozornění než pozvánka, respektive pozvánka odsunutá. Tak tedy, pokud jste se chystali dnes do Kokina ve Zlínském zámku na grotesku Opatro výš a na přiložený koncert, tak přesuňte si akorát datum na 13. srpna, koncert se neruší, bude jen později. 52. letní filmová škola v Uherském Hradišti dnes také končí. Poslední projekce bude v letním kině na Masarykově náměstí v 10 hodin večer. Promítat se bude americký film Velký Marty o hráči stolního tenisu, který se chce stát mistrem světa za jakoukoliv cenu. Mimochodem film získal 9 nominací na Oscara, tak si ho nenechte ujít a rozlučte se s letošní filmovkou. Zlín.rozhlas.cz, to je adresa, na které můžete získat další inspiraci k tomu, kam se vydat, ale i třeba spoustu zajímavostí k programu. Ten teď doplní kapela Pop Tops v našem dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín, které vám stále přeje Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Jeho herecká osobnost zrála na Janáčkově akademii muzických umění, v legendárním brněnském divadle Na provázku a později v televizní manéži. Ano, Bolek Polívka z Vizovic v cyklu Rodáci známí neznámí z pohledu Markéty Macháčkové. Už za chvíli v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín.
1: Ztráta zaměstnání, dluhy, péče o blízkého nebo nečekaná životní změna. Ve Zlíně nově funguje Centrum Žluté dveře, které lidem pomáhá zorientovat se v systému pomoci. Jak služba funguje a s čím se na ní lze obrátit, poradí Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. A to 31. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Na pohovku Jošky Kubáníka usedne v sobotu po 17. hodině šarmantní a vtipná herečka Chantal Poulain a dozvíte se od ní třeba to, které české slovo neumí vyslovit. A v neděli se po 11. potkáte s Ondřejem Brzobohatým, který zavzpomíná na svého tatínka, hrdého Valacha, Radoslava Brzobohatého. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.

Zítra oslaví 77. narozeniny herecká legenda, rodák z Vizovic na Valašsku, Boleslav Polívka. Příspěvek o herci veselých i vážných rolí jedinečném umělci Bolkovi Polívkovi připravila Markéta Macháčková.

0: Úvodní píseň své dojemně pitomé show zpívá Bolek Polívka. Herec, mim a divadelní principál si do své brněnské manéže, zábavného pořadu České televize, po více než 3 desetiletí od roku 1987 zval pečlivě vybrané hosty a diváky bavil už tehdy svobodným uměním a nezaměnitelným humorem. Brno bylo i místem, kde vystudoval Janáčkovu akademii muzických umění. Jeho cesta k herectví byla ovlivněna láskou jeho tatínka k divadlu a vedla z rodných Vizovic do Brna přes Zlínské divadlo.
1: Připravoval mě pan Jeřábek, který byl z Gottwaldovského divadla pracující, vybral mě monology, já jsem se naučil poctivě a ty zkoušky jsem jakýmsi zázrakem udělal.
0: Říká Bolek Polívka v nahrávce pro Suprafon v roce 1989. Osobitě popisuje následné 4 roky na brněnské jamu.
1: Kde mě učili mluvit, to se jim nepovedlo. Kde mě učili chodit jako herci, prostě se musí pohybovat jistým způsobem po jevišti, co se jim taky nepovedlo. Kde mě učili, že dítě nepatří na jeviště, zvířata nepatří na jeviště, to se jim taky nepovedlo, protože používám zvířata dětí velmi často ve svých hrách. Zkrátka mě učili, abych nevadil na jeviště. A mě baví vadit.
0: Inspiruje se klauniádou, komedií del arte i filmovou groteskou. Záměrně ale překračuje hranice žánru směrem k totálnímu herectví. Stvárnil i dlouhou řadu filmových rolí, třeba v komedii Dědictví a neb kurva hoši guten tag, ale i role vážné. Za hlavní roli ve filmu Zapomenuté světlo a později i ve snímku Musíme si pomáhat získal Českého lva. Velké herecké zkušenosti získal ve svém prvním angažmá, Divadle na provázku. Co musí mít divadlo, aby se přiblížilo k atmosféře v této legendární brněnské experimentální divadelní scéně?
2: Šílená chuť, taková až fanatická chuť dělat divadlo a dělat divadlo s těma lidma, který zrovna jsou i tvoji přátelé a musí vzniknout jakási rodina a potom určitě doba. Musí být silný nepřítel, což tehdy byl, že jo? A teď vlastně se ty lidi se identifikují, ty, co se na to dívají, se identifikují s nima, co jsou na jevišti a na jevišti najednou tam zaznívala takovým obrovským akordem svoboda a touha po svobodě. No.
0: Bolek Polívka se narodil poslední červencový den roku 1949 na Valašsku. Přestože tráví svůj profesní život především jinde, rodné Vizovice a Valašsko nosí stále v srdci.
2: Narodil jsem se ve Vizovicích. Kdybych se narodil v Praze nebo Paříži, byla by pro mě Praha či Paříž Vizovicemi.
0: Jedním z jeho recesistických kousků bylo i fiktivní Valašské království.
3: My jsme napřed měli Valašsko jako takovou republiku a Čmaňa byl premiérem Valašské vlády a tak se to měli rozdělený. Ministrem financí byl Radek Brzo Bohatý, už podle toho jména to bylo dobrý. A já jsem mu nabídl rafinovaně v manéži, že by mohl být tady prezidentem. A tím pádem jsem se skokem stal i králem já a ovládl jsem celé Valašsko jedním jediným přesunem.
0: Má 6 dětí. Jeho syn Vladimír a dcera Anna se věnují herectví. Nejstarší Kamila je divadelní režisérkou. V současnosti žije Bolek Polívka s manželkou Marcelou v Olšanech u Vyškova. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Koupání přímo v centru Zlína může mít různé podoby. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková se přesunula z koupaliště Panorama na jižních svazích k venkovnímu bazénu Zlínských lázní, který letos prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Jak vypadá po otevření, to si můžete poslechnout v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín už za okamžik.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V minulé hodině jsme se společně vydali na jedno ze zlínských koupališť, konkrétně na koupaliště Panorama na Jižních svazích, kde si návštěvníci nejen zaplavou, ale užijí si také skluzavky nebo tobogány. Kdo ale hledá u vody trochu více klidu, mohl by chtít navštívit třeba venkovní bazén Lázní Zlín. A tady teď hledá osvěžení i naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která se stihla přemístit a my si tady v podstatě můžeme mávat z okna studia Českého rozhlasu Zlín. Tak ještě jedno zdravím, Petro. Před chvílí jsme to vyzkoušeli, vidíme na sebe, teď se i slyšíme.
2: Krásné odpoledne, Pavle. Ano, slyšíme se. Já zatímco jsem tedy první část odpoledne trávila na klasickém městském koupališti tady ve Zlíně na Jižních svazích. Právě teď se nacházím u venkovního bazénu Zlínských lázní. No a tady je to zajímavé především proto, že lidé mohou vyměnit v letních měsících vnitřní bazén právě za ten venkovní.
1: A jak to tam vypadá po rekonstrukci? To nás především zajímá.
2: Venkovní bazén prošel letos největší rekonstrukcí od svého otevření v roce 1985. Nový je povrch bazénové vany, upravené jsou také rozvody a další části technického zázemí. 25-metrový bazén navíc dostal také nové odrazové můstky a vstupy do vody. Vypadá to fantasticky.
1: A jaká je atmosféra přímo na místě? Je tam podobný ruch jako na klasickém koupališti? Zní to klidněji než v předešlém vstupu?
2: Je to přesně tak. Atmosféra je tady taková hodně příjemná, pohodová a chybí tady takový ten dětský hluk. Celý areál je vlastně velmi uvolněný nebo působí na mě velmi uvolněně. Takže kdo hledá ve městě spíše klidnější místo ke koupání, může být právě tady spokojený. No a bonusem právě tohoto bazénu, venkovního bazénu Lázní Zlín, je to, že můžete počítat se zázemím právě lázní, kde se nacházejí například převlékárny, odkladací skříňky, samozřejmě bufet a dokonce obchůdek s plaveckým vybavením. Takže kdybyste si náhodou při cestě do venkovního bazénu Lázní Zlín zapomněli plavky, tak je tady možno si ještě nějaké pořídit.
1: A co voda? Dá se v ní příjemně zaplavat?
2: Já si troufám tvrdit, že ano. Jsou tady vlastně dneska dvě skupiny lidí. Ty, kteří sedí na lavičkách nebo na lehátkách, opalují se, mají zavřené oči a opravdu tak jako si vychutnávají to sluníčko. A druhá skupina jsou lidé, kteří právě využívají nově zrekonstruovaného bazénu, který má tedy 25 metrů, je dlouhý 25 metrů a počítá s 8 plaveckými drahami. Takže je to vhodné opravdu i pro plavce, kteří si chtějí nejenom zaplavat osvěžit se, ale užít si třeba i toho sportu a dostat se do kondice.
1: Ano, trošku sportovněji pojaté. I teplotu vody si zjišťovala, nebo to ne?
2: Samozřejmě, že ano. Byla jsem za plavčíkem, je tady takový sympatický chlapec, který mi prozradil, že voda má krásných 25 stupňů Celsia.
1: Vida, i to může být lákadlo. Tak teď už jenom dodat, kdy si můžou lidé přijít na venkovní bazén Zlínských lázní zaplavat.
2: Venkovní bazén je otevřený v závislosti na počasí. Ve všední dny od 6 hodin ráno do 8 večer a o víkendech a o svátcích pak od 9 do 19 hodin. Člověk si sem vlastně může přijít zaplavat před prací, po práci, prakticky kdykoliv.
1: Někdo možná i při práci, jako Petra Sedláčková. A pokud by dnes někdo hledal ještě další možnost koupání přímo ve Zlíně, tak kam zajít?
2: Je tady několik možností ve Zlíně, v krajském městě. Kromě koupaliště Panorama a venkovního bazénu v Lázních je otevřené také koupaliště Zelené v Bartošově čtvrti na Broučkově ulici. V červenci a srpnu má otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Aktuální informace o provozu Panoramy, Zeleného i venkovního bazénu ve Zlínských lázní najdou lidé na webu lázně-zlín.cz, kde jsou k dispozici také online kamery.
1: Petro, děkujeme za dnešní porci koupání přímo ve Zlíně a přejeme příjemný zbytek odpoledne.
2: Naslyšenou.
1: Naše regionální stopařka Petra Sedláčková dnes během jednoho odpoledne navštívila hned dvě místa ke koupání přímo v krajském městě. Pokud máte tip na další zajímavé místo, kam bychom se měli v létě vydat, tak nám o tom napište, a to na adresu stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: V dnešní cukrárně nás Petr už bude připravovat na blížící se víkend, nebo abych byl přesný, tak dokonce až na pondělí. Právě do toho dne je časově zařazená evidentně podle textu píseň, která bude znít dnešní cukrárnou, tedy co se týče obsahu písně. Její vznik musíme hledat mnohem dřív. Dle dostupných záznamů mohli posluchači poprvé slyšet ústřední píseň dnešní cukrárny v Pražském divadle Semafor 30. října 1959. Tak teď už jistě většina z vás tuší, kdo bude hostem dnešní cukrárny. Já vás příště pozdravím také až po neděli, tak se do té doby mějte nádherně a nezapomínejte, aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín, jak rád připomíná Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Hudební cukrárna hlásí otevřeno a dnes nabídnu zpěvačku, která se v televizi objevila, ani se to nechce věřit, už v roce 1958. Tehdy ale jako hlasatelka a uvaděčka dětských pořadů. To už navazovala stěžejní etapa profesionálního života divadlo Semafor. Pavlína Filipovská. Bylo jí 17, šla na konkurs, postavila se k pianu, na které hrál Jiří Šlitr a zaspívala píseň Drožkář. Hned byla přijata. Potom už začala její kariéra strmě stoupat. Hned z této hry ostatně pochází Filipovské nejslavnější.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Za první pololetí projelo kolem Baťova kanálu 100 000 cyklistů. Kroměříž rozšiřuje počet městských vozů na elektrický pohon. Církev vyšetřuje případ znásilnění na pražském arcibiskupství. V noci bude jasno, teploty do 17 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. V cyklostezkách ve Zlínském kraji projeli za první půlrok 100 000 cyklistů. Vypovídají o tom data ze sčítání kolem tras. Rostoucí oblibu cyklistiky v kraji potvrzuje i manažer Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
2: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci.
0: Kroměřížské technické služby pokračují v obnově vozového parku. Pořídili 3 dodávky s pohonem na elektřinu za 2,8 milionu korun. Do Kroměříže také dorazil druhý ze 4 elektrobusů, který bude sloužit v MHD, dodává mluvčí města Jan Vondrášek.
3: Nové dodávky nahradí letitá vozidla, která již nebyla v dobrém technickém stavu. Stejně tak elektrobus bude jezdit místo jednoho starého autobusu na naftu, který slouží již zhruba 20 let. Na linkách MHD by se nový elektrobus měl objevit ještě tento týden.
0: Případ údajného znásilňování na pražském arcibiskupství kromě policie vyšetřuje i církev. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Policie podezřívá jednoho z bývalých duchovních a hodnostářů arcibiskupství ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně 4 lidem. Na případ minulý měsíc upozornil Seznam zprávy, podle kterých šlo o roky 2021 až 2024. Stanislav Přibyl chce kvůli případům zneužívání v církvi zřídit speciální tribunál.
4: V Římě jsou 2 soudní instituce. Jedna to musí povolit a druhá se musí stát tím odvolacím stupněm. No a tam teď jako jednáme a v podstatě oni po nás v tuto chvíli chtějí nějak jako precizně definovat, jaké by byly pravomoci a vlastně nějaká ta agenda úplně konkrétně.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 000 korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rezort mezi lety 2022 až 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo zhruba o 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy nebo zasedání. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu jasno, kránu přechodně i více oblačnosti. Nejnižší teploty 23 až 20 stupňů, v údolích kolem 17, povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Havárie cyklisty se zraněním je v ulici U Cihelny v Uherském Brodě. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
6: Vezmeme to s Katkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
1: Humoriáda.

0: Tak tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslel, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, no, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a
1: no, děkuju
0: protože
1: moc.
0: Jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika, no a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam, a teď jsem se z toho vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu
0: energii.
1: Těšit. A ano. Pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání probíhá, koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu. No.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak, a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě jaksi, mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No, no. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano, ano. Mhm. No ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolední. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo, a v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo, mají, jenomže strejček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strejček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strejček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo? Pochopte to. Strejček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí a v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. on nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ty právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlen.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbu ví, kdo, já to jenom vykládám.
2: A čím dál ti blíb? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte to, teď je to strašná legrace, že jo. Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo. Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do Lípy klín, že jo. Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: No, vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil snad přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc pustlý. Že, nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako starý, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný a my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Mila Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli
5: dát. No, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý jo, tehdy, jakože se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
5: no,
0: se právě tolerovalo?
5: Ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, jo, a takhle. No, ale byly to nervy. Jo, byly
0: to tam, věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou nervy.
5: Polská krev, to jsou jako emoce.
0: A přitom opereta takový zábavný žánr.
5: Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou. No, a to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, to jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáři a ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako v jeho hvězdách, že jo. Furt nám předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
5: Ano, čarodějná, no. No, no ona...
0: Magická.
5: Magická, no. Dobře. Tak někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
5: I s tím jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne. No, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. Století pomalu.
0: Ale prosím tě.
5: Ano.
0: Od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom
5: ano.
0: ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus, tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Ne, měla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku, ano, mnohadílný, ano. Ano. Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí, no.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho, já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, no, ano. Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, mám ho ráda, tam straší jsi. Tam, dobře. Ale do některých místností po sedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučoval.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně, no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
3: Krásný
4: my
3: den.
4: Taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře, děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou... Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Mm-hmm. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenilo.
4: No to bylo krásný.
8: Ano. Takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano.
8: I když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyli, že jsi tak mladý.
3: Chlapeček. Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhod naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: To je nějaký holinu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježiši Krist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou tak, z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řadila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokitce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem komu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nechytí držení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou Belu by chytil takovýmu parchantovi proti nímu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci 8. jednání.
9: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takovýto vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Přítel, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte! Polečte to a čtěte!
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
10: Vážně?
9: To budou návali, to je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
9: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
9: Ale mějte rozum, podívejte.
10: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už je vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já
9: no,
10: bych...
9: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala dál.
2: No já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Mm-hmm. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandoví. No takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No. Aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku ji ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Mm-hmm. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Mm-hmm. Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak je všechno propojeno. Ne, jak je všechno propojeno, ta slavná jména, tvoje dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já nevěděl, pouštíme anekdoty. No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prágrták, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malej chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví: pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes něj na kluka a ukáže přes ulici a praví: naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Komu asi, koho žádá o ruku?
1: No to se dozvíme, když posluchači dají hodně B.
2: Ano.
1: Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak ano. To je další hlasovačka.
2: Tak, jo, tak to je napínavý.
1: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
5: Dobré odpoledne.
4: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
5: Ano.
3: Děláte jí krásnou reklamu. Děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Halo? Haló, haló. Tak.
5: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
3: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal ano. Posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi. Další, prosím. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
5: Dobrý den.
6: Já bych sem chtěl hlasovat pro Ačko.
3: Výborně, ano. Honzo.
5: Děkujeme pěkně za tip.
3: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Uh-huh.
7: Dobrý odpoledne, zdravím pana Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
5: Děkuji.
7: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
5: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
3: Děkujeme.
7: Tak, uvidíme.
5: Ano, uvidíme,
3: kdo koho bude žádat,
5: uslyšíme.
3: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, halo, halo, už vás slyšíme.
8: Tady Karel Vyvary, Kolonáda, Ačko,
5: je.
8: Prosím.
3: Kolonáda volí Ačko, no. Děkujeme.
5: Děkujeme, mějte se krásně.
3: Kateřina ožila u těch Karlových varů, je.
5: No, byť, no, tak.
3: Jela by do lázní.
5: No, pojedu do nedalekých tam potom.
3: Do Mariánek nebo do Františkových?
5: Do Františkových.
3: No prosím, tak za Františkem možná.
5: Ano.
3: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě a přál bych si Bčko.
3: My vám děkujeme krásně.
5: Děkujeme za tip. A Uršulku, no ta teda.
3: Děkujeme taky. Uršulka je lákadlem.
5: No.
3: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
5: Opravdu.
3: Žádost o ruku začíná právě teď.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
11: Ale.
10: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
11: No, to myslíte, že mám holku, která cítí kalendář? O co, že ji žádáte?
10: O ruku, prosím.
11: No, a co já s tím mám společnýho?
10: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
11: No, to aspoň doufám.
10: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
11: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil. Nebo aspoň dvacku. A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
10: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
11: Jo.
10: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
11: Je to možný, no tak to je jiná. Posaďte se. Mámo, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
10: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
11: Abys rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
10: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní, s vaší slečnou dcerou...
11: Jako s Máňou, víš?
10: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
2: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
11: Aha.
10: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
11: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
10: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
2: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
10: Je, 2 děti?
11: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
10: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to začala žádost o ruku.
5: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
3: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
5: Než a maminka. Tak dále.
3: No, prostě
5: ne,
3: naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Klukova.
5: Byli báječní.
3: Byli báječní a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka. Už
5: ano.
3: Pletou, no, v tom horku.
5: Ale já jsem si taky hrála.
3: Jo, tak bezvadně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
5: A nebo B.
3: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády, poslechneme si další posluchače, komu přidají své hlasy. Bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Líra s Uršilou Klukovou, anebo pro Jitku Molavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka, zdravím vás a zdravím Katka.
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Molavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a typuju pro Jitku Molavcovou.
1: Dobře,
3: ano,
1: takže
3: děkujeme
1: Bčko,
3: moc.
1: Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý
1: na telefonu?
4: Den. A tady Petr ze Zdolny.
1: Ano.
4: My jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli, jste postupně, jste připraven na lince, tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu, vidím,
1: ano.
4: Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A pokračování.
1: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Dcery Máni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo. A jaký?
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho Roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Pokoj, táto, co to tady povídáš. A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mít klid.
6: Já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?

0: Chodil, zůstaňte v rodině. Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na ocet, ale vám by se určitě líbila.
1: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
0: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
2: Tolik návštěva prýmá rodinky.
3: Ano, měli jsme dobrou pointu.
2: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšení.
3: Ano, krásné.
2: Kateřina Macháčková byla
3: svěží
2: naším
3: léto.
2: Hostem.
3: Mějte se moc krásně.
2: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319

0: nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Veterináři varují před paštikou zakoupenou v hotelu Litovel v Luhačovicích. Může v ní být botulotoxin. Řemeslníci zabrání dalšímu chátrání zvonice ve Veskách. Česká ekonomika v předcházejících třech měsících meziročně vzrostla o 2%. Zítra bude polojasno, teploty až 38 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Veterináři a hygienici varují před konzumací vepřové paštiky s mandlemi zakoupené v hotelu Litovel v Luhačovicích na Zlínsku. Může v ní být bakterie produkující jed botulotoxin. Spotřebitelům doporučují výrobek bezpečně zlikvidovat, případně vrátit v místě zakoupení. Uvedl to ředitel krajské veterinární správy Zlínského kraje Michal Kamarád. Výrobek nazvaný Naše vepřová paštika s mandlemi má datum minimální trvanlivosti 14. září letošního roku. Zvonici v místní části Uherského Hradiště ve Veskách čeká druhá část oprav. Ta naváže na předchozí práce, které musely být kvůli vzniklým komplikacím přerušeny. Jednalo se především o problémy s nadměrnou vlhkostí zdiva a narušenou statiku objektu. Pokračuje mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
2: Řemeslníci provedou opatření, která zabrání dalšímu chátrání stavby. Součástí prací bude i instalace nových okenic, zajišťujících lepší cirkulaci vzduchu uvnitř objektu a také montáž nových okapových svodů. Zároveň bude připravena elektroinstalace pro možné budoucí osvětlení zvonice, zejména v období adventu.
1: Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí meziročně stoupl o 2%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. Ekonomika rostla i v porovnání s prvními třemi měsíci roku, podle statistiku o 0,4%. Přispěly k tomu větší výdaje domácností, zahraniční poptávka a zahraniční vývoz, který překonal dovoz. Další příčiny popisuje Vladimír Kermiet, ředitel odboru Národního účtu ČSU.
3: Vývoj hrubé přidané hodnoty v mezičtvrtletním srovnání pozitivně ovlivnil především průmysl. Dařilo se také většině odvětví služeb. K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty nejvíce přispěl průmysl, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnosti.
1: Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje úplně odstaví jadernou elektrárnu Paks, oznámil to premiér Péter Maďar. Zatím není jasné, kdy k tomu dojde. Podle serveru 24.hu by to mohlo být ještě dnes nebo v průběhu zítřka. Maďarská atomová elektrárna vyrábí téměř polovinu elektřiny v zemi. Podle premiéra Maďara to ale domácnosti ani firmy neohrozí.
0: Počasí.
1: V noci bude v regionu jasno, kránu přechodně i více oblačnosti. Nejnižší teploty naměříme 23 až 20 stupňů, v údolích kolem 17 stupňů. Zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno, většinou večer většinou jasno. Nejvyšší teploty budou 35 až 38 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Přeji vám krásné čtvrteční odpoledne. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín právě začíná pořad Den v kraji. Máme 30. července, Den přátelství. Tak to možná může být příležitost ozvat se kamarádům, se kterými jste se dlouho neviděli. Některá přátelství ale třeba vznikla i na letošní letní filmové škole v Uherském Hradišti. Festival navštívili zhruba 4,5 tisíce lidí a dnes ho zakončí poslední projekce. Za malou chvíli vám nabídneme reportáž přímo z místa. Teď už ale první písnička 17. hodiny. Jsem ráda, že se opět slyšíme. Anna Randárová.
0: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Zpravodajský souhrn s datem 30. července připravila do vysílání Českého rozhlasu Zlín Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Do konce srpna by měla být hotová rekonstrukce kaple svaté Anny v Brumově Bělnici. Náklady na opravu se budou průběžně upřesňovat. Město je uhradí ze svého rozpočtu. Přece Dřevnici na Zlínsku je extrémně málo vody. Momentálně jí teče jen zhruba 7% běžného průtoku v tomto období. Jde tak o druhý nejsušší červenec za posledních 40 let, řekla Českému rozhlasu mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: V nadcházejících dnech se bude sucho ještě více prohlubovat. Zřejmé to bude zejména na menších vodních tocích, které mohou zcela vysychat. Na samotné řece Dřevnici jsou vybudovány jezy, které vodu zadržují a k jejímu vyschnutí tedy nedojde.
2: Instalaci nové fotovoltaiky za necelé 2 miliony korun dokončili v Sazovicích na Zlínsku, a to na střeše místní základní a mateřské školy. Obec na realizaci projektu získala dotaci ve výši téměř 800 tisíc korun. Obyvatelé Krhové na Vsetínsku sepsali petici. Chtějí, aby Lesy České republiky znovu vyčistili koryto potoka mezi rodinnými domy. Podle nich je opět zarostlé trávou zanesené a hrozí tak zatopení jejich domů. Jak daleko jsou přípravy, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
4: Lesy České republiky ale odmítají, že by opravu odkládali, říká mluvčí Eva Jouklová.
5: Nyní čekáme na projektovou dokumentaci týkající se odstranění nánosů v korytě potoka, opravy opěrných zdí a kamenných dlažeb. Pak požádáme o dotaci a následně vybereme zhotovitele stavby.
2: Irský zpěvák Glenn Hansard včera zemřel při dopravní nehodě. Do Česka jezdil 25 let. Oscara dostal za píseň Falling Slowly z filmu Bands, kterou naspíval s Markétou Irglovou. Zpěvák se často vracel taky na Valašsko a znal se tam s řadou muzikantů. Více informací už v dalším vysílání.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.
6: Mám duhu pro svůj den, hvězdy zase pro svou noc.

0: To byl Pavel Novák, posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Posledními bonusovými projekcemi dnes v Uherském Hradišti skončí letní filmová škola. Festival během 7 dnů nabídl přes 200 filmů, besedy, koncerty, divadelní představení, odborné programy anebo výstavy. Do města přijeli tisíce lidí z celé republiky.
1: Za mě super, já jsem byl spokojený s výběrem těch filmů.
2: Pochvaloval si svůj pobyt na filmovce Jáchym z Prahy.
1: Táta je znalec na filmy, dělá si rešerši předtím a vybírá. Byl jsem třeba na Hlídku v Ardenách, anebo Tess. To byly moje dva oblíbené filmy, strašně se mi líbily. Měl jsem pocit, že mi jako něco dali.
2: Z hlavního města jezdí do Uherského Hradiště už 15 let i další návštěvnice festivalu Markéta.
3: Já to tady mám jako moc ráda. Člověk se z toho programu vždycky něco najde a mám nejradši východní přísliby. Třeba Jugo Florida se mi moc líbilo. A Jiří Labus mě překvapil, jak je zábavný. Ještě jsem těším na Anu Geislerovou.
2: Právě Anna Geislerová včera večer na slavnostním zakončení festivalu obdržela výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Ocenění za významný přínos filmu ji zaskočilo.
4: Když se ty ceny nevážou k nějakému konkrétnímu filmu, tak je to trochu takový jiný pocit, jakože že si člověk říká, tak to už je taková ta jako na rozloučenou, nebo jako taková ta bilanční cena, nebo tak, ale vlastně tím, že je od vlastně filmových klubů lidí, kteří milují film jako tvorbu, jako umění, tak je vlastně taková, nevím, jsem opravdu jako poctěna.
2: Povídala Anna Geislerová, kterou cena ve tvaru zmrzliny potěšila ještě z jednoho důvodu.
4: Ta cena je strašně krásná. Mně se opravdu velmi líbí a Monika Martikánová, já mám od ní sošku, kterou mám na stole jakoby u sebe v kanceláři a jako denně se na ní dívám, takže já vlastně vím, co s tou zmrzlinkou udělám a bude tam spolu s tou sochou. Já mám opravdu jako velkou radost a velmi si toho vážím.
2: Výroční ceny získali i Jiří Labus nebo francouzský tvůrce animovaných filmů Michel Oslo. Podle ředitelky letní filmové školy Radany Korené se letos festival vydařil na jedničku.
5: Krásně vyšlo počasí, takže mohla vyniknout ta festivalová atmosféra, kdy lidé naplňují vlastně to centrum města. I to festivalové centrum kolem Kina Hvězda smíchem, radostí, prožíváním, ležením nebo sedzením někde na trávě. Takže z toho jsme měli velkou radost.
2: Návštěvnost byla podle ní podobná jako v minulých letech.
5: Nedosáhli jsme úplně do toho, že bychom museli zastavit prodej akreditací, ale zastavilo se to třeba fakt 25 akreditací před tím limitem 2100 na den. Takže vlastně to bylo plus minus jakoby podobné, nebyl tam nějaký velký rozdíl a myslím, že to i trošičku přispělo k tomu, že se lidé dobře dostali do sálu na filmy, které si vybrali.
2: Dodává Radana Korená. Festival dnes zakončí bonusové projekce. Úplně posledním filmem bude v letním kině na Masarykově náměstí snímek Velký Marty, který získal 9 nominací na Oscara. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Na pohovku Jožky Kubáníka usedne v sobotu po 17. hodině šarmantní a vtipná herečka Chantal Poulain a dozvíte se od ní třeba to, které české slovo neumí vyslovit. A v neděli se po 11. potkáte s Ondřejem Brzobohatým, který zavzpomíná na svého tatínka, hrdého Valacha, Radoslava Brzobohatého. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: 23 minut po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Zlín, kde vám teď nabídneme aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: Dnes jsem telefonicky ve spojení s Andreou Kvapilovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkný podvečer.
2: Hezký podvečer.
0: Jaké máme tedy teď počasí ve Zlínském kraji?
2: Tak máme jasno nebo skoro jasno, teploty se nám pohybují nejčastěji od 32 do 35 stupňů, na Vsetínsku teda jenom kolem 30, vítr ten nám vane mírný, jižních směrů do 20 km za hodinu.
0: Na co se máme připravit dnes v noci?
2: Tak čekáme jasno nebo skoro jasno, k ránu tam od západu může být té oblačnosti přechodně i více, ty nejnižší teploty od 23 do 20 stupňů, ale v údolích mohou klesnout na hodnoty kolem 17 stupňů, vítr by nám potom měl zeslábnout a měl by už být jenom slabý, proměnlivý nebo jižních do 15 km za hodinu.
0: Co přinese zítřek, tedy pátek?
2: Tam čekáme polojasno nebo skoro jasno, na večer by mělo být potom už většinou vyjasněné, ty nejvyšší teploty od 35 do 38 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne zase potom bude mírný, jižní směru do 20 km za hodinu.
0: To byl tedy pátek, blíží se víkend, jaký bude?
2: Tak sobota tam bude spíše ve znamení větší oblačnosti, místy se nám mohou vyskytovat od západu přehánky nebo bouřky, u nich se teda nedá vyloučit, že výjimečně by mohla být i silnější, ale zároveň tam přechodně očekáváme i menší oblačnost, polojasno nebo skoro jasno, to hlavně v noci a ráno, ty nejnižší teploty od 23 do 19 stupňů, ty nejvyšší od 32 do 36 stupňů a vítr ten bude mírný a ty směry se nám budou měnit, čekáme ho do 20 km za hodinu a v těch přehánkách a bouřkách nám může přechodně zesílit.
0: Říká Andrea Kvapilová. Děkujeme vám za aktuální informace a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: To byly Javory, minutu po půl šesté, posloucháte Český rozhlas Zlín. Pro dospělé i děti je už na tento víkend připravený bohatý program Valašsko-Polanského festiválku deskových her. Chcete vědět, co nabídne? O festiválku si s Ivanou Hovořákovou z klubu deskových her Valašská Polanka povídala redaktorka Markéta Macháčková.
1: Jde o Valašsko-Polanský festiválek deskových her. Jak vlastně došlo k tomu, že ve Valašské Polance vznikla právě taková akce? Řekněte nám, kdo za ní stojí.
2: Tato akce vznikla před několika lety, kdy parta nadšenců do deskových her chtěla lidem ukázat, že dnešní deskovky už dávno nejsou jen Člověče, nezlob se. Chtěli vytvořit místo, kde se budou moci potkat rodiny i s dětmi, skupiny přátel a zkušení i neskušení hráči, kteří třeba žádnou moderní hru nehráli nebo naopak se nad hrami scházejí a chtěli by se potkat ještě s novými lidmi a zahrát si další hry. Takže z původně menší akce postupně vyrostl celý třídenní festival a letos nás už čeká šestý ročník. Za festiválkem tedy stojí klub stolních her ve Valašské Polance a hlavně velký tým dobrovolníků. Z nich se každý stará o určitou část. Někdo o deskovky, někdo o kvízy, dětský program, dračí doupě, venkovní hry, ale taky zázemí jako třeba občerstvení nebo informační koutek.
1: To je určitě fajn, že se stále dobrovolníci schází k tomu, aby už po šesté připravili tento festiválek. No a pojďte nám přiblížit, jaká vlastně bývá na festiválku atmosféra, jak si tedy máme tu akci představit.
2: Atmosféra je velmi přátelská, živá a uvolněná. Hlavní sál kulturního domu je plný stolů, u kterých lidé hrají nejrůznější hry. Někde probíhají napínavé strategie, jinde třeba celá rodina hraje nějakou jednoduchou party hru a u jiných stolů naši organizátoři vysvětlují pravidla třeba úplným začátečníkům. Festiválek ale nežije jen v hlavním sále. Využíváme téměř celý kulturní dům, jeho jednotlivá patra, místnosti i venkovní prostory. Můžete z jedné strany slyšet hudbu z tanečních podložek, jinde probíhá kvíz, venku se hraje třeba zrovna cornhole a v dalším patře se skupina dobrodruhů vydává do dračího doupěte. Festiválek tedy není jen akce, na které se člověk prochází a dívá. My návštěvníkům doporučujeme si hned něco vyzkoušet, dát se do řeči s lidmi, které třeba předtím vůbec neznali.
1: Vy jste nám krásně přiblížila atmosféru, já věřím, že i ta letošní bude stejně zajímavá a poutavá. No ale pojďte nám tedy říci konkrétně, co se letos ve Valašské Polance na festiválku chystá, protože on zaplní opravdu celý víkend, tak nám pojďte aspoň přiblížit některé z časů těch nejzajímavějších částí programu.
2: V pátek zahajujeme kolem 5:00 odpoledne. V 17:15 se rozjede velký vědomostní kvíz pro 3- až 5členné týmy. Současně budou otevřené deskové hry, virtuální realita, taneční podložky DDR, venkovní hry, cornhole a také naše občerstvení. Nabitým dnem bude sobota. Hlavní program bude probíhat od 10 do 22 hodin. Hlavní novinkou letošního festiválku bude sociálně dedukční týmová hra Krvavá hodina. Dračí doupě bude otevřené od 11:30 do 21:00 večer. Bude také probíhat kvíz ze světa Minecraft pro děti. Dále soutěže v tanečních podložkách DDR. Na venkovním hřišti bude velký turnaj v cornhole. A uvnitř sálu budou také soutěže v deskových hrách pro děti i dospělé. No a ve 22 hodin nás čeká oblíbený noční badminton. Pokračujeme i v neděli, otevřeno bude opět od 10 hodin dopoledne do 8 hodin večer. Návštěvníci se mohou těšit na řadu aktivit stejně jako v sobotu. Proběhnou soutěže v deskových hrách a na venkovním hřišti bude turnaj v Melky, budou pokračovat soutěže v cornhole.
1: Paní Hovořáková, vy jste nám krásně přiblížila letošní program a mě by zajímalo, protože festival začíná už zítra právě i vědomostním kvízem a je tam spousta aktivit, je potřeba se na některé z nich dopředu zaregistrovat, je to lepší?
2: Je možné se zaregistrovat dopředu, zejména na vědomostní kvíz, kde je počet týmů omezen, nicméně jsme připraveni i na to, že se někdo zaregistruje až po příjezdu. Jinak při návštěvě festiválku funguje infokoutek, kde se právě návštěvníci registrují na ty jednotlivé soutěže, turnaje a aktivity, takže není nutno se registrovat úplně dopředu, stačí až po návštěvě.
1: Výborně. Já se ještě zeptám na poslední informaci, protože akce se koná o víkendu, už je to zavedená akce a věřím, že přijde spoustu návštěvníků. Jste připraveni i na větší nápor lidí, třeba z hlediska parkování?
2: My jsme v minulých ročnících měli už přes 500 návštěvníků, takže zkušenosti z předchozích let nám pomáhají tu organizaci postupně zlepšovat. Jak jsem již zmínila, u vstupu bude fungovat infokoutek. Návštěvníkům poradíme nejenom s programem a registrací do turnajů, ale i třeba s parkováním a podobně. Každopádně u nás je možno využít občerstvení u Mlsného goblina a bar Peklo, kde nabízíme jídlo i nápoje, takže člověk nemusí nikam odcházet a může u nás bez problémů strávit celý den, případně celý víkend.
1: Říká organizátorka víkendového festiválku deskových her, členka klubu deskových her Valašská Polanka Ivana Hovořáková. Paní Hovořáková, já vám moc děkuji za váš čas, děkujeme za krásné pozvání a přejeme, ať se o víkendu všem hráčům i organizátorům daří.
2: Děkuji vám, nashledanou.
3: Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: To byl Petr Kolář. Společnost vám dělá Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Fauna park ve Valašském Meziříčí není klasickou zoologickou zahradou, přesto nabízí návštěvníkům možnost strávit čas v blízkosti zvířat a dozvědět se něco o jejich chovu. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková se vydala přímo do areálu, aby zjistila, čím může být návštěva fauna parku zajímavá pro děti i dospělé. Poslechněte si její reportáž.
1: Ve faunaparku ve Valašském Meziříčí se návštěvníci dostávají ke zvířatům opravdu blízko. Areál, který vznikl před 25 lety, dnes nabízí domov desítkám domácích i exotických druhů, které si návštěvníci mohou pohladit nebo nakrmit. Právě kvůli této zkušenosti přijeli do faunaparku manželé Pavlíkovi z Ostravy s vnučkou Lindou.
2: Jsme říkali, no když má vnučka 2 roky, tak půjdeme jí to taky tady ukázat. A jsme moc potěšení, že něco takového je, že ty děti mají přímý kontakt s tím zvířátkem, tak to je o to, je to pěknější a strašně se jim to líbí.
1: A zatímco některé děti lákají hlavně zvířata, kterých se mohou dotknout, 6letá Veronika z Brna má jasno v tom, za kterým obyvatelem faunaparku se vydá jako první.
3: Těším se na hada.
4: Na hada, víš, že děda hada nemá rád.
1: Přímý kontakt se zvířaty má ale svoje pravidla. Ne každý zdejší obyvatel je totiž vhodný k hlazení. Pro děti jsou proto v areálu připravená místa, kde si mohou zvířata užít zblízka a bezpečně, říká majitel faunaparku Tomáš Juga.
5: Třeba lamy vlastně by se neměly vůbec hladit, protože pak už považují člověka za lamu a začnou po něm plivat, takže vlastně toto je přímo nežádoucí, aby lidi hladili ty lamy, tak proto jsme vlastně pořídili takové volně přístupné králíkárny, kde ty děcka, když chcou, si tam hladit ty králíky a ty morčata.
1: Podle Tomáše Jugy má návštěva faunaparku ještě další rozměr, který možná na první pohled není vidět.
5: Ono to není jenom o té návštěvě vlastně těch zvířat, ale hlavně o výchově té mladé generace těch děcek, protože to krmení je volně přístupné. Lidi za něho dávají dobrovolné příspěvky. Minulý týden tady přišly takové dívenky kolem 30 let a říkali, že tady chodili jako malé holky a právě vzpomínala, jak bojovala, když si ten sáček brala, jestli ty peníze tam dá nebo nedá, tak je to i o budování svědomí u těch lidí.
1: Faunapark ale není jen místem pro rodinný výlet. Někteří jeho zvířecí obyvatelé se sem dostali od soukromých chovatelů, kteří už se o ně nemohli dále starat.
5: Pak máme menší jezírko, kde je odběrová stanice pro invazivní druhy želv nádherných a přijímáme i želvy ozdobné, čili vlastně vodní želvy.
1: A mezi zdejšími zvířaty je také jeden skutečný unikát.
5: Největší raritou je bezesporu straka albín. To, co má běžná straka černé, to má hnědé, tak to je vlastně unikát, který v podstatě na světě možná ani nikde není.
1: Dodává Tomáš Juga. Kromě běžnějších druhů, tak mohou návštěvníci narazit i na jedince, které by ve volné přírodě jen tak nepotkali. A právě rozmanitost zvířat je jedním z důvodů, proč se sem lidé vracejí. Vstup do faunaparku je zdarma. Návštěvníci ale mohou jeho provoz podpořit dobrovolným příspěvkem nebo přispět na krmivo pro zvířata. Z Valašského Meziříčí Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: A já ještě doplním, že faunapark ve Valašském Meziříčí je během letních prázdnin otevřený každý den, a to od 8 ráno do 7 večer.
6: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vám teď nabídneme vzpomínku na irského zpěváka Glena Hansarda, který včera zemřel při dopravní nehodě. Do Česka jezdil 25 let, nejprve s kapelou The Frames, později také jako solový hudebník. Díky spolupráci s Markétou Irglovou, se kterou získal Oscara za píseň Falling Slowly, se často vracel také na Valašsko. Znal se s řadou místních muzikantů a blízko k němu měla i zpěvačka z Valašského Meziříčí Lucie Redlová.
1: Hráli v Sokolovně před Hňágou a já jsem tam byla. Byla jsem i u toho momentu, kdy vytáhl Markétu Irglovou zpívat na pódium, takže tam jsem ho viděla poprvé jako divačka.
2: Vzpomíná na své první setkání s Glenem Hansardem zpěvačka Lucie Redlová. Od té doby se viděli na různých festivalech, ale nejčastěji ve Valašském Meziříčí.
1: Kdysi dávno, tak jsme skončili prostě tam v nějakém baru, kde on naházel do jukeboxu všechny drobné, co jsme měli, a naházel tam celou desku Pink Floydu, Wish You Were Here, kterou jsme prostě přespívali od začátku až do konce, včetně všech kytarových sol, strašně jsme se u toho nachechtali. A hrozně mě potěšilo, že vždycky potom, když jsme se viděli třeba po pár letech, jo, někde, tak vždycky na to vzpomínal a vždycky nějaké jsme si tam zanotovali ty Floydy.
2: Zpěvačku Lucii Redlovou jsem zastihla na festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou, které bylo dalším místem, kde se potkávali.
1: A taky si to tady hrozně oblíbil, hrával tady na zámku, na té hlavní scéně. A tady je taková tradice, že potom se v noci vždycky večer jde k ohni do kempu, sejdou se tam lidi s kytarama, jo, normální prostě večírek, a tam nejednou jako s náma skončil a prostě normálně se hrálo, jamovalo.
2: Jedním z největších zážitků pro Lucie bylo, když si s ním mohla společně zaspívat.
1: Když tu hrál na nádvoří zámku a na konci říkal, jestli není tady nějaké děvče, co by si rádo zaspívalo Falling Slowly, co to nějak umí. A já jsem to uměla a jsem děvče takové odvážné, tak jsem vlítla na pódium. Teď jsem za to teda moc ráda, no.
2: Lucie Redlová má i hodně osobní vzpomínku.
1: Asi to klidně řeknu veřejně, my jsme tam byli s přítelem, s kterým v podstatě jsme jako od minulého léta, a prostě jsme tam hráli, zpívali, a najednou on se na nás podíval a říkal, já vás oddám. Normálně já nevím, co to popadlo, prostě ve 4 ráno, tam začal organizovat svatbu. Teďka prostě poblíž byla nějaká popelnice taková na ten bioodpad, někdo ho otevřel a vylovil z ní nějakou prostě polosmradlavou vyhozenou kytku. On nás tam jakože oddal, jo, a byla to strašná sranda. Ježíš, my jsme se tak nachechtali a já jsem tak strašně šťastná, že mám z toho aspoň nějaké právě fotky a nějaké videa. Tak oddával nás Glen Hansard, no, kdo to má, že?
2: Po veselých historkách, ale přichází velký smutek.
1: No, jako jsem z toho na měko, no. je to velký šok prostě.
2: Říká Lucie Redlová, která přiblížila své vzpomínky na Glena Hansarda. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce Most přes minulost je tu závěr čtvrtečního dne v kraji. Naše vysílání bude pokračovat aktuálními zprávami a potom pořadem Morava krásná zem. Já vám přeji pohodový večer a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 14. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Veterináři varují před paštikou zakoupenou v hotelu Litovel v Luhačovicích. Může v ní být botulotoxin. Kroměříž rozšiřuje počet městských vozů na elektrický pohon. Úřady ve Španělsku kvůli lesním požárům evakuovali dalších 800 lidí. Zítra bude v regionu polojasno, teploty až 38 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková.

0: Veterináři varují před konzumací vepřové paštíky s mandlemi zakoupené v hotelu Litovel v Luhačovicích. Může v ní být bakterie produkující jed botulotoxin. Její přítomnost odhalily laboratorní testy u jednoho ze tří vzorků. Podle ředitele krajské veterinární správy Michala Kamaráda je možné, že paštíku s minimální trvanlivostí do 14. září mají ještě jednotky zákazníků doma.
1: Problémem je botulotoxin, což je neurotoxin, který v určité dávce může být pro lidský organismus dokonce i smrtelný, takže v žádném případě tady tuhletu předmětnou paštíku nekonzumovat, buď vrátit prodejci, anebo neškodně zlikvidovat. Opravdu by to měly být v řádově v jednotkách kusů, aspoň podle těch informací, které v tuhletu chvíli máme.
0: Kroměřížské technické služby pokračují v obnově vozového parku. Pořídili 3 dodávky s pohonem na elektřinu za 2,8 milionu korun. Do Kroměříže také dorazil elektrobus, který bude sloužit v MHD. Více dodává mluvčí města Jan Vondrášek.
2: Nové dodávky nahradí letitá vozidla, která již nebyla v dobrém technickém stavu. Stejně tak elektrobus bude jezdit místo jednoho starého autobusu na naftu, který slouží již zhruba 20 let. Na linkách MHD by se nový elektrobus měl objevit ještě tento týden.
0: Španělské úřady kvůli novým lesním požárům v provincii Zamora evakuovali 800 lidí. Hasiči tam oheň stále nemají plně pod kontrolou a práci jim komplikuje vítr. Stabilizovat se však podařilo lesní požáry západně od Madridu. Provozní zisk bavorské automobilky BMW klesl v prvním pololetí o 37%, přitom jen v druhém kvartálu koncern vydělal víc na poskytování finančních služeb než na hlavním oboru svého podnikání, tedy na výrobě a prodeji aut. BMW chce na propad reagovat úsporami.
3: Na trzích v Evropě a ve Spojených státech značka BMW v prvním pololetí rostla, ale propad provozního zisku podle deníku Handelsblatt ukazuje, jak významná je pro bavorskou automobilku Čína. Tamní trh s auty se spalovacími motory se hroutí a německé automobilky už nedovedou dosahovat rekordních zisků jako před lety. Dodávky vozů BMW v Číně klesly v prvním pololetí meziročně o pětinu. Mimo to klesají taky marže. Koncern chce reagovat propouštěním. Do konce příštího roku plánuje zrušit 8000 pracovních míst. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: V noci bude v regionu jasno. Nejnižší teploty naměříme 23 až 17 stupňů. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno. Teploty 35 až 38 stupňů. Vítr povane slabý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná pořad Morava krásná zem. Příjemný poslech dalšího vysílání.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Dohrála Moravanka, Danku Magálovou jste poznali, Ivanku Slabákovou taky, v poledne jsme ji zdravili, tak ji zdravíme zase ještě jednou, protože těch pozdravů není nikdy dost. A příjemný podvečer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu. Zdraví vás z brněnského studia, kde je v tuto chvíli docela příjemně, neboť lehce klimujeme, je to tak, Sandruš, je. A pokud máte také nějakou klimatizaci, tak je vám určitě také příjemně, a pokud nemáte, tak je lépe neotvírat okna, odpočívat, hojně pít, nejlépe vodu. V takovém vinném sklípku je určitě taky příjemně, ano, ale pak ta rána do hlavy. Takže pozor, číslo k nám 726465200, svátek neslaví Bořivojové. A hned první písemná gratulace. Dnes má narozeniny kamarád a muzikant pan Martin Zálešák z Nivnice. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání přejí rodiče, bratr Marek, babička a dědeček, muzikanti dechové hudby Nivničanky, Dolněmčanky a kamarád Broněk. A hned první písnička, Slávek Smíšovský, Marie Kolomazníková, Ztratila se Andulička a hraje Svárovanka ze Strážnice.

0: Tolik Svárovanka ze Strážnice, Ivetka Podrazilová, Stanislav Horváth zpívali a vůbec si nevybavuji, zda jsem někdy tuhle písničku za ta léta a léta pouštěl. Tak se to dneska podařilo. Vidíte to taky Andulička, minulý týden slavili svátek, tak to bylo taková napřidanou. Zituš z Jevíčka, zdravíme vás, přejeme krásný podvečer, sluneční podvečer.
1: Ano, já vás také zdravím, pane Karličku, i paní zvukovou mistryni. Zdravím všechny posluchače, všechny mé přátele rozhlasové. A já bych chtěla pozdravit všechny ty děťátka, kteří zpívají programu Prázdniny u babičky. To je tak krásný pořad a ty děti tak nádherně zpívají. Takže já zdravím ty dětičky všechny i jejich babičky, dědečky a maminky, kteří je vedou k tomuto zpěvu, protože náš jazyk český je nejkrásnější. Já jsem byla češtinářka, milovala mě paní profesorka Juřenová, která nás učila na zdravotní škole češtinu, a tak jsme se navzájem měli rádi. Ona prý také zpívala někdy s Brolnem. Prostě ve mně páni učitelé a páni profesory a paní profesorka pěstovali lásku k naší české řeči.
0: Ano.
1: Ano, a ta je skutečně nejkrásnější. Tak je to nádherné, že ty děti zpívají.
0: To je dobře, česky. Protože v té lidové tvorbě, že jo, ta čeština se objevuje, jsou tam tak. Třeba v nářečích taky to je součást té naší české a moravské kultury. Ano. No, Zituš, musím vám říct, že moje maminka byla češtinářka par excellence, synáček, jo, synáček mé maminky, maturoval na konzervatoři a představte si, to můžu klidně říct, je to dávno, dostal 4 z češtiny, největší ostuda, bál jsem se jít domů, byla to hrůza, ale od té doby jsem se snad napravil a snažím se také hovořit česky a prostě... To byly ty ústřely mládí, no prostě stalo se, no.
1: Stalo se, ano, a výbuch, čemu to, nebo proč se toto stalo.
0: No, protože jsem nebyl tak připraven, jak bych měl být. To je prostě, jsem to podcenil trošku, ano.
1: No, to se stane.
0: Dobře. Zituš, děkujeme moc krát. Dětičky zpívají, což je fajn, to je dobře a prostě projekt se nám taky líbí, jako je to takové. Ale někdy musím říct, že někdy ty dětičky zpívají lépe, někdy hůře, ale jsem víc potěšen, já osobně, když zpívají ty lidové písničky, než takové hodně ty umělé. Jo?
1: No, ty umělé, jim to s těm dětem tak nejde.
0: No, tak to je samozřejmě.
1: Ono se jim to líbí, ale nezaspívají to tak, protože ty hlásky nemají vyškolený.
0: No, ještě. Ale ty lidovky jsou prostě blížší na bližší. Tak dobře, Zituš, děkujeme moc krát.
1: To jde od srdce. Ano. Včera, nebo předevčírem, tady těm dětem děkovala také paní učitelka Františka z Bohuslavy, tak já ji pozdravuji.
0: Dobře,
1: tady tu paní Františku také. A také vám všem posílám písničku.
0: Hezký večer, děkujeme.
1: Naschledanou.
0: Dobrou noc. Prosím o zahrání písničky pro maminku paní Jonášovou Ludmilu z Dolních Dubňan, která dnes slaví 85. narozeniny. Máš narozeniny a my ti chcem dát dárek jediný, abys šťastná, zdravá byla, s láskou, štěstím v srdci žila. A ti dneska všichni přejí, ať se s tebou krásně smějí. Milá maminko, všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí přeje dcera Dana a zeť Lubomír Černý z Rešic s celou rodinou. Joška Konečný, Tynecká dědina a Hovorané.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Brno, jenom doplním, že Týneckou dědinu z Hovoráky zpíval Jožka Bilík a Vojta Račický, dřívější nahrávka. Naskočil e-mail. Narozeniny jsou jednou v roce, tak jak narozeninový den věrné denní posluchačky paní Jarmilky Bušové, rodačky z Modrové na Slovensku, pro kterou byl 23. červenec dnem narozeninovým. A s malým spožděním za to z celého srdce přejeme pevné zdraví, štěstí, osobní rodinnou pohodu a neutuchající elán. Vitalitu duše i těla do dalších roků od srdce přeje Pavel a Věra. Píseň ať potěší i pana manžela Karolka, dcery Ivonku, Jarmilku a vnuka Benjamína. S přáním krásného léta v kruhu rodinném, ať Modrové či Květné, při poslechu tohoto krásného pořadu vám naším milým závěrem přejeme. Ano, a písničku zaspívá přímo sám Karolek, manžel. Bude hrát Javorinka ze Strání a pověstné moravské vínečko.

0: Ano, tolik Javorinka ze Strání, z hodou okolností vidíte taky, to bude součást 23. srpna pod Javorinu odpoledne. Vy, kteří tam jezdíváte, tak se máte na co těšit. Bude tam spousta kapel šikovných. Taky musím doplnit, že se dovolala paní Zita, ještě jednou zapomněla pozdravit Ivanku Slabákovou, takže jejím prostřednictvím zdravím a taky zdraví Jardu Wolfa. Tak a teď už dostává slovo Alenka z Moškovic u Prostějova. Alenko, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, prosím pěkně. Chtěla bych zahrát naší mamince, babičce, prababičce a prababičce, paní Emilii Kovačikové, ke to druhým narozeninám.
0: Slyším dobře?
1: Ano, ke 102. narozeninám.
0: No to je úžasné.
1: Chtěla popřát jejímu synovi Ladislavu Kovačikovi z Prostějova k 82. narozeninám. Oni to měli včera.
0: Ano, ano.
1: A já jsem se nedovolala.
0: Aha.
1: A ještě prosím, bylo Marty, tak paní Martě Dobešové z Hamer, přeji mi všechno nejlepší a hlavně zdravíčko.
0: To je Alenko, teda to vám řeknu, že to je úžasné. 102 je. Let Emilka a ještě se přeje, ano. Považte o synovi, kterému je 82, ano. To je jak prostě z pohádky nějaké, to je nádhera, no. To je neskutečné.
1: Je,
0: no.
1: Je.
0: Ale
1: je,
0: tak...
1: Už jenom zdravíčko, nic jiného oni nepotřebují.
0: No tak
1: zdravíčko.
0: To je jasné, ale prostě je to teda opravdu požehnaný věk. No tak vám moc krát děkujeme. A...
1: Já děkuju, že jsem se dovolala.
0: No...
1: Včera ani dnes ráno, v poledne jsem se nedovolala.
0: No tak vidíte, tak to je fajn. Teď ano, téměř nikdo nevolá, víte, takže... A jinak vy jste blízko Vřesovic?
1: Jo.
0: No, tak ono v neděli je tam festival ve Vřesovicích.
1: Já jsem znala pana
0: Žocha?
1: Ladislava, který tam kdysi dával kapelníka, to byl můj spolupracovník.
0: Ano, ano, přesně tak, on to převzal Martin, že jo? Martin no. Žoch a taky nebyl ten festival teďka několik let, protože tam měli nějaký problémy a tohle.
1: Tak já nevím, do 10 kilometrů myslím od nás.
0: Aha, no vidíte to, takže v neděli to tam bude všechno, už poledne hrála Moravská veselka, tam bude taky hráti, takže Vřesovanka, no prostě prima zase setkání. Tak Alenko, mějte se moc hezky a děkujeme za takové nádherné pozdravení s takovým úžasným věkem. Ať se daří, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naskočil od Jardy Wolfa e-mail pro paní Ludmilu Jonášovou z Dolních Dubňan. Dovolte, abych vám popřál k vašim krásným 85. narozeninám hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, spokojenosti a ještě mnoho krásných let plných pohody a úsměvů. Ať vás každý den provází láska vašich blízkých, přátelství a radost každého okamžiku. Přejeme vám, aby vám život nadále přinášel mnoho krásných chvil, klidu a spokojenosti. K tomuto významnému životnímu jubileu přejí vaše děti Dana, Pavel a Ludmila a kamarád Jarda Wolf z Otnic. No a teď si poslechneme Lácaranku a přímo směs známých melodií Pavlíka Svobody.

0: Moravami.
1: Zlas rozhlas naší Moravy. Směs s melodií Pavlíka Svobody vidíte Lácaranka, a kdo zpíval? Joška Ovečka, Ondřej Ambros, Miloš Ostřížek, Eliška Rusňáková, Kristýna Němečková, Markéta Lančocká a mužáci z Kobylí. To byla smršť. Kája z Moravského Krumlova se dovolal. Kájo, dobrý podvečer.
2: Dobrý den, já bych chtěl plně poděkovat dobrým lidem, kteří mě přáli narozeninám. Já mám totiž dneska kulaté. Ten se dožil kulatých, tak jsem byl v sobotu o Novulicích, kde hrála tu Faranka, tam byly Babský hody, tak jsem byl velice spokojený.
1: No, tu Faranka tam hrává, jednou jsem tam taky byl na návštěvě.
2: No, ty
1: Ano, tam na Babský hody
2: v Olbranovicích. No, tak teďka mě ještě trápí o dvě věci, co nechat zahrát šoférem autobusu, že mě vozijou, a že voláš do rádia, že necháš ani zahrát, tak nechám zahrát šoférům. A ještě druhá věc, nechám zahrát tady důchodcům, kteří mě taky furt jako travujou, nech nám zahrát, tak nechám zahrát těm důchodcům. To je všechno.
1: No jasně, a Kájo, bys jsem to zachytil 60 dny dneska?
2: Ano, dneska 60.
1: No to je, že jo, dřív to bylo...
2: Pán Karel z Krumlova.
1: Dřív to bývalo přesně důchodový věk, že jo, 60
2: no,
1: udeřila.
2: No jasně,
1: dneska je to trošičku
2: další. A v úterý jsem potkal Jirku Sobol, kde jsme spolu mluvili.
1: Jirka Sobol, zpěvák Dubňanky, šikovný.
2: Ano, ještě chodí, říká, že nemyslel zpěváci, že jako má toho moc.
1: A Jirka zpívá výborně a je to je dobře.
2: Já vím, ale že je málo zpěváku, říkal.
1: No, tak jako zpěváku není nikdy dost.
2: No, jasně, no, že je
1: dobře.
2: Spokojený.
1: Kájo, mějte se hezky a pěknou oslavu ještě.
2: Naschle, zase někdy ve zóně, nebo takhle.
1: Ano, dobře, naschlenu, děkujeme.
2: Příjemný večer vám všem.
1: Díky mnohokrát a jo, zdravíme v tomto večeru Staníka do Tupes. Staníku, dobrý podvečer také vám.
3: Dobrý večer. Já bych prosil o zahrání písničky.
1: Je, když tak poprosíme, stáhněte si rádio, protože to bere vazbu a ono to potom dělá psí kusy. No.
3: Já bych prosil o zahrání písničky pro Foltinkovou Jarmilu, pochází ze Strážnice, bydlí v Brně v Řečkovicích a psal jsem mi pohled a neodhodl jsem mě. Tak bych chtěl zjistit, jestli na ten nové adrese bydlí.
1: Aha. Jo, takže je to takový pozdrav spojený samozřejmě i s informací, jak na tom Jarmilka je, kde bydlí a co a jak. Tak třeba nás poslouchá, Staníku, nebo jí to někdo řekne. A kde bydlí tady v Brně, když tak řekněte? Haló, slyšíme se? A pan Staník už to položil, takže předali jsme ano, tohle pozdravení Jarmilce a teď naskočil e-mail. Jen tak pro radost bych chtěl poslat písničku a pěkný pozdrav manželům Veselým do Líšně a manželům Sklářovým do Valtrovic u Znojma. Mějte se hezky, mějte krásný den, zdraví Michal. Teď nám zaspívá Joška Černý, cymbalová muzika Petra Olivy, Zařechtali koně u Lanžhota na Dolině.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, krásná takové spojení dvou písniček. Pamatuju si, když jsme jezdívali s kapelou Petra Olivy s Joškou Černým po koncertech, tak to bylo vždycky nádhera a radost poslouchat. Dovolal se Milan z Bohuslavic u Zlína. Milane, dobrý podvečer.
2: Pěkný večer, pane Egner. Zdravím vás, taky vašeho kolegu nebo kolegyní
1: Sandru, ano.
2: Pultu. A já bych chtěl dneska prostřednictvím vašeho rádia nechá zahrát mojí sestře Anice Mikelové, která pochází z Bohuslavic u Zlína, ale v současné době bydlí ve Zlíně, k jejímu svátku sice opožděně, ale přece. Takže bych jí chtěl popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a ať se má v životě jenom dobře. A právě sedíme dneska u ní, oslavujeme, popíjeme slivovičku, takže je nám pěkně.
1: Takže pohodička, zdravíme teda Aničku. Zdravím. A Milane, tak si takových krásných chvileček užívejte.
2: Jo, to je vždycky.
1: Prostě radost najednou, že člověk někdy něco chystá a pak to tak nevyjde a někdy prostě si řeknete, tak si jenom sednem a najednou se povídá, vypráví, vzpomíná a jsou to, přesně krásné chvilky.
2: Přesně, takové ty neplánované akce jsou úplně nejlepší.
1: Přesně tak. Tak si to, milí, užijte.
2: Jo, děkuji vám.
1: Zdravím vás.
2: Mějte se moc pěkně.
1: Tak hezký večer.
2: Jo, nashledanou.
1: Ano, a dovolala se Maruška z Uherského Hradiště. Mařenko, dobrý podvečer vám.
3: Dobrý podvečer, pane Hegner. Já jsem vám chtěla poděkovat za písničku, kterou jste vybral v poledně o Matyáškovi.
1: Mm-hmm.
3: Opravdu ta písnička je pravdivá.
1: Je to tak. Úplně mě lezl prás po zádech, jak jsem to poslouchal.
3: V sobotu jsem je slyšela v Buchlavicích na slavnostech Česneku, hráli tam.
1: Ano.
3: Dokonce ten jeho bratříček.
1: Tobiášek.
3: No ten hrál indiánskou píseň, lásky, no to prostě nemělo chybu.
1: No šikovní kluci.
3: Opravdu se kluci vydařili. A dodatečně bych chtěla jejich babičce, která měla včera svátek, popřát všechno nejlepší
1: Martička,
3: ke svátku.
1: Ano.
3: Ano, děkuji vám.
1: Jo, Maruško, taky děkujeme. Jako přiznám se vám, že když jsem poslouchal ten závěr, že o tu závěrečnou slku, tak mě lezl mráz po zádech, protože před těmi 20 lety člověk vůbec netušil, že jo, jak to dítě poroste, jak se bude vyvíjet. A přesně, Matyášku, až budeš prostě být starší a zahraješ nám, a posluchači
3: tě
1: budou...
3: Ale já si ho pamatuju, když byl malý a když začal zpívat písničku, když jsem šel z hraniče.
1: Ano, přesně
3: to
1: tak. Já právě mapuju taky a tak jsem to taky říkal Vojtovi.
3: A je potom v Hratiškovicích.
1: No přesně. Přesně tak. Maruško, tak děkujeme, mějte se moc hezky, ať se vám daří.
3: Naschledanou.
1: Klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Pozor, nezapomněli jsme. Narozeniny dnes slaví Marie Cholastová ze Zahnašovic, to už se přálo taky v poledne. A Josef Zemánek z Chropině, tak naši milí členové klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Moc vám přejeme zdraví, štěstí, lásku a pohodičku. Ale ještě tady Jarda připsal, že děkuje paní Zitě Bémové za písničku jako věrného posluchače Dechovky, mě velice potěšila, udělala mi velkou radost. Přeji vám pevné zdraví, mnoho krásných chvíl s dechovou hudbou, s úctou a poděkováním, Jarda Wolf. Teď nám zahraje Lipkovanka česká, ta shodou okolností za týden v sobotu 8.8. v Dolních Heřmanicích bude taky hrát na festivalu. Ten začíná v 13:00. Tak je to u Velkého Meziříčí, tak se taky srdečně zvání. A teď Jan Lipold, Zdeněk Beneš, kapelník Lipkovanky a Hvězdička.

0: Ano, tak to byla Lipkovanka. Teď dostává slovo zpěvačka, kolegyně, naše kamarádka Slávka Zalabová z Opatovic v Rajhradu, která zpívá z Blučiňáky. Slávy, já tě moc zdravím, jsem potěšen,
1: taky
0: že se
1: zdravím.
0: Takhle slyšíme. No a co máš na srdíčku?
1: Tak já bych chtěla popřát mamce Martě Stravové a její sestře Aničce Baxové, který minulý týden oslavili 80. narozeniny. Anička teď měla svátek nedávno, mamka měla Marta svátek včera. Tak bych jim všem chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, dlouhá léta. A to vše jim přeje celá velká rodina.
0: Výborně.
1: Moc děkuji.
0: A kde teď hrajete, Slávy?
1: Teď hrajeme, Ježišmanko, to já teď nevím, protože mám dovolenou.
0: A jo, takhle, tak je i na bacha, no, tak to ne. Tak.
1: Potom já jdu až 15. Borkovany a 16. Blučina.
0: Hody. Výborně, hody v Blučině. Dobře, tam to patří, Blučňáci. Slavy, měj se moc hezky, užívej si a děkujem, jo?
1: Taky děkuji.
0: Taky měj se krásně, ahoj, nashledanou. A další známá osobnost dechovkového světa, Mirek Zbáhnova.
2: Dobrý podvečer, no já zdravím moji předřečníci, měl jsem možnost se s ní osobně setkat ve frištáku na dechovkách.
0: No ano, ano.
2: Nějaký ten pátek zpátky, no ale včera bylo Marty, tak já bych chtěl popřát svoji drahé polovičce Martě Janku z Bánova a taky měl narozeniny známý dopisovatel a Broněk Guher z Dolního Němčí, tak taky se připojuji, všechno nejlepší mu přeji, hlavně zdravíčko. A 1.8. bude mít narozeniny můj kamarád a spolubojovník z vojny pan Jan Vacula z Uherského Brodu Těšova, jo? Takže ho zdravím taky, přeju všechno nejlepší a zdravím taky jeho manželku Jiřinu a všechny přátelé a známé, jo? Takže
0: ano, to, ano.
2: Jo, a ještě bych poděkoval za pozdrav paní
0: Teďka
2: mě to Jakubíčkové mě dávala včera hrát, zrovna jsem štípal
0: předevčírem, ano.
2: Předevčírem, tak včera to byla paní Ivonka Jakšová. Takže
0: ano,
2: tak,
0: já jsem měl právě službu, takže paní Naďa tě přála. Miry, moc krát
2: takže
0: děkujeme, ať se daří.
2: Taky, taky. Ahoj.
0: Tak ještě nám zahraje Šarovec, písničko od Slávka Smíšovského, Františka Kožíka, Slunko krásné, taky bude hrát Šarovec 8. v Dolních Heřmanicích, ale musím říct, že občas přijdou sem k nám takové e-maily, ve kterých je popsána prostě jistá situace, kdy ten dotyčný si nepřeje samozřejmě, abychom ho jmenovali, ale je mu těžko na duši, na srdci, protože prožívá nějaké chvilky zdravotních, se kterými samozřejmě si člověk sám neví rady, to jedině pomohou lékaři, takže vám všem, kteří prostě máte třeba nějaké takovéhle problémy a cítíte se osamocení nebo je vám smutno a necítíte se zdravotně v pořádku, tak vás všechny zdravíme tady se Sandrou a ona by vám to jako paní farářka řekla daleko krásněji než já, ale alespoň prostě, abyste cítili tu naši energii, kterou vám posíláme, takovou tu pozitivní. A teď už Slunko krásné a Šarovec.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak nám krásně končí náš pořad. Zítra paní Jiřinka Ostrá. Přeji vám krásnou noc, klidnou. Bude určitě horká. Horká noc, ale prostě snad to všechno ve zdraví proběhne v pořádku. Mějte se moc hezky. Teď posloucháme Moravskou dvanáctku a skladbu skvělého trumpetisty Tomáše Topenžíka s názvem Maty. Hezký večer, díky.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rožnov pod Radhoštěm hledá nová místa pro zastávky sdílené dopravy Airbus. Druhý nejsušší červenec za 40 let je na řece Dřevnici. Církev vyšetřuje případ znásilnění na pražském arcibiskupství. Zítra bude ve Zlínském kraji polojasno, tropické teploty až 38 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Rožnov pod Radhoštěm a Dolní Bečva plánují rozšířit síť zastávek sdílené dopravy Airbus. Za necelý měsíc od spuštění služby lidé využili téměř 700 jízd a vozy najeli přes 3000 kilometrů. Radnice teď vyzývá obyvatele obou lokalit, aby navrhli místa, kde by nové zastávky mohly vzniknout, dodává mluvčí města Adéla Kousalová.
2: Za necelý měsíc lidé využili téměř 700 jízd a auto najelo více než 3000 kilometrů. Síť zastávek chceme rozšířit a přizpůsobit konkrétním potřebám cestujících. Každý návrh prověříme a ty použitelné do systému zapracujeme. Podněty mohou lidé posílat e-mailem na

0: adresu, kterou najdou na webu města.
1: Přece Dřevnici na Zlínsku je extrémně málo vody. Momentálně jí teče jen zhruba 7% běžného průtoku v tomto období. Jde tak o druhý nejsušší červenec za posledních 40 let, řekla Českému rozhlasu mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Situace se podle ní v nejbližší době bude dál zhoršovat.
2: V nadcházejících dnech se bude sucho ještě více prohlubovat, zřejmé to bude zejména na menších vodních tocích, které mohou zcela vysychat. Na samotné řece Dřevnici jsou vybudovány jezy, které vodu zadržují a k jejímu vyschnutí tedy nedojde, ale i tak bude pozorovatelné stále menší množství přepadající vody.
1: Případ údajného znásilňování na pražském arcibiskupství kromě policie vyšetřuje i církev. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Policie podezřívá jednoho z bývalých duchovních a hodnostářů arcibiskupství ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně 4 lidem. Na případ minulý měsíc upozornili Seznam Zprávy, podle kterých šlo o roky 2021 až 2024. Stanislav Přibyl, který na arcibiskupství nastoupil letos v dubnu, chce kvůli případům zneužívání v církvi zřídit speciální tribunál.
3: V Římě jsou dvě soudní instituce. Jedna to musí povolit a druhá se musí stát tím odvolacím stupněm. No a tam teď jako jednáme a v podstatě oni po nás v tuto chvíli chtějí nějak jako precizně definovat, jaké by byly pravomoci a vlastně nějaká ta agenda úplně konkrétně.
4: Sport.
1: Členské svazy Evropské fotbalové unie UEFA odhlasovaly na mimořádném zasedání bojkot mistrovství světa. K němu dojde, pokud Mezinárodní fotbalová federace FIFA prodá podíl na právech ze světových šampionátů soukromým investorům.
5: And above all, it is an opportunity.
6: Podle návrhu prezidenta FIFA Gianniho Infantina by podnikatelé mohli ovlivňovat například reklamu nebo vysílací práva. Fotbalové svazy jednotlivých zemí by díky podpoře Infantinova plánu získali až 850 milionů korun. Rozhodnout se mají do 19. září. Návrh původně podpořil předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda. UEFA se ale po hlasování 55 členských svazů dohodla na případném bojkotu mistrovství světa. Národní týmy těchto evropských asociací by na turnajích pořádaných FIFou nenastoupily. Adam Procházka, Radiožurnál.
4: Počasí.
1: V noci bude v regionu jasno, nejnižší teploty 23 až 20 stupňů, v údolích jen kolem 17 stupňů. Zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno, teploty budou vysoké 35 až 38 stupňů, povane slabý vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem si jezdí bez hlášených dopravních nehod. Příjemný poslech dalšího pořadu vám přeje Barbora Hitmánková.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Kedves barátaim, a Cseh rádió adását hallgatjátok. Petr Pavlínec üdvözöl benneteket. Milí přátelé, posloucháte pořád na pěknou notečku a ze studia Českého rozhlasu vás zdraví Petr Pavlínec. Úvodní sada sedláckých v podání Martina Prachaře za doprovodu muziky folkloriky nás zavedla na Horňácko. V textu jste patrně slyšeli několik cizokrajinných výrazů, jako voli šargalisté, kudrnatou barnavu nebo basom terentete. Historické sousedství Horňácka s Felvidékem, tedy horní zemí Uher, přineslo kromě nesčetných vojenských střetů i jazykové obohacení v podobě maďarismů. Šarga označuje žlutou, barna hnědou a sousloví basom terentete. No, zde raději přímý překlad vynechám. Slovo basom má podobný význam jako anglické fuck a terentete označuje stvořitele. Pojďme ale k další ukázce.

Poznali jste variantu známého slováckého verbuňku? Vsadil bych se, že ano. Jako u mnoha podobných tanečních písní, hledejme původ v uhrách v průběhu 19. století. Jedná se o takzvané novouherské čardáše, u kterých je většinou znám i autor. V případě písně Edešeňám, Kedvéš aňám došlo i k menší obměně melodie a také k nečekanému přehození frází ve srovnání s naší známou variantou. Původní text vlastenecky opěvuje maďarský kroj a jazyk, což kontrastuje s moravskou verzí, kterou si teď poslechneme v podání Jožky Černého a Brolnu.

Dospíval Jožka Černý za doprovodu Brolnu a my se přesuneme dále do historie k písním, které migrují méně přímočaře a také kličkují po větším území. Další ukázka bude opět menší hudební hádankou. Zaspívá Jožef Lipocký za doprovodu Arpáda Lakatoše a Eleka Ráce.

Poznáváte melodii písně Chvala Bohu, že jsem se narodil? Pokud ano, možná vás překvapí, že maďarský text je dílem revolučního romantického básníka Sándora Petőfiho. Podle hudebního vědce Sárosi Bálinta se v Uhrách píseň objevuje již v 18. století. Je ale otázkou, zda nemá svůj původ na Slovensku a později pronikla dolů až k Budapešti. Na Slovensku se také zpívá jako svítí měsíc nad naším Humenkem či kukurica strapatá strapatá. Pojďme si ale pustit naši oblíbenou moravskou verzi v podání Martina, Dušana a Luboše Holích za doprovodu Jana Rokity.

Píseň Chvala Bohu, že jsem se narodil je na Horňácku velmi známá. Její autorství je často mylně připisováno Martinu Holému. Ten ovšem jen vhodně uspořádal již známé texty z různých zdrojů. První sloka je variantou druhé sloky písně Nad Myjavou jsou dvě hvězdy jasné. Druhá sloka nás odkazuje k písni číslo 956 evangelického kancionálu Citara Sanctorum Jiřího Třanovského, vydaného již v roce 1636 v Levoči, jež v originálu zní: Rozpomeni se, lidé, na to, že jsi popel, také bláto. Věř, čiň dobře, vezmeš za to. Ve třetí sloce se uplatňuje putovní motiv o smrti a nebi, který vyrovnává sociální rozdíly panující ve společnosti. Pojďme si ale poslechnout další hudební ukázku. Sáru Slovákovou jsem na cymbál doprovodil v písni Okolo seče.

Béla Bartók a Zoltán Kodály, dva významní maďarští hudební skladatelé, shromáždili za svého života několik tisíc lidových písní z tehdejších Uher a přilehlých regionů. Tento materiál, kromě vydání ve sbírkách, podrobili také hudební analýze. Jedním ze zajímavých objevů jejich práce je výskyt sestupné pentatoniky v mnoha zkoumaných písních. Tento stavební prvek je typický pro karpatský oblouk, ale také pro některé oblasti střední Asie. Je pravděpodobné, že Maďaři přinesli sestupnou pětitónovou řadu právě z oblasti Asie, odkud historicky pocházejí. Můžeme se domnívat, že melodie písně Okolo seče se k nám dostala právě z území historických Uher a moravský text byl přidán později. Variantu této maďarské verze písně zapsal Béla Bartók na konci 19. století v obci Berek na území dnešní Ukrajiny a vydal ve sbírce Maďarské lidové písně ze Sedmihradska. Poslechněme si ji v podání Ágnes Enyedi za doprovodu Šalamona Šomi.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku a rozebíráme písně, které se vyskytují zároveň v Uhrách i na Moravě. V další ukázce si poslechneme Jošku Kůtného Za mého doprovodu. Opět se jedná o píseň, kterou najdeme i mimo Hornácko.

Dospíval Jožka Kůtný hornáckou variantu písně Andulenko, co robíš. Vypadá to, že melodie této písně pronikla do Uher ze západu. Její cesta je tedy opačná jako u písně Okolo seče. Béla Bartók ji ve variantě zapsal v župě Čík, která se nachází na území současného Rumunska. Zaspívá nám ji opět Ágneš Enyedi za doprovodu Šalamona Šomi. Píseň se v Uhrách nezastavila a její variantu najdeme i v Moldávii, což dokládá návazná hudební ukázka opět podání Šalamona Šomi.

Pokud vás zajímají textové souvislosti, asi vás zklamu. Ve všech dnešních ukázkách se jedná o rozdílnou tématiku. Jako ukázku uvedu překlad poslední písně. Zvoní v Sebenu. Kdo asi umřel? Chudobnému mládenci milá. Obejdi kapli, ukradni růženec. Ukradl's? Já věru ne, jsem kalvinista. V poslední ukázce se vrátíme na Horňácko v písni textově odkazující na boj Maďarů za svobodu a nezávislost. Zpívá mužský sbor z Velké nad Veličkou. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Pavlinec a od mixážního pultu Antonín Kánský. Bučo enektel, eškel lemeš, elmeňt, kivánok, utulšo, dalunghos.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Když se snáší déšť s tmou.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.

0: Dobrý večer, vlačí Rade Šukar Šuniben. Dnes uslyšíme dva rozhovory. Představíme vám Josefa Huše, který po letech strávených ve skotském Edinburgu znovu žije v České republice. Začneme ale Janem Hronem, pro kterého je hudba každodenním světem. Studuje třetí ročník pražské Ježkovy konzervatoře a je zapojený do projektu Young Roma Talents, který podporuje mladé romské umělce a sportovce. Samotnému projektu se budeme věnovat příští týden. Dnes vám představíme Jana Hrona, kterého na konzervatoři navštívila Iveta Demeterová.
1: Honzo, tohle je jedna z učeben?
2: Tady se dějou souborovky a kapely tady zkoušejí.
1: Vlastně jaký máš pocit, když se ohlédneš za těmi 3 lety?
2: Si víc a víc uvědomuji, jaký mám štěstí, že tady můžu být na téhle škole, protože tady jsou skvělí jako profesoři a lidi, takže určitě jsem se jako člověk změnil i jako hudebně, mi to tady hodně dalo, takže a furt dává.
1: Honzo, já ti tykám, protože my se známe už delší dobu a já tě sleduji ještě z dob, kdy jsi chodil do základní školy. Vím, že ty jsi začínal na kytaru a později si k tomu přidal zpěv. Ty pochází z muzikantské rodiny.
2: Z hodně muzikantské rodiny, no. No tak když začnu, tak úplně jako v té nejužší, tak táta hrál od mala na housle, třeba strejdové hraju taky na hudební nástroje. Ale třeba děda můj, Gejza Bendík, tak ten hraje celý život v kapele Trnečave. Potom můj strejda, Jan Bendík, ten je taky zpěvák. Do toho Marcel Bendík, takže...
1: Jak jsem sledovala tebe a tvého dědu, tak děda je i takovým tím přísným obdivovatelem, že taky nedá nic zadarmo.
2: No určitě, tak to bylo asi to nejdůležitější, nebo pro mě asi to nejvíc, co mi dalo. Učitel, který mi toho dal, prostě naučil nejvíc, takže za to jsem určitě moc rád. Je přísný, ale tak jako má to nějakou cenu.
1: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetěm.
2: Ano, to je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok. Je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Takže za to jsem moc rád, za tuhle příležitost.

0: Tak to byla krátká ukázka písně Sin City, ke které je i videoklip. Autorem hudby je Honza a jeho děda Gejza Bendík. Na hudbě společně s Honzou spolupracoval Igor Kmeťo.
1: Tak tady na konzervatoři Jaroslava Ježka studuju obor kytara klasik latin. Já hraju třeba teďka často už popovější věci, které prostě už jsou takový víc jako koncertový. Potom hraju třeba právě, to je ta latinská kytara, tak hraju brazilské věci, argentinský.
2: Ty, když zpíváš, tak si svoje skladby, texty i hudbu píšeš sám?
1: Určitě. Všechno si jako nějak tak zkouším dělat sám, no. Já si myslím, že to je právě úplně to nejhezčí na tom, jako být muzikant, že si to právě můžeme všechno dělat jako sami. Já jsem jako nikdy, a mě se to právě hrozně líbilo, já jsem tím byl hrozně fascinovaný třeba tou tvorbou toho textu. To je to, na čem se snažím teďka nejvíc pracovat, právě psát písničky, svoje texty, i tu hudbu vymýšlet a zkoušet to i nahrávat. Takže to je podle mě to nejdůležitější u muzikanta, aby si to všechno nějak tak dokázal dělat sám.
2: Zkoušel jsi někdy romský čardáše?
1: Zkoušel. Já jsem k tomu byl jako vždycky vedený nějak tak rodinou od malička už. Když jsem nastoupil do Zušky, tak po mně chtěli samozřejmě hnedka čardáše hrát. Ale to je spíš jako takový, že tomu už jako až teďka třeba přicházím víc na chuť, jako co jsem víc starší, protože jak jsem jako začínal, tak mě to právě moc jako nebralo, takže já jsem byl spíš jako víc na ten pop, na tu světovou jakoby hudbu. Ty romský jako muzice jsem jako teďka v posledních letech víc našel. Vidím v tom víc tu krásu, už tomu jako víc rozumím, nějak tak asi jsem k tomu jako dospěl. Takže už to hraju tak spíš jako, tak jako pro radost. Vždycky po mně chtěli Halgáta a tak, protože já si jako nikdy nedovolil to zahrát, protože zaprvé nerozumím tomu a myslím si, že proto, abych tohle hrál, tak musím nějakým způsobem dospět a nechci to zkazit hlavně. Nechci to brát na lehkou váhu, hrát takovýhle typy písniček, protože znáš takový klenot a nechci to nějak moc jako neumím.
2: Jsi názoru toho, že ten muzikant k tomu musí dozrát, dospět a procítit to?
1: To si právě myslím, no, třeba u těchto typů jako písniček.
2: No, když jsem se ptala na ten čardáš, tak si říkám, že když přijde někam romský muzikant, tak od něj chtěj tu temperamentní muziku.
1: To je taky důležitý, no, aby to nějak jako každý nějak tak muzikant zvládl zahrát. Ale nemyslím si, že to je úplně jako nějak jako povinný. Neměl by se k tomu jako nutit. Já jsem se k tomu právě nikdy nenutil a nějak tak jsem k tomu dozrál a prostě už teďka si poslechnu čardáše. Jen tak.
2: K tvé tvorbě, co chystáš, co plánuješ?
1: Tak určitě mám teďka v procesu už dvě nové písničky, které teďka budu dodělávat. Bude se vydávat, bude se řešit klip a přes léto budou nějaký akce, koncerty, takže určitě toho je hodně.
2: Honzo, cesta je cíl. Jaké je takové to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší a budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže to je asi moje motto, nebo celkově, jak se snažím přemýšlet, že nechci ničeho litovat. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
2: Říká Honza Hron, student Ježkovy konzervatoře. Yeah.

0: Poslech nám zpříjemnila kapela Terne Čave. Ve Skotsku prožil několik let a dodnes tam má část své rodiny. Nakonec se ale rozhodl vrátit do rodného Hronova ve východních Čechách, kde si našel přítelkyni a dnes pracuje jako taxikář. O životě v Edinburgu i o návratu domů si s Josefem Hušem povídal Karel Sladký.
1: Každý člověk je jiný. Někdo nás bere úplně normálně. Jako hodně se to teď tady změnilo, bylo to horší tady. A teď už opravdu ty lidi už přicházejí, nemůžu soudit člověka podle barvy pleti, ale podle chování. A hlavně, jako to je ve Skotsku. Tam, když někdo něco provede, tam je spousta národností, tak bude on špatný. Jo? Když něco provede Číňan nebo dokoliv, tak on je špatný. Ne, že všichni Číňani jsou špatní. Jak se to tady takhle dělá?
2: Jak jste se dostal do Skotska?
1: Já tam mám rodinu. Jo? Mám tam rodinu celou a teda ty už se teda nevrátějí, protože jsou spokojený. Tam, když člověk pracuje, opravdu, když pracuje, tak neřeší základní věci, jako jsou tady.

0: Teď jste tady v Česku, ale létáte tam zase, chystáte?
1: Ano, létám. Teďka jako ty lety se zdražily, ale dokázal jsem za 50 liber letět z její společností tam a zpátky.
0: Josef Hušo, který žil jak dlouho v Edinburgu?
1: 3 roky.
0: 3 roky a zkušenost velká?
1: Veliká, opravdu.
0: V čem? Co vám to dalo?
1: Hlavně poznal jsem lidi, jaký opravdu lidi mají být. Když jsem šel někam na úřad, žádný problém nebylo. Hlavně s Poláci, to jsou super lidi, protože když jsem třeba já něco vyřídí, tak jsem šel Polákovi, dal jsem 10 liber a přišel jsem odpoledně, měl jsem všechny papíry zařízené. Bez problémů.
0: Vztah a jednání se sociálně slabými?
1: Úplně normální, jo? Žádný nějaká diskriminace nebo takovýhle. Tohle tam není. Tam, když jdou děti do školy, tak ráno ředitel si je nechává srovnat, ty se srovnají, pak zatleská a který stojí nejlíp, tak ty pouští postupně do třídy. A říkám, spousta národností tam žije, ale žádný konflikty nebo rasistické tam nejsou.
0: Co z toho byste vzal sem do Česka? Co byste tady z toho zavedl, z těch zkušeností, z toho, co jste tam poznal?
1: To chování lidí. V těch školách bych to zavedl, protože tam je jako bezpečnost dětí na prvním místě. Když skončí škola, tak je tam starší důchodce, který je na přechodě, u školy, autobus, všechno. Je to víc zabezpečený než tady.
0: Co obnáší práce taxikáře?
1: Dobrý nervy. Hlavně to zná to město, ty ulice.
0: Jaké to je?
1: To třeba za šichtu udělám 30x Tesco, 30x Penny a takovýhle trasy.
0: Josefe, jezdíte spíš kratší trasy nebo další?
1: Spíš kratší.
0: A jak na vás lidé reagují, když přijedete?
1: Úplně perfektně, protože už mě znají. Hlavně vidět, že můžou se na mě spolehnout. Jo? Hlavně bezpečně člověk jezdit, jo? To je hlavní bezpečnost.
0: Pracujete s lidmi. Lidé jsou různí, jak se sám
1: tak,
0: říkal.
1: Přesně tak.
0: A jaká je práce s lidmi?
1: No. Víte co, jak tady? Některé se chová normálně, nejhorší jsou ty podnapilí, to jako s nima, to jsou dohady, problémy, a někteří zase jsou strašně arrogantní. Vy, když se ho zeptáte na cestu, tak vám řekne domů. A já mu řeknu třeba, co je domů? Domů to je velký pojem. A nenechá si to vysvětlit, nebo jsou takový zákazníci, že se nechají odvíct a on řekne, já nemám peníze.
0: To, co nám teď tady zvoní, váš telefon taxikáře, už asi budete mít čichtu zase, tak si to vezměte.
1: Ne? Dobrý večer, tak si prosím.
2: Adagio Zimar Savoro, manga vlačí rad. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Klidný večer a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Meteorologové prodloužili výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jílovišti u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa nebo Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou dnes na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
3: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
4: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu firmy, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
3: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Velmi vysoké teploty a silná zátěž teplem hrozí až do půlnoci na neděli. Meteorologové prodloužili výstrahy platné pro Liberecký kraj a velkou část republiky. Na Českolipsku hrozí dokonce velmi silná zátěž teplem. Lidé by hlavně měli přijímat hodně tekutin, říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Michal Georgiev.

0: ten pitný režim, aby nebyl jenom o vodě, ale samozřejmě i o minerálních vodách. Budeme velice rádi, když se lidé vyhnou alkoholu v tomhle teplém počasí.
1: V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k takzvanému murálu na Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mludek.
2: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet, rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily. Sport.
1: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Domácí odvetu s chorvatským Varaždínem vyhráli 2-0 a v součtu s venkovní porážkou o gol ovládli dvojzápas 4-3. Počasí. Zítra bude slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 43.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 je ve směru z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou opět průjezdná, na kilometru 66 hořelo nákladní auto, hasiči už odjeli a projíždí se jedním jízdním pruhem, stačila se vytvořit dlouhá kolona. A taky na Pražském okruhu hořelo auto ve směru z D1 na letiště na 17. kilometru, je kvůli tomu průjezdný jeden pruh, kolona od sjezdu na Lochkov je asi na 25 minut, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert, o to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka Thálie. Helena Vondráčková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hej, ty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpějí, je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi, nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvyklá, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi rozumějí a je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď tam z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často, ale... jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme zpátky, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v muzikálu, v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký, asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas. Je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou. Dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To byl orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám, během tohoto roku bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Bažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila
1: se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně se mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu, protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, Šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když a třeba víte, že je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně Bořivojem, režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc, Vašek trochu vepředějíc,
1: ne? To ne. Nechali jsme tomu úplně normální přirozenost. Prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka už tenkrát, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: Rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na Zámkem Světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Leto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám, Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo. Tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon. Jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval? Byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou tálie. Tálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kdo to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříní nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že tálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškeré skříně, veškeré ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám, to musí jít slávy, tak tam jsem měla veškeré ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Outoareny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej... flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak, taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano,
1: že... Ne, ne, tady to co jste poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trválku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas. A dlouhá leta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně, CDčko je tedy dvoj CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, ano, točili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálu, z filmu, jazzový melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgeralda, jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzrocková hudba, taky Bulhaři tady nesmí chybět, lidovky. A tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly nebo v Praze v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců a jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano. 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospíšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy? Jedna na konci roku ještě?
1: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Hasiči v Ostravě řeší únik čpavku v Ostravar aréně. V Libereckém kraji platí výstrahy před vysokými teplotami. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ve víceúčelové hale Ostravar Arena v Ostravě unikl čpavek. Hala byla v době úniku prázdná, v objektu byl ale přípravný zápas mládežnického hokejového týmu. Lidi se proto odtud museli evakuovat. Teď látku odsává údržba stadionu. Podle mluvčí hasičů Kamily Langrové je v oblasti zastavená osobní doprava. Hromadná doprava jezdí dál, ale na zastávkách v okolí arény nezastavuje.
3: Aktuálně u události neevidujeme žádná zranění, dochází k odsávání samotného čpavku do čpavkového hospodářství v rámci Ostravar arény. Lidé byli o této události vyrozuměni pomocí rozeslání hromadných SMS zpráv.
2: Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstrahy platí do půlnoce zpátku na sobotu. Kvůli přehřátí a dehydratacím je možné očekávat zvýšenou zátěž zdravotnického systému a sociálních služeb, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
2: Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sánchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požáru potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmentu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
5: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Jablonce porazili Varaždín 2-0 a postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Proti chorvatskému soupeři v odvetě od

0: Točili nepříznivý stav z prvního zápasu. Odvetu druhého předkola Evropské ligy hraje Hradec Králové proti norskému Tromsø.
1: Počasí.
0: Zítra bude opět slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 se z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr je průjezdný jen jedním od 660. kilometru. Je to průjezdné jen jedním pruhem. Kolona je asi 3 kilometrová, není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec, zdržení 20 minut a oběd se dá právě přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu zlatá láska.
1: Zlatá láska.
2: Lidé jsou stvořeni k tomu, aby milovali.
3: Budeme vám vyprávět příběh lásky, ve kterém 20-letá dívka opustila milované Valašsko kvůli 27-letému fešáckému tanečníkovi ze středních Čech.
2: Oba už vědí, že o vztah se musí pečovat. A občas se za toho druhého také modlit.
3: Jak napsal Antoine de Saint-Exupéry, láska je především modlitba. A modlitba je ticho.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ve Zlaté lásce pro vás vybíráme ze stovek manželských příběhů, které jste nám poslali, ty nejtklivější, nejdojemnější a plné citu.
1: Tentokrát se vydáme do Rynholce u Nového Strašecí, kde žijí 75-letá Milena a 82-letý Robert Krejzovi.
0: Jemu se už sice těžce chodí, má pochroumaný kyčelní kloub, ale na svou ženu se dívá pořád láskyplným pohledem.
1: Přesvědčil se o tom i naslouchající Patrik Rozehnal, když je přijel navštívit.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítám vás u nás.
3: Vy budete Milena.
4: Já jsem určitě Milena, ano.
3: Určitě, víte to. Ano. Tak to jsme tu dobře.
4: Trochu se mi klepou kolena, jako z toho.
3: Dobře zimou.
4: No asi jo, asi jo.
3: Tak jestli Milena, tak pro Milenu jsem přivezl tuhle květinu, snad to dělá radost.
4: Krásná, vždycky, kytka vždycky. Já jsem kytičková.
3: Jo.
4: Uvidíte na zahrádce.
3: Taky vaše.
4: Děkuji moc krát. Děkuji.
3: A vemete nás za manželem Robertem.
4: Ano, samozřejmě, tak on jako chodí málo, skoro nechodí, nebo chodí, ale špatně, takže všechno obstarávám já, takže tak nějak. Pojďte dál.
3: Tady máme Roberta, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Prozraďte mi, jak dlouho jste spolu?
5: No, dost. No, 54, no.
3: 54, no tak to je krásný. Vy jste přinesla dorta a my musíme říct proč, protože my jsme se trefili na den přesně.
4: Ano, našich narozenin, ne, výročí svatby, 54. výročí svatby a to se musí oslavit. Takže první bude pro vás.
3: To vy sama.
4: No, peču ano a děda zdobil ten vršek, on se taky snaží.
3: Já myslím, že vás budeme muset přihlásit i do pochůdkového roku na sladko.
4: No to poslouchám taky já. No tak dobře, když něco vymyslím.
3: No tak prosím, vše nejlepší k tomu vašemu dnešnímu výročí a směle do toho.
4: Děkuji moc krát, ještě doufám, že něco si dožijem. Uvidíme, děkujeme.
0: Milena a Robert Krejzovi jsou spolu už 54 let.
1: Láska se v jejich srdcích probudila na tanečním bále, pořádaném v únoru roku 1969 v Lánech, v obci, kde mají letní sídlo naši prezidenti.
0: Mileně musela tehdy kamarádka maskovat dermakolem modřiny na nohou po předchozím lyžařském výcviku v Nízkých Tatrách.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: No a tak jsme šli teda na tu zábavu. No a tak jsme tam postávali u šatny, protože tam byly samé páry, že jo, to byl rodičovský ples. Za chvilku tam přišli dva pánové. Teď jako se rozhlíželi, se říká, že zase nějací tátové od rodin utekli matkám na ples, protože mě bylo 20, jim bylo 27. A že jo, on byl takový ulízaný, byl takový seladon. No, a tak jsem říkala, no nazdar. No Jarka říká, ne, zůstaneme tady, uvidíme. No a tam je taky vyprovokal nějaký člověk, že ať teda jdou, že tam ty dvě jsou tam sami.
5: To byl nějaký učitel bývalý můj.
3: Takže vás takhle dali dohromady už při vstupu?
5: No, při tom vstupu asi, no.
3: Co jste tančili?
5: My jsme tančili většinou polku a takový ty starý písničky a takové.
3: A už ten večer se odehrálo něco víc než jen společný tanec?
5: Ne. To jsme šli potom každý svou cestou a potom jsme se domluvili na druhý den a pak jsme teprve rozhodli, že spolu začneme chodit. No. Protože oni bydleli na Lánech, na těch kolejích tam, takže tam jsem to měl jednoduchý, tam nebyli žádní rodiče a nic takového, takže...
3: Ale minimálně vrátná, nebo vrátný, ne?
5: No vrátný, ten byl hlukej a slibej.
3: Co se vám na Mileně tehdy nejvíc líbilo? Jak vypadala? Popište nám ji.
5: No byla pěkná, no. Byla to pěkná ženská. A kudrnatý vlasy.
4: Prvně říkal, že nohy. V těch minisukých. Naštěstí byly teda zamazané. Takže, no.
3: A vy z toho prvního setkání večera na tom plese, co jste si odnášela za pocit? Že se vám zalíbil Robert? Toužila jste, aby třeba navrhl, že se uvidíte, nebo vy jste to navrhla znovu se vidět? Jak to bylo?
4: No, navrhl to on a já jsem jako jo, mně to přišlo hezký, vysoký, černovlasý, no, Takže jako, co si neopřát. No a protože takhle, jako jsme se pak zase o 14 dní zase na další ples domluvili a jako už to, i to rande nějaké, pak jsme ji vyjížděli autem někam, no, tak jako dobrý, no. Takhle to začalo všecko, no.
3: Kdy byla první pusa?
5: Asi na tom prvním, no, na rande.
3: A kdo se odvážil? Vy?
5: Asi já.
4: Já jsem byla plaché dítě, to jako ne, takhle to bych na něj neskočila, to ne.
3: A už jste měli oba zkušenosti nějakou s nějakým vztahem, nebo to byl váš třeba první vztah?
4: Můj to nebyl první vztah a no já kvůli němu jsem vlastně opustila chlapce, no, což teda se přiznám. No.
3: Takže to musela být nějaká láska na první pohled?
4: No to byla. Hm. A ty si řekni.
5: Chodil jsem na vojně akorát, chvíli, to bylo nějak až ve druhém ročníku, no a pak už jsem odjel a zase byl konec, no.
3: Jak jste to vy v srdci poznala, že s Robertem chcete spojit ten život?
4: Teď řeknu to, co, že on se tomu strašně chechtá a on to nikdy neměl, ty motýly v říše. Víte, jako prostě úplně, když jsem ho viděla, tak jako říkám, no jako a bylo to.
3: Ale možná takzvaně jste jí měl plnou hlavu.
5: To spíš, no. Protože ze jednou byla to inženýrka potom, a já jsem byl jenom obyčejný horník. Tím mě imponovala tedy, to je fakt. Protože já jsem byl na školu lejdák. No já jsem jí hodně vozil potom tady po okolí a tak nějak jsem tady dělal na baráku hodně, no. Aby měla kde bydlet a takový, no. Aby se tady líbilo trochu.
3: Takže jste se staral a chtěl, aby jí bylo na světě hezky?
5: Jo. Jo. Aby se jí tady líbilo, no. A ona měla ráda kytičky a všechno možné, takový to zahradnictví a takový to. Se mi se vzal, no.
3: Byly tyhle schůzky tedy pro vás schůzkami, na který se mladý muž těší? Těší se tím pádem na milenu?
5: Já jsem se těšil vždycky. Vždycky jsem se těšil.
3: Kdy to tak v člověku uzraje, že se rozhodne, vezmeme se, bude svatba? Na základě čeho? Nebo kdy? Kdy jste si to řekli?
5: To už bylo dost dlouho potom, co jsme spolu začali chodit.
4: No asi to vyplynulo hlavně z toho bydlení, že prostě, když teda tady chci bydlet, tak asi bude lepší, když budeme jako svoji, protože aby lidi neřekli, jako to nebylo takhle, my bychom klidně mohli spolu chodit celou dobu, že o to, jako to nešlo, ale ta doba byla taková, že no a tak jako holky se ze školy taky vdávaly, tak jsem říkala, proč ne, tak jako já jsem prostě to brala, že...
3: Ale když si tak řeknete, že už jsem si jistá, že Robert je ten pravý, nemám čekat ještě na někoho jiného?
4: No tak to jsem byla tak hrozně zamilovaná, že to bylo úplně jasné, no. Jako jo, to byste ho viděl, tu patku černou, jak měl takhle, když přišel, no prostě zle v salonu, ale nevím, no celková přitažlivost asi to byla. On byl takový něžný, prostě protože, já nevím, člověk musel spíš slova z něho dolovat, protože to, jak to vidíte, takže to všecko bylo asi hodně na mě, myslím, ne, že by ho já nějak jako se snažila uhnat, to ne, ale jako prostě věděla jsem, že mě má hodně rád a tím pádem jsem byla já přesvědčená, že by to mohl být ten pravý.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Mileně a Robertovi Krejzovým. Po roce a půl známosti se měli brát.
2: Nejdříve ale jeli vlakem na předsvadební cestu do Rumunska. Byl to zájezd pořádaný odbory z Robertovy práce.
1: Vrátili se a za 14 dní na to byla svatba. Obřad byl 26. září 1969 na Valašsku v rodném kraji Mileny. Přijelo, jak jinak, Morava na 70 hostů.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A tam jsme museli nejdřív na obec, na obecní úřad a pak ještě do kostela jsme museli.
4: No to jenom nebylo, že jsme byli v kostele na svatbě, on musel na katechismus, protože nebyl ani křtěný, tak pan farář by se zbláznil, kdyby tam takového nezbožníka. No tak naši nebyli jako moji rodiče až tak pobožní, maminka taky nelítala do kostela, ale my jsme v tom vyrostli, já jsem byla i u svatého přijímání a všecko, ale stařenka, ta by to nepřežila, takže jsme proto teda museli tohleto absolvovat a já jsem to byla ráda, mě se svatba v kostele líbila. No a takže musel na nějaké ty schůzky s panem farářem, no tak on sice vůbec nevěděl, která by je, o čem je řeč, ale to je jedno, pan farář to bral, tak jakože mu to všechno řekl, co si myslí pan farář. Představte si, že na té obecním úřadu, teda tam jsme dostali prstýnek a pak jako v tom kostele jsem ho zase musel sundat a pak zase znovu ten farář mi ho dal, tak jako toho strašně mu vadilo, že mu ten prstýnek byl odebraný a pak teda pan farář znovu mu ho nasadil. No.
5: Byl to pro vás důležitý okamžik, ta svatba? Prožíval jste to nějak citlivě?
3: To jsem prožíval tak nějak s láskou.
5: Byly nějaké zvyky na tom Valašsku jiné než jinde při té svatbě?
4: Ne, akorát se tam zatahovalo, jakože se muselo platit, prostě, že tam nějací tam zůstali, že než ten průvod prošel, tak musel něco někom tam dát nějaké.
5: Co svatební noc byla?
4: Byla. To jsme spali u nás doma, jako v baráku my dva, jako v pokoji nahoře. No a rodiče, ty spali
3: někde.
4: A pak u těch strýčků a tetiček vlastně to, jsme to podělili, ty všechny ty, co tady z Čech přijeli, příbuzné. A
5: jak vypadá takový druhý den po svatbě? Pamatujete si to?
4: Jsme šli na ostružiny. No, jo. No teď jako i s maminkou. Jako to máme i fotky z toho. Šli jsme na Dušnu. No, normálně na ostružiny. No.
3: Tam bylo hodně.
4: Takže na ostružiny jsme šli.
5: To myslím, že málo kdo může říct, že druhý den posled by šel na ostružiny.
4: A to i s rodičema jeho. To ještě tam byli, že? Protože pak jsme jeli všichni jako domů, jako tím autem. No, takže tak, no.
5: Změní se něco pro vás jako ten pár, když už jste svoji, máte ty prstýnky, už nosíte stejné příjmení, začíná život spolu. Změnilo se něco?
4: Jo, ano. Jako takhle normálně ne, ale teď vám řeknu jednu věc. Milovala jsem Karla Gotta. Chodili jsme na jeho koncerty. A jednou, jako jsme si s kamarádkou řekli, zase měl Gott koncert, že teda půjdem. A já jsem to tady doma řekla. A jeho maminka mě řekla, teď už máš ale Roberta. Tak jako na Gotta teda nevím. No já jsem stejně šla. No, takže no, toto se změnilo. Že už jsem si musela dávat pozor na to, že jsem teda Krejzová. A že jako už si nemůžu taky dělat, co chci. No.
5: A vy sama pro sebe řekla jste si, že se něco mění nebo někam posouvá?
4: No jako vdaná paní jsem se cítila určitě trošku líp. Jako takhle. Ten pocit z toho, že jsem paní Krejzová.
5: Je ta láska manželská jiná než láska snoubenců, milenců?
3: Myslím, že ne. Stejná, pořád. Pořád ji mám rád. Řeču ještě víc. nemůžu pořádně chodit a nic dělat nesmím. Tak je, že teď je to lepší, myslím.
5: Je to mít tu ženu jako hlavu, ruce, navíc něco, co vám pomůže i třeba těžší úděl v životě přenést lépe?
3: Asi jo.
5: Dokážete se na svou ženu i teď podívat zamilovaně jako třeba tehdy?
3: Jo. Dokážu.
2: Zkušenost učí, že podstatou lásky není to, že se díváme jeden na druhého, ale že se díváme stejným směrem. To jsou další slova spisovatele Antoina de Saint-Exupéry.
1: Milena a Robert Krejzovi se v manželství dívali dál, do budoucnosti, a plánovali mít děti.
3: S tím jsme měli problémy trošku. Dost, no. Z začátku nám to nešlo, až potom ke konci. Protože chodil k doktorovi, který jí pomohl jako s tím, takže to šlo potom.
5: Nepropadal jste skepsi třeba na začátku, když to takzvaně nešlo?
3: Ne, ani ne. To já jsem tomu furt věřil, že to půjde. Těšil jsem se, no. První přišel kluk a pak přišla holka a už to šlo potom.
4: 2 roky jsme se snažili. Jo, to jsem opravdu dostávala nějaké léky od doktora a jako v pohodě. A takže samozřejmě, že jsem tam občas každý měsíc plakala na rameni a potom, když jsem po půl roce přišla k němu s tím, že jsem asi těhotná, no tak říkal, ježiš, tady ta ženská mě tady každý měsíc plakala, teďkom bude rodit každý rok, jo, mě řekl. No. Akorát si pamatuju na první okamžik, když jsme si Roberta vezli z porodnice, protože jsem neměla s nikým zkušenost jako s malým dětskem. Ani z, to jsem z 18 vypadla z domova, takže vůbec žádné dětičky nebo že by tam malé dítě jsem viděla. A teď, když jsem on celou dobu nám řval, no tak první, co bylo, tak jsme ve Strašecí koupili dudlík, to pomohlo. No a první koupal tatínek to dítě, protože já jsem se k tomu stavěla, jako že to není ani moje snad. Já se bála, no, ale tak člověk ke všemu se prostě. Tak nějak, protože maminky nebyly, že jo? Nebyly babičky nikde kolem. No, takže pak jsem vždycky na vsi jako vyzvídala od ženských, které jako měly taky ty děti, jak to dělat tamhle to a to. To jsem si pak dozvěděla věci. No, až v Rynolci na náměstí. No a takže Ivana se narodila 14 měsíců po mladém. To už ale mezi tím jeho maminka umřela na rakovinu v 52, takže maminka umřela v květnu, takže tady zbyl už jenom ten děda, ten nevlastní, ten otec, který stejně pak se našel nějakou paní a už tady s náma nebydlel. No tak 2 děti, tak to bylo docela zážitek z toho kraje.
5: Báli jste se někdy o své děti?
4: Báli. Jako takhle hlavně dcera, ale to už jí bylo, to měla asi 23, měla nějaký problém na páteři, já jen prostě musela na operaci páteře. To byla hrůza, to já jsem opravdu z toho, ale musím zaklepat, dopadlo to dobře. Do teďka nemá žádný problém.
5: A když jste se to dozvěděla, co to tak vnitřně s člověkem udělá?
4: To by člověk jako dal život za ní. Nebo prostě to, protože nevíte, jestli se po operaci objeví, jako probudí, nebo jak to bude, jestli bude, nebude ochrnutá a takové. To bylo fakt docela hrozný zážitek. No.
3: Já jsem se taky bál. No.
5: A je důležité v tu chvíli vědět, že máte toho druhého, že v takové chvíli, kdy jde třeba i o život vašich dětí, jsou si lidé najednou blízce a i třeba ten tělesný kontakt, to pohlazení, obětí, pusa třeba v takovéhle chvíli pomůže?
3: Pomůže to.
4: Zase, když člověk vypláče, tak taky to pomůže. No a mít toho druhého, a který řekne, to bude dobrý a utěšuje, tak je dost důležité. No.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Příběh své lásky nám dnes vyprávějí manželé Milena a Robert Krejzovi z Rynholce. Dnes už vědí, že je třeba si vážit každého krásného dne, každé chvíle, každého laskavého slova.
2: Přesně půl století od jejich svatby přišel černý den 11. října 2020. Robert opravoval na střeše komín, do kterého zatékalo.
1: Nebyl připoutaný a podjeli mu nohy. Ležel na kraji střechy s roztrženou rukou. Volal svou ženu, aby mu přistavila žebřík.
2: Než mu stačila pomoct, ruce ho zradili a on sletěl dolů a zranil si jamku kýčelního kloubu.
3: Pamatovat si bouchnutí těla ze 4 metrů na zámkovou dlažbu, to je šílené, to je úplně šílené, jako jo, to se nedá ani povědět.
4: A pak už jsem to vzdal všechno. To už dlouho trvalo.
5: To znamená, vy jste spadl ze střechy dolů?
4: No, dolů. Na zem. Přímo.
5: A věděl jste o sobě, nebo co došlo, přiběhla žena, nebo...
4: No, přiběhla, co jim je a takové, já jsem hned, aby mi pomohla sednout někam a že to rozchodím. No a pak zavolala ještě dceři. No, to bylo všechno asi. Tak nějak. Pak mě naložili, když přijela dcera autem, tak mě naložili do auta a odvezli mě do Kladna do nemocnice a tam jsem ještě dostal covid. Mě tam odvezli na takovou místnost, kde byli ty covidáci. No a tam jsem ani nic pořádně nejet, protože... No a tam jsem byl asi kolik? 6 týdnů. To mě dělo, akorát vytahovali tu nohu ven, jako abych neměl kratší. Na zábaží jsem jí měl a jinak mi nedávali nic. Žádný prášky, akorát večer mi dávali, abych lepší spal a jinak nic. No.
5: Na co jste myslel?
4: V té nemocnici jsem nemyslel na nic úplně, protože tam mě bylo všechno jedno. Protože to jsem byl úplně vyřízený tím, že se na tu nohu postavím už vůbec nikdy. Oni mi řekli, že můžu jít na nějakou operaci s tím kyčlem, že mi ho spraví, ale já si myslím, že už asi to nemá cenu. Protože oni to nechali srost, jako to, co tam bylo roztříštěné, a potom řekli, že mě dej do toho záznamu na tu operaci nějakou, no tak teďko čekám, no, až to přijde a abych jim stejně řekl, že už nechci na tu operaci.
5: Bojíte se?
4: Bojím se, no.
5: Poplakala jste si třeba tehdy?
3: No, oči jsem si vyplakala, to teda jo, protože není to pěkné takhle zůstat. No proto si člověk pak uvědomí, kdyby úplně jsem tady pak zůstala sama, takže aspoň v takovém stavu, v jakém se mi vrátil, tak aspoň tak. No. Tak proto jsem šťastná za to, že, nebo i vděčná tomu, že to takhle dopadlo, že prostě zůstat tady sama, sice ano, děti jsou tamhle, to všecko to vnoučata sem taky jezdí, když na to přijde, ale přeci jenom ten manžel je něco jiného, že když ho máte vedle sebe. No, takže jako to jsou takové ty hrozné chvilky, no, ty prostě, proto se o něho bojím pořád. No, a snažíme se.
5: Máte hrozně silnou ženskou a správnou manželku, která i v těch těžkých chvílích takhle při vás stojí a pomáhá vám.
4: Jo. Mám takovou. A pokud tady budeme spolu, tak tady budeme. A jak jeden z nás může, tak to bývají.
5: Jste rád, že ji máte?
4: Jo, Jsem.

0: já potom, když na to přijde, když jde do úzkých, tak já opravdu jako se modlím. Modlím se a mi to pomáhá. Jako takhle a jako neví. Já říkám, všetci andělé při tebe stáli, když jsi padal z vrchu, protože kdyby to, tak si se tady rozmás a vůbec to. Říkám, to je všecko to, jak člověk, já to i za něj se modlím. No.
1: Co byste sám za sebe chtěl ještě v životě stihnout?
2: Aby se mi lepší chodilo, no. Jinak nic. Abych mohl chodit po zahrádce a tak nějak to dělat.
1: Sednout si tam na tu lavičku vedle Mileny, chytit jí za ruku.
2: Třeba taky.
0: To je škoda takhle, to jsme si taky užívali, že když to šlo, no ale tak všecko jednou končí, tak už to berem, takže se dá nic dělat.
2: No. Tak je to všechno život, no.
1: Je ta potřeba mít toho druhého, tu vědomí, že tu je, že může pomoct, že o tom druhém spoustu věcí ví, je to s přibývajícím věkem ulehčující? Je to snazší ten život? Je to fajn, že to tak může být?
2: No asi jo.
0: Když jsme spolu, tak přeci pořád ještě máme možnost si nějak to ne vylepšit, ale jako prostě jsou věci, kde víme jeden o druhém, co má rád a takhle, takže prostě takové ty malé radosti. A si myslím, že být tady sama, tak to by bylo, jako nevím, já bych utekla někam, nevím. Já vždycky říkám, když mě zlobí, říkám, já ti uteču. A říkám, sice nevím kam, ale jako zlobí taky někdy, jo, ale tak zase, to je takové, jenom takové žabomyší, ty, no.
1: Tak vypadá, že tak laškuje a špičkuje vás, ale já v tom cítím stejně, že v tom je kus té radosti z toho, že vás má, je to ta láska. A vy zase možná takovým tím drobným sarkazmem anebo odlehčováním některých věcí si taky tak ulehčujete i jemu vlastně ten úděl třeba, který teď má. Cítím to dobře?
0: No, cítíte to přesně, tak to říkáte, no, to si myslím, že ano. Ale potom třeba, když je takové nejhůř, tak si potom vzpomenete na to, že jsou na tom lidi daleko hůř, takže ještě pořád
2: jako být nějaký mrzák.
1: Kdybyste měli za sebe říct, tak jako radu třeba těm mladším, které čeká to, že se dožijí 50 a více let spolu v tom manželství, co o tom rozhoduje, jaké vlastnosti by člověk měl mít, na co má si dávat v tom životě pozor, aby to manželství takzvaně kvetlo? Co byste poradil?
2: Mít toho druhého rád a to je všechno tak nějak. To už je všechno.
0: No já bych řekla, že ano, hlavně ta láska. Pořád musíte v něm vidět někoho, jako kdo, já nevím, jak bych to řekla. No takhle, že byste za něj život dal. Jo, takhle pořád to člověk má, že opravdu je ta láska asi nade vše. No, že pořád ještě i v tom věku, pořád jako se dovedete na něj usmát, takže z toho až pláče.
1: No. A to je pravda.
0: No, to je, no.
1: Kdyby ta možnost byla, teoreticky, hypoteticky, a vrátili jsme se v čase a mohli jste se znovu potkat, a potkali se, šli byste zase do toho? Byli byste rádi, kdybyste ten druhého měli?
2: Já taky.
0: Šla bych do toho. Šla. To jo, bylo to krásné, to se musí nechat. Máme na co vzpomínat, no, máme krásné děti, vnoučata, dokonce i pravnouče jedno máme, takže jako, no.
2: A ten žvísílko.
0: Ten žvísílko.
1: Jo, zlobí vás?
2: Tak nějak je šikovná, no.
1: Berete to tak, že ten život vnoučat, i pravnoučete teď už, je vlastně plodem vaší lásky? Že kdyby vy jste se nepotkali, tak tady nejsou a tuhle radost v tom věku vám nedělají.
0: To je pravda tohleto, no, protože to vždycky, ano, já jsem jednou před vnučkou řekla, že kdybych tady nebyla, tak a jakože takhle daleko v těch Čechách, tak ona řekla, to by zdali, babi neměla nás a má pravdu, no. No, kdybych byla tamhle někde v Ostravě třeba, no, no, tak je to tak.
1: Berete to tak, že je to pokračování vaší krve, Roberte?
2: Já to tak beru.
1: A dělají vám radost?
2: Jo, dělej.
0: Dědo.
1: takhle ho rozněžní děti.
2: Ano.
1: Jste rád, že je máte.
2: Jo.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Mileny a Roberta Krejzových je důkazem, že se vám život může změnit ze dne na den. Ale láska vám mnoho dalších věcí ulehčí.
2: Jejich příběh nás dojal už v dopise. A proto jsme se rozhodli, že i jim pošleme po Patriku Rozehnalovi dárek.
1: Velký automatický kávovar. Nainstalovali jim ho v nestřeženou chvíli v jejich kuchyni, aby je překvapil.
3: Jako tohleto.
4: Co to je?
3: No kávovar, no.
4: No jo.
3: No, tak to nemáme, to nemáme.
4: Už jo, to máte od Petra Kostky a Carmen Majerové.
3: Děkujeme moc krát za to, to si nezasloužíme. To, co jsme tady povídali, kdy to byla strašná sranda pro nás, aspoň jsme si užili jako vzpomínek na to, jak to bylo za mlada a teď, no. Tak to moc krát děkujeme. I paní, i pánovi. Děkujem.
4: Máte to i s kávou. A teď už si...
3: No. To teda. No, to bude na výběr teďko. To jako naše děti mají všichni, takže budou rádi k nám jezdit, že máme stejný kávovar už tak jako oni.
4: Že už jste taky v tom třetím tisíciletí.
3: No, tak ano, přesně tak, no.
4: No to se hodí, vy si přece kávu dáváte, ne, Roberte?
5: No, já jo, já si dávám.
4: No. Dělá to i čaj mimo jiné teda.
5: Jo.
4: Teda horkou vodu na čaj.
5: Jo.
4: Ale klasickou italskou kávu, takovou tu malou, i o něco větší, americano, lungo, tak je to vaše, ať vám to slouží a zpříjemňuje ty společné chvíle.
3: Moc krát děkujeme, ale opravdu, to tolik radosti najednou. Nejenom vás vidět naživo, ale jako i tohle ty dárky.
4: Máte přece dneska přímo to výročí, ne? Tak je to dárek takový skoro jak na svatbu.
5: No, to je.
3: Jo. Ne, to opravdu není slov, vůbec tady proto, jako, no.
0: Zlatá láska.
1: Milena a Robert Krejzovi se poznali před více než 55 lety. Jsou tedy manželé 54 let.
2: Prožili spolu spoustu krásných okamžiků. Jak se na ně pamatují a jak znají jeden druhého?
1: Patrik Rozehnal to zkusil zjistit několika otázkami, které jim položil samostatně, aby se neslyšeli.
2: Sami jsme zvědaví, jak to dopadlo.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Kam jste se jí nejvíc díval při prvním rande?
5: Do očí.
3: Do očí.
5: No.
4: Kde jste se poprvé milovali?
5: Kde? Asi na lánech. Ale na té koleji.
4: Vzpomenete si, kde jste se poprvé milovali?
3: Ve stanu na přehradě.
4: Jaký tehdy nosil účes, jak byste to nazvala?
3: Přilizlé vlasy takhle jako patku na stranu.
4: Jaký jste tehdy nosil účes?
5: Takovou patku. Tak nějak mi to docela dospadalo do očí a pak jsem si nechal ostříhat.
4: Jaké květiny, jaký typ květin má ráda Milena?
5: Ta má ráda všechny kytky. Co já vím, tak ta miluje kytky úplně všechny.
3: Lilie.
4: Co by si dala v cukrárně?
5: V cukrárně? To nevím, asi kafe.
4: Co byste si dala v cukrárně?
3: Větrník.
4: A k pití?
3: Pečený čaj, jak tam mají.
4: Kolik si tak běžně dával piv v hospodě? Kolik zvládnul?
3: 3.
5: Já? Tak 1, 2.
4: Kdo nasazoval prstýnek na svatebním obřadu jako první? Kdo komu?
5: Myslím já, manželce a potom ona mě.
4: Kdo nasazoval prstýnek na svatbě jako první?
3: Manžel mě.
4: Co jste mu dala k Vánocům, k těm prvním?
3: Určitě jsem mu něco upletla. Možná. Nevím, netuším už vůbec.
5: Nějakou košeli nebo nějaký oblek nebo něco takového.
4: V čem je žena pedant? Na čem lpí?
5: Ona nejvíc asi na tom, na té pravdomluvnosti.
3: Co nesnesu?
4: No
3: tak lež, samozřejmě.
4: Kdo umí lépe zabalit cestovní zavazadla?
5: Asi ona.
3: Určitě já.
4: Co máte kdo z vás na nočním stolku? Co tam stojí? Co je tam odloženo u vás, u ženy?
5: U mě tam může být tak akorát kapesník nějaký, ten papírovej, nebo hodiny a rádio.
4: A žena co? Knížku, lampičku nebo něco má?
5: Knížku tu chodí číst nahoru.
3: No, já tam mám knížku, brýle a on tam má světlo, kapesníky, no, asi nic.
4: Jak často se u vás převléká povlečení?
5: Dost často. Jednou tak za měsíc nebo tak nějak.
3: No, to je různé. Jak je potřeba, ale tak za ten měsíc určitě.
4: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
3: Koupila bych si tak velké auto a šoféra, který by mě dovezl na Valašsko.
4: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
5: Já? Asi bych je rozdal dětem, vnoučatom jedině.
4: Jaké jídlo milujete oba dva? Na čem se shodnete? Co opravdu oba dva máte hodně rádi?
5: My jíme všechno. Co manželka uvaří, tak to já sním a...
4: Dáte si i zemlbábu?
5: Jo, i zemlbábu.
3: Sní všechno, i když tvrdí, že nejí špenát, ale když jednou jsem ho měl, jo, tak ho snět teda, jo, no.
4: Kde jste nejvíc lechtivá?
3: Nikde.
5: Ona lechtivá moc není, ale zkoušel jsem to, ale ona není moc lechtivá asi.
4: Máte nějaký zvyk, co vždycky uděláte, když je po nějaké té romantické chvíli, nebo bylo po romantické chvíli?
5: To já usnu spíš.
3: Usne.
4: Kam nejraději od vás žena dostává pusu? Kromě úst.
5: Na tvář nebo tak nějak.
3: No na pusu a na tvář, tak jako to, tyhle typy místa víc neexistuje. Ale zažila jsem rudou záři nad Kladnem a to mě líbal. To jsem říkala, to jediné bylo úplně senzační, že když jsme ještě spolu chodili, tak byla rudá záře nad Kladnem. Fakt jo. No.
1: V životě Mileny a Roberta Krejzových je mnoho lásky, touhy i poučení.
2: Jaké mají sny a jak sami vnímají lásku ve svých 75 a 82 letech? Je to jiné než ve 20?
5: Myslím, že ne, že je to furt stejný.
4: Uvědomuje si člověk víc kvality toho druhého, nebo to, že čas se krátí a...
5: No, musí mi pomáhat občas a takový to... Je to pro ní horší, no.
3: To se mění nikdy až takové ty obavy, že úplně jste tak jako z té lásky, až máte strach o toho druhého.
4: Co byste se svou Milenou chtěl ještě zažít třeba?
5: Já třeba... Třeba jít na tu Moravu. Nebo někam.
4: Podívat se na místa, která měla ráda a které jste spolu navštěvovali?
5: Jo, třeba taky. Třeba na tu Moravu akorát. A nebo někam do těch lázních, do těch Luhačovic nebo tak nějak. Jo.
4: A když já jsem se ptal Roberta, máte vy nějaký sen, kdyby nezáleželo na tom, jaký život je, ale... Kdyby to třeba šlo, nebo byl na to čas, co by to bylo, co byste s ním chtěla ještě prožít?
3: Jo, kdyby to byl jako sen, že to, no, zatancovat si s ním. Já prostě, vyloženě jsem vždycky říkala, že tanec je můj život úplně. Takže jako krásnou polku, prostě to, fakt, já vím, třeba je to takové úplně srandovní přání, ale jako opravdu při tanci jsem si připadala úplně někde takhle.
4: Tak říká se, že je dobré některá přání vyslovit, protože se pak třeba mohou splnit. A co vy víte, třeba tam nahoře se potkáte a tam
3: jo,
4: si zatančíte.
3: Jo, to je pravda. Tanečík je úžasný. No.
4: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
3: Za to, že vždycky, když já jsem měla nějaký nápad, kam pojedem nebo co, tak na to vždycky kývnul, nikdy neřekne.
4: Je něco, za co byste vyslovil své ženě velký dík?
5: No já, všechno mi pomáhá, všechno mi dělá, všechno. a že vychovávala ty děti a o mě, že se taky starala, o všechny se starala.
4: Jak byste popsal tu lásku k ní, tu vaší lásku? Jaká je?
5: Velká, protože nejhezčí je, jak se o mě stará, no.
3: No teď já už se o něho strašně bojím. Proto dopředu už nikdy nechci ho vystavovat něčemu, jak on si říká, jezdit si schody v pohodě. To, když ho vidíte, jak chodí. Takže to je to, co, že ta úzkost o něj, aby jsem předešla něčemu, co by se mohlo přihodit špatného.
5: Když může, tak udělá všechno pro mě. Co by pro mě žádná jiná neudělala.
4: A vážíte si toho?
5: Já jo, já si toho vážím. Mám jsem rád, že jí mám.
4: Poděkujete jí občas, pohladíte, dáte jí pusu?
5: Dáváme si pusu vždycky na dobrou noc a tak nějak si dáváme pusu.
3: To jsem za to ráda. A obou straně toho, nevím, že mě miluje úplně.
5: Jo, miluju. To jo. Strašně moc, no.
3: Až mi z toho úzko. Nedovedu si představit bez něho, opravdu ne. Miluju ho moc, opravdu moc. Takový je život, no.

0: Milena a Robert Krejzovi už vědí, že láska roste každou hodinou, dnem i roky. Že to pravé bohatství nemáte kolem sebe, ale v tom druhém.
1: Jak kdysi řekl Jan Werich, neříkej, že nemůžeš, když nechceš, protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Česku kvůli suchu hrozí požáry, situace nezlepší ani očekávaný déšť. Spotřebu elektrické energie na zpracování odpadu v Ostravě v budoucnu pokryjí kogenerační jednotky. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na pětině území republiky.
2: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
3: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád.
2: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
4: Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravy riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
2: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Ostrava bude mít dvě nová zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Takzvané kogenerační jednotky mají pokrýt téměř celou spotřebu všech areálů městské společnosti, která zpracovává odpad. V provozu budou nejspíš na podzim v roce 2027 a postaví je firma Veolia. Zástupci města a firmy dnes podepsali smlouvu, říká náměstek primátora Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu.
5: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend energii z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost, tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu.
1: Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna. Uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky.
6: Náhradní stanoviště bude na autobusovém nádraží. Autobusy, které zastavují v Kamenné ulici, budou Dolní náměstí objíždět přes Mosteckou a Podhorskou ulici. Podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara bude také zrušená zastávka Mírové náměstí. Dotčené linky budou zastavovat u obchodní akademie a u kina Radnice. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Basketbalistky brněnských Žabin dál povede trenér Viktor Průša. Pokračování spolupráce se 40-letým koučem oznámil klub na sociálních sítích. Průšu čeká už 11. sezóna na lavičce českých vicemistryň. V uplynulých 5 letech dovedl Žabiny vždy do ligového finále, ve kterém

0: ale pokaždé podlehli USK Praha.
1: Počasí.
0: Zítra bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo boušky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr neprůjezdný je stále jeden pruh. Kolona asi 3-kilometrová není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec na 63. kilometru. Zdržení asi 20 minut. Oběd se to dá přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom Vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť spiských ples či do grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u České Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je ty? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech Smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. Jakoby hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervózněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod kočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přeháňka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy, u kalhot nebo na zádech, do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot, pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 16:30. Já jsem slyšela slovo 16:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží i hned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně na zdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvočí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala, marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část z Kahalovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholků hor, včetně Edmunda Hillaryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? Ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů, 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče, vzdálenost 80 metrů, 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle, vzdálená 30 metrů, 13 hodin. Vrcholek, vzdálenost 20 metrů, 13,30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3 a pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
4: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
3: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
3: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
3: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
3: No žádný otazník.
2: Ne, osten.
3: No žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by se zprobouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
3: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No, osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
3: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No, tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
3: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
2: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na voze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
3: Uhodl's. Nemyslel si, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
2: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
3: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
2: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
3: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ivristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
2: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
3: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ivrist.
2: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
3: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
2: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je 30. července a dnešní den se zapíše do historie. V Česku dnes na některých místech teploměry ukázaly přes 40 stupňů. Mnozí z nás celý den hledali nějaký stín, osvěžení nebo jenom doufali, že večer přinese trochu úlevy. A právě takové horké letní dny v nás možná probouzí vzpomínky na prázdniny našeho dětství. Na dobu, kdy jsme ráno vyběhli z domu, vraceli se večer opálení nebo spálení, unavení a plní zážitků. Na první pobyty u babičky, na tábory, s paní pod stanem, na kamarády i na ta malá dobrodružství, která nám tehdy připadala jako ta největší na světě. Právě o těchto vzpomínkách bude dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jaké byly vaše první prázdniny mimo domov? Pamatujete se na to? Kdo vás učil objevovat svět za hranicemi rodiny? Stýskalo se vám, nebo jste byli odvážní a těšili se na každé takové dobrodružství? Budu moc ráda, když se o své vzpomínky podělíte. Třeba právě váš příběh dnes večer vykouzlí úsměv nejenom vám, ale i ostatním posluchačům. Přeji klidný letní večer. Vítám vás u noční linky, jsem Jarka Barboříková a nabízím telefon 731 800 900 a také web rozhlas.cz/linka. Tady můžete posílat vaše textové zprávy. Tak ještě jednou nádhernou tropickou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná se dodnes vybavíte kufřík, do kterého vám maminka balila věci na první prázdninový pobyt. Kam tehdy vaše cesta vedla? Krásnou noc přeji, Oline. Vítejte, voláte z Kopřivnice do Zlína.
1: Nespíte ještě.
0: Těšíme se, o čem budete vyprávět. Máte prostor, máte slovo.
1: No tak prázdniny, to je jako veliký pojem. Hlavně u nás kluků, kteří jsme byli velmi aktivní po stránce sportovní a různé. Takže já bych začal asi takhle. To už jsem říkal několikrát, že pocházím z Moravskoslovácka, z městečka Žeravice, to je mezi Kyjovem a Mzencem. No a to městečko se, a ještě musím říct, že v tom městečku byl v roce 1616 Jan Amos Komenský při cestě do Holandská, vysvěcen spolu s dalšími 23 bratry na kněze, takže to je taková historická vsuvka. A hlášení o dnešním večeru, mám tady 26,5 stupně, jsem ještě na dvoře, něco vyrábím nějaké věci, to je jedno co. A takže je tady opravdu krásně teplo, jsem měl, tady mi říká, že je to paráda. Teď je prázdninám.
0: No, on je to možná takový úhel pohledu, vy řeknete krásně teplo a užíváte si to, někdo by řekl, jejda, nemůžu dýchat, prostě pojďme
1: no, tak
0: si.
1: Jako dneska jsem, za barákem jsem měřil 43 stupně, jako byly, to jako je určitě, jo, to bylo šílené dneska, protože ta teplota to už jako není normální. Uh-huh. A já mám to trošku, mám výhodu v tom, že teď se trošku věnuju včelám, vytáčím takzvaně med, a ten mám, medárnu mám ve sklepě a tam mám 19 stupňů, takže když přijdu z 35 do 19 stupňů, tak je mi celkem zima, by se dalo říct. Ale dá se to vydržet. Takže k těm prázdninám. My jsme jako na tom, v tom městečku, byli jsme povýšení nějakým králem nebo Václavem, nebo jak se jmenuje, ale byla to vlastně, je to vlastně taková vesnice větší. My jsme tam byli jako všichni kluci takzvaní hasiči, jestli víte, co to je hasič, požárník, no tenkrát se říkal požárník, ano, hasič, to je jedno. A měli jsme takzvaný v létě žiňové hlídky, to říkám něco, co asi by nikdo neřekl. Chodili jsme po vesnici a když byli opravdu žiňě, tak chlapi, co jezdívali s koněma, svážili to mládičce, potom odváželi slámu, jezdili kombajny, tak my jsme by dělým oknem sledovali, jestli náhodou třeba někdo z nich nekouří a tak dále, takže bylo to takový srandovní. My jsme přišli za nějakým strejcem, strejčku, prosím vás, nekouřte nám tady, vezete na voze slámu, co když to chytne, bude průšvih, tak chlapi se zasmáli, típli cigaretu a byli 20 metrů, zapálili si znovu, jo. To je jako tak mimo. Co se týká těch táborů, pamatuju si kufr, když se otevřelo víko, tak tam byl takový seznam, co si z toho tábora mám vzít.
0: Ano.
1: Trenýr, trička, to si pamatujete.
0: To se mi taky vybavuje, ale úplně jsem na to zapomněla, vidíte to.
1: No, vidíte. Takže tam bylo všechno podle toho seznamu seřazené, připravené. No, že jsme potom půlku zapomněli tam, když jsme se vraceli zpátky, tak to už vedlejší, že jo. Takže na té tábory jsem párkrát na táborech byl, že nás tam vyplavila voda, byla tam bouřka, my jsme byli do nějakého potoka, kde bylo tak, jak se říká, úvodí, hodně tam těch strání a všechno, jak to začalo tam pršet, tak to potok se vylil, my jsme spali ve staně, plavali nám kufry, vedoucí nás budili, museli jsme, to bylo asi ve dvě ráno nebo kolik, tak jsme museli jít do jediné budovy, která tam byla jako pevná, to byla kuchyně, tak ráno, když se tam člověk podíval, tam uprostřed byla halda, taková pyramida, prostě kufru, oblečení, všechno, jak se to v noci zachraňovalo, tak se to tam házelo. Další takový tábor byl v Jedovnici, tam je takový rybník veliký, nebo jak to oni říkají, radě nechci to urazit. Tam si pamatuju výšku na lodičkách, posadili nás do lodiček, dali nám naštěstí vesty, které jsme si utáhli. Vypluli jsme a asi 10 metrů od břehu se lodička jakoby rozpadla. Zašlo do ní test a prostě jsme plavali. Vytahovali nás jako ven z toho, protože lodička se už celá potopila. Takže a navíc, my jsme jako kluci, kromě těch požárníků, tak jsme byli ještě chovatele holubů. Pan ředitel nám dovolil na půdě školy udělat holubník a my jsme se museli o ty holuby taky starat. Takže jsme potom, jak když jsme nějaký sklízeli například kukuřici, tak jsme šli na takovou brigádu na to pole, sbírali jsme kukuřici, to jsme potom takzvaně zdrhali, jako to, od z toho klasu to zrní jsme z jsme dávali dolů. No, takže ta činnost byla taková veliká a pestrá. Nesmí zapomenout na letní olympijské hry. Jak jsem bydlel v ulici, tak ulice se jmenovala Močílky. Tak jak říkám, Močílky, nevím, jestli tam močilo, nebo tam bylo mokro, nevím co. Prostě se tak jmenovala. A naproti našeho baráku byla takzvaná pískovna. To bylo místo, kde muselo tam být moře v minulosti, protože jsme tam nacházeli v tom písku takové ty škabličky, různé takové ty lastvorky, opravdu. A tam se bralo takzvaná prašnice, se to jmenovalo. To byl jemný písek, který, když se přesíl, tak se vůbec s ním nemuselo nic dělat. Byla to jemná omítka na baráku. Dělalo se z toho malta, takže tam to bylo takový zářez do meze, nebo jak to nazvat. Mělo to rozměr asi takových 20x20 metrů. Tam jsme měli v písku do skočiště, skakalo se tam do výšky, běhalo se tam, vrhalo se tam koulí. Na ulici, na tom asfaltu se běhal sprint 50 metrů a překážkový, krosový běh, by se dalo říct, jsme běželi ulici nahoru, pak se běželo za baráky, tam prostě tekl potok, kolem potoka byla taková cestička, která se vracela zpátky dolů a se spodu zase přiběhli k tomu stadionu. Ano, tak tohle jsou stadion. Takže tam se vlastně všechno bodovalo, sčítalo, dokonce jsme si z cínu snažili odlevat medaile. Na vaříči, na sporáku jsme měli takové plechovečky, tam jsme pozbírali někde cín, nevím, kde jsme to sbírali, ale opravdu byl cín. No a teď jsme to roztopili ten cín a snažili jsme se ten cín jakoby z toho vylidvěna, jenom na stůl, takže jsme měli vlastně plechovku s cínem a to byla taková medaile. Potom jsem
0: Vy jste se rozjel, ale je mi to moc líto, ten čas je neúprosný, tak dokončete prosím myšlenku.
1: No a nesmím zapomenout, když jsem byl trošičku starší.
0: Tak toho už prosím nebudeme otevírat další, jestli teda...
1: Že to byly potom krásné večery při kytaře, když jsme se sešli, zaspívali jsme si, bylo to fajn. Nějaké vínečko tam samozřejmě bylo.
0: Ano, na tak až kytara, táborák, buřty taky patří.
1: Já bych mohl povídat.
0: Oline, děkujeme, děkujeme. Úplně jste ožil, tak já jsem za to moc ráda, že vás to téma chytlo a doufám, že budete poslouchat taky příběhy ostatních.
1: Jde se dívat na úplněk, nádherný, krásně svítí měsíc.
0: Tak ať se vám daří. Jasno.
1: Tak vám přeji pěknou noc, ať všichni posluchači, kteří vám budou volat, ať od vás to baví. No a samozřejmě zdravím svoje kamarády, se kterými se chystáme, možná to bych ani neměl říkat, takže tady si nebudu říkat, možná se s nimi uvidíme někdy. Takže mějte se moc krásně a plné zážitky dnešního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

javi se mi ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Některé vzpomínky nevyblednou ani po desítkách let. Právě ty první prázdniny mimo domov mezi ně často patří. A právě o nich si dnes v noční lince Českého rozhlasu povídáme. Teď s kým? Krásnou noc přeji.
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouc.
0: Robert, máte slovo, rádio. Tak povídejte.
1: No a mám takový vzpomínky, když jsme jezdili k babičce na chalupu. Bylo tam hezky, bratrušově. Teď už je to všecko a jinak babička není a chalupa je v havarijním stavu, no ale to bych asi neměl, no to je jedno. A tehda se chodilo na hřiby do lesa, pak se udělal houbové guláš doma, no to byla bašta, to bychom s bráchou snědli s talířem. Nevím, jestli máte ráda houbové guláš, klidně mě řekněte, jestli jo nebo ne.
0: Miluju houby na každý způsob, takže určitě já chodím i v zimě na houby.
1: Jo, tak to jste šikou, no. No a pak se chodilo na maliny, jahody a podobně, to zase byly výborné koláče.
0: Aha.
1: Takže to je taková jedna hezká vzpomínka.
0: Dobře.
1: Pak byla druhá, na té chalupě, když se našli pichavky nebo i tady v Olomouci, tak zase byly dobrý vždycky k bramborům a v Olomouci taky nebylo špatně. A děda, když to vzal ještě do práce, tak se najedla celá dílna, tak chlapi si dali. To je taková vzpomínka na dědu, který už taky není. A měl jsem ho nejradši z rodiny.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsou takové dvě veselé vzpomínky. No,
0: Roberta, znáte Jidášovo ucho? Houbu?
1: No.
0: To je právě ta,
1: já nevím,
0: co by roste
1: poznal, paní Jaruška,
0: na tom bezu černém.
1: No,
0: tak to zkuste někdy, máte domácí úkol ode mě. Roberte, ale já bych se vás chtěla zeptat na nějaký tábor, když jste vyrazil někam s kufříkem vaším prvním. Jezdil jste na tábory, máte to v hlavě, nebo ne?
1: No tak vzpomínám si, že jsme byli jedno v ochozu u Konice, nevím, jestli se tam někdy byla.
0: Ne.
1: Ne. A je tam vlastně rybník, pak je tam takové potok, a ještě je tam mlýn, tak to jsme s bráchou chodili do toho mlýna se dívat. Už byl teda starší, nevím, jestli je to teď zrušený nebo spravený, nevím, už jsem tam leta nebyl, a to byl modelářský tábor. No a líbilo se mně vlastně na tým rybníku, že se pouštěly lodě a pak se šlo do lesa a za tím lesem bylo pole a tam se zase pouštěly letadla. To bylo taky moc primo. Modulářský tábor s panem Foštem, to už jsem leta neviděl. Takže to byl takový modulářský tábor, na ten si taky rád je Ruško vzpomněl. Nevím, jestli děvčata jako jste stavili nějaký model lodi nebo takhle.
0: A stýskalo se vám vždycky něco, hodně, jako? Měl jste vždycky slzy na krajíčku, jak jste odjížděla, pak jste zase měl slzy, protože jste nechtěl ten tábor opustit. Tak to teda měla většina, co si pamatuju já.
1: No já jsem spíš byl takový, jako, jak bych to řekl, zamyšlený, že mě čeká něco nového, takže spíš jsem byl zvědavý, bych řekl.
0: Byl jste zvědavý. Dobře. Tak Roberte, probrali jsme tři milé vzpomínky, moc vám
1: ještě,
0: za ně děkuju.
1: A ještě jsem chtěl krátce jenom pozdravat všechny linkaře a pak ještě vzpomínku na toho dědu, nechci být a kolín jenom krátce, jo. A jedno se stalo, že jsme byli v zoologické s bráchou a s dědou a s babičkou. No a my jsme došli k ceduli Raděkov, nevím, kolik jsme měli, jestli 10-11 let. Oba jsme se rozplakali, protože říkám, brácho, jsme v háji, zablodili jsme, nebo on to řekl, to už je jedno, jenom krátce, jo. A tak jsme brečeli a víte, co bylo nejhezčí? Že děda s babičkou přišli a našli nás. Já jsem těho dědu obejmul a říkám, děda, já jsem tak rád, já jsem myslel, že už nikdy nedom do domy, jsme se úplně ztratili a strašně jsem plakal, to si vzpomínám, brácha taky plakal.
0: No.
1: Jo, takže jsme byli strašně šťastní. No a jinak pozdravujte paní Ludmilu, paní Vlastičku.
0: Dobře, děkujeme, Olina, děkujeme, tak budeme pozdravovat.
1: Zkrátka všechny linky.
0: Ano, jestli jste pro, tak bych řekla všechny naše posluchače a pojďme si poslechnout jejich příběhy. Ať se vám daří, Robert.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, když jsme byli malí. Byly to 2 měsíce svobody, objevování a příběhů, které se neseme celý život. A právě o takových je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A je s námi Jarda ze Sokolovska, aby si s námi také povídal. Krásnou noc přeji.
1: No dobrý večer. Já vás zdravím.
0: My vás také.
1: Já si taky vzpomínám na svý mládí. Já jsem byl na malý vesnici. Byl jsem tam sám. Já jsem se hrozně moc těšil vždycky na prázdniny. Když přijedou kluci z Prahy, z Kolína, z Kladna. Byli jsme parta nějakých 6-7 kluků. A celý 2 měsíce jsme si řádili krásně. Lovili jsme ryby. Tenkrát to ještě šlo bez nějakých pokut a bez nějakých sankcí. My jsme denně nalovili 40-50 kusů ryb. A to byla pstruhová oblast.
0: Aha.
1: U nás doma už nikdo nechtěl jíst, aby jsme to roznášeli po vesnici a nikdo už se všichni nás vyhazovali. Jenomže to bylo, stavili jsme si bungry z cihel. Tenkrát žádný telefony, žádný, nic takového nebylo, žádný sociální sítě. A jak jsme si krásně to léto užívali. Ale to chci říct, potom, když vlastně byl srpen, byl konec prázdnin, a ty Pražáci a ty Kladňáci odjížděli domů, tak já tam zase zůstával sám a pamatuju si, jak jsem na ty silnici stál a mával jsem těm odjíždějícím autům a bylo mi do breku.
0: Chápu.
1: Že tam zase tam do příště roku sám. No hele, to je hrozný, no hrozný.
0: No dobře, Jardo, a to vám bylo třeba kolik? A to trvalo od kolika? Když jste měl třeba 15 let?
1: Ne, to bylo dřív, než nějakých 7 až 12 let. Mm-hmm. Potom samozřejmě...
0: Měl každý už to svoje.
1: No, bylo těch 14-15, tak jsme ukončili školu vlastně, až jsme každý někam jinam a od té doby jsme se neviděli, no. Ale
0: no a neláká to... vás to najít nějakého takového parťáka? Pamatujete si jména, tak asi bydleli kolem vás, ještě možná tam stále jsou nějaké
1: jejich
0: rodiny.
1: No, protože bohužel dva z nich jsou už mrtví a protože ty dva Pražáci, ty bráchové, tak jednou potom přijel ten jeden starší. Kde je Roman? No jo, ten už je to. Tam. Oni měli nějaký mejdan v Praze, no a zašla jim karma. A tenkrát asi to ví většina republiky. Tenkrát se tam udusilo asi 6 lidí, no, mladých. Mm-hmm. Kolem 18-19 let.
0: Tak to mě mrzí.
1: Takže to byl jeden z nich a ten druhý se z toho zblázen, ten mladší, no. Takže. Já jsem od té doby neviděl ty kluky, no a ten vlastně Růžička z toho Kladna, tak toho jsem neviděl už od té doby ani náhodou, no.
0: Tak třeba nás poslouchá Růžička z Kladna. No, Jardo, no. Je nějaké dobrodružství, které jste rodičům nikdy nevyprávěli?
1: Je, šmarja. Teď jste mi zaskočila.
0: No.
1: No, a to asi ne, protože...
0: Nějaké lumpárny to... jste nedělali, vy jste prostě...
1: Ale dělali, ale všechno jsme napráskali, nebo to napráskali ti ostatní.
0: Nebo někdo jiný,
1: viděli,
0: no.
1: No, samozřejmě, víte, no. Co teďka... Hlejte, chodili jsme na jahody k sousedům. Říkám, že jsme byli na vesnici, ale... vedle nás byla chalupa, kam jezdili vlastně lidi na víkend. No a měli tam výborné jahody. Samozřejmě, měli jsme ty samý doma.
0: Ale ty nechutnaly tak dobře,
1: no,
0: jako sousedovic.
1: A my jsme přelezli plot, no a vyplenili jsme jim tam zahrádku.
0: Ty měli příchuť adrenalinu.
1: No ale víte co, a tenkrát jsem si trhal do trička, co jsme neseli na místě. No jahody samozřejmě po sobě zanechávají nějakou památku, že jo. Takže tričko bílý jsem měl celý červený. A když jsem přišel domů, tak máma se divila, z čeho to mám, no ale až druhý den zjistila vlastně, odkud to mám, protože přišli sousedi a přišli k nám a nevíte nám, kdo nám vyplnil zahrádku? A co se vám ztratilo? No jahody a nějaký tam další věci. Lusky tam byly samozřejmě, ne? Tak asi vím, no. A tenkrát se z toho nic nedělalo samozřejmě, jo. Tak sousedi si zase vzali jehody od nás a všechno se... Nikdo na nikoho nic, nikoho nevolal, nikdo policii nebo tohleto, rozumíte? My jsme žádnou škodu nezkusili tenkrát, akorát to byla taková kukovina, no. To je jako když se chodilo na Třešně nebo sousedům na Třešně nebo na Švédsky a to. To bylo to samé, no. Akorát, že u nás měli jahody, no. Ale byl lepší než ty naše, no. Jak jste to říkala vy.
0: Tak moc děkuju, že jste nám vyprávěl. Bylo cítit, že jste své vzpomínky nevyprávěl jenom slovy, ale i srdcem. Bylo příjemné vás
1: samozřejmě.
0: Poslouchat.
1: To je, helejte, to bude ve mně do smrti. To jsou věci, na které člověk nezapomíná, který má v sobě ututlaný. A rád na to vzpomínám. A hlavně na ty lidi, kteří to se mnou prožili.
0: A víte, vy vlastně teď tím oživujete vzpomínky i ostatním, protože já jsem úplně zapomněla, jak se dřív jako otevřel ten kufr a byly tam ty nápisy, to říkal posluchač před vámi. Vy jste mi připomněl ty pstruhy, jak jsme chytali, no. Vždycky pod břeh jsme museli dát ruce a čekat, až nám tam vpluje a pak jsme opekali na ohni.
1: No jestli teda můžu, ještě chvilku, můžu?
0: Ano.
1: Tak já jsem říkal, byla nás 5, 6, 7 kluků, tak my jsme chodili každý ráno. Na ryby. Kolem nás teče řeka, pstruhová oblast, jo. Ale my jsme chodili do ruky, přesně jak říkáte vy. A ty vlastně ty ryby, jak jsem říkal předtím, že jsme měli 30-40 ryb denně, že to nikdo už nechtěl, tak to všechno bylo do ruky, jo.
0: No.
1: To vlastně dáte těm rybám šanci, jo. Ona může zdrhnout, ale když to umíte, tak ona vlastně nezdrhne, protože ona cítí žádný nebezpečí, jo. No, a tak. To je zase jedna věc, no.
0: Takže víš,
1: bylo to parádní, parádní. V životě na to nezapomenu. A všichni, kdo se toho zúčastnili, tak jim za to děkuju. A jestli mě někdo poslouchá, tak klidně ať zavolá.
0: Jardovi ze Sokolovska, dobře. Moc vám děkuju, opatrujte se, pojďme poslouchat dál.
1: Taky děkuju, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste měli své tajné místo v lese, možná u rybníka nebo na půdě u babičky. Dnes se na ta kouzelná místa společně vrátíme. V noční lince Českého rozhlasu společně vzpomínáme na vzpomínky našeho dětství u babičky na táboře, zkrátka na letní dobrodružství. Staňka je s námi, krásnou noc, zdravíme do... na Bohumínsko, je to tak?
1: Ano, ano. Taky srdečně zdravím. Pán mě inspiroval a chtěla jsem jako zavzpomínat na své dětství, dalo by se říct v 17 letech ještě, a že lumpárny se dají dělat nejen na pionýrských táborech a u babiček, ale také na faře.
0: No, povídejte.
1: To bylo před exercicí, exerciciemi, češtin můj, a nám tam překážel od otce Dominika v Liptáně u Albrechtic u Krnova jeho krásné autíčko malinké, myslím, že to byl Fiatek.
0: Možná bychom, Staňko, teď se říká, mohli posluchačům některým vysvětlit, co to jsou exercice, to jsou nějaké duchovní formace, duchovní cvičení, jo?
1: Ano, ano, ano. A teďkom jsme si říkali, uděláme si bohýnek, poněvadž jsme dělali ještě nějakou přípravu před těma duchovními, před tím duchovním cvičením. A byla tam ještě nějaká Maruška, ta hrála na varhany taky jako v kostele. Tak to autíčko nám přikáželo a říkali jsme si, no tak tam by byl dobrý ten oheň udělat. Tak jsme se snažili to auto, které bylo zánovní, odstranit. Jo, ono se nám to celkem úspěšně dařilo, ale když nás viděl otec Dominik, tak ten křičel na dálku, ne, ne, ne, poněvadž to bylo z kopce, mírně z takového mírného kopce a měl strach, ať mu to neujede. No, nakonec přijala tedy sestřička zase ještě, to byla z Jindřichova ve Slezsku, my jsme jim říkali sestřičky v minisukni, poněvadž to byly sestřičky Cyrilometodějky a měly takové do půl lítek šaty. A jeli jsme pro prádlo. No tam se nám zase podařilo utíkat ze sálu, který jsme měli hlídat. V tom sále byly oligofrenní děti. Tak jsme zdrhli, poněvadž jsme se jich báli. Jo? Takže to byl jeden zážitek, takový trošku odvážný, že jsme taky hospodařili podle svých představ. Jo. A další byl, to jsme byli na Obláčce, to zase bylo na Hradišti u Znojma, to jsme u sestřiček Boromejek. Jo. No a novicky ty mají mlčení, jo, a my jsme měli dovoleno, měli jsme tam kytary a tak jsme mohli zpívat a mohli jsme hrát, jo. No a teď přišla večer novicmistrová a kandidátorní sestra a říká, děvčátka, děvčátka, jde, skončí se, jde se spát. No tak my jsme samozřejmě poslechli, byli jsme důsledné, ale jen napůl. Vydali jsme se přes kostel do zahrady. No a šli jsme taky na ovoce. A druhý den sestřičky zahradnice říkají, my jsme měli v zahradě nějakou návštěvu. A sestřičky z kuchyně říkají, to nebyl nikdo cizí. Já si myslím, že to byly naše děti, poněvadž je jim špatně. Takže říkám, dá se dělat lumpárna. Nejenom na pionýrském táboře, ale i jinde. A jsou na to, ale celý život mám na to pěkné vzpomínky, poněvadž na tom Hradišti byla taková noblesní paní představená, velice známa, oni byli sice své dvě sestry, pokud si vzpomínám, sestra Emilie Hasmandová a sestra Vojtěcha Hasmandová. Jo, takže možná spíš ta sestra Vojtěcha je velice známa, možná ji budete znát, Jaruško, anebo jste něco o ní četla. Mm-hmm. Jo? Takže jsou pěkné vzpomínky i na dětství, i na mládí. No, tolik asi.
0: Je na takové farní akce, no, vidíte to. Paní Staňko, dobře, Řekněte mi, když jste se potom vracela zase zpátky do školy, tak jak jste to prožívala? Já jsem teď četla takový zajímavý článek, že děti z toho mají jako skutečná traumata, že jim skončí ty prázdniny a jdou do těch povinností a že to je skutečně jakoby velmi těžké pro ně, což dneska se to hodně všechno prožívá, ty emoce. Já si na to pamatuju, že nám ukápla slza a už jsme o tom nevěděli. Jak jste to měla vy?
1: No, jak jsem to měla já? Já jsem se v tomhle prostředí pohybovala, dalo by se říct, do 20 let, takže pro mě to prostředí nebylo cizí. Já jsem se tam často vracela. Nebo jsem se domů vracela, ale to bylo období, kdy vlastně se nesmělo už potom oblíkat, víte, takže to bylo jiné trošku, ale už to nechci rozvíjet.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši účast v Noční lince, že jste s náma vysílala.
1: Pojďme poslouchat
0: Helenu Vondráčkovou.
1: Děkuji.
0: Ta nám zaspívá písničku Vodopád. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vzpomínáte si, jak dlouhé se zdály letní dny, když jsme byli malí? Zdálo se, že jedno léto vydá za celý rok dobrodružství. Je to tak? Je to téma, o kterém se právě dnes v Noční lince povídáme. Tak připomenu telefon 731 800 900 a také e-mail linka@rozhlas.cz.

0: První prázdniny bez rodičů byly pro někoho velká radost, pro jiného velká zkouška. Jaké byly ty vaše? Ptáme se paní Alenky. Zdravíme vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Já si vzpomínám na náš první tábor. My jsme byli se sestrou dvojčata a poprvé asi v 7 letech jsme, myslím, že nám mohlo být 7 roku, jsme jeli na pionýrský tábor do Chřibsky. Přijeli jsme a teďko my byli poprvé ze všeho vykulený a teď jsme měli takový stany s tou podsadou a jak jsou takový ty šňůrky, jo, jak se provlíkávají, když se zapíná na noc stan. A my jsme to prostě vůbec neuměli. Teď jsme byli navlečený pyžamu a teď tam byly takové, jak se vždycky bylo, ten nástupní plác. Tak my jsme vylezli z toho stanu uřvaný, že neumíme zavřít ten stan. A vylezla taková ta vedoucí, jak nás měla, a ona na nás. Holky, co tady řvete, že si neumíte zavřít. Prostě my jsme byli z toho tábora takový nešťastný, že jsme furt brečeli večer a chtěli jsme jet domů. A vedle nás byly nějaký dvě sestry a oni byli v rybništi. A ty holky zdrhly domů. A druhý den je všude hledali a my jsme těm holkám tak strašně záviděli, že už mohli jít domů a my jsme tam museli ještě 14 dní vydržet. Takže to byl pro nás takovej docela nehezký vzpomínka na pionýrský tábor, ale asi pak 2-3 roky už jsme nejezdili, ale pak jsme byli v Mladějově, teď je to Zelený údolí a to byl nádherný pionýrský tábor, který na něj vzpomínáme dodnes, tam byl první bazén, prostě to byl moc hezký tábor, ale na tu Chřibskou teda si nemůžeme zapomenout, jak jsme se stejskali a chtěli jsme furt jet domů. No a tak jako člověk na to teď vzpomíná, je to už asi 67 let, jo, ale teď mě to tak připomínalo, jak se o tom vypráví. Takže ten první zážitek z tábora nebyl moc hezký. Hrozně no jsme brečeli a stejskalo se nám po mamince.
0: Další tábory byly lepší?
1: Pak už to bylo lepší. V tom Mladějově to byl nádherný tábor. To byl opravdu, oni tam potom byli, myslím, i nějaký mezinárodní tábory. Dneska už je to takovej soukromej kemp v tom Mladějově, ale je to tam opravdu moc hezké, ale byl tam krásný bazén, jo, a prostě už jsme byli starší, už jsme věděli, co ten tábor obnáší, ale z toho prvního z těch Chřibsky jsme byli teda nešťastní a urvaný, protože jsme furt chtěli jet domů. A museli jsme to vydržet, no. Mm-hmm. Tak to byla zrovna moc hezká vzpomínka, ale dneska se tomu smějem, no. Dneska jsou ty tábory o něčem jiným úplně.
0: Právě o tom je dnešní noční linka, o těchto malých vzácných vzpomínkách. Děkuju, že jste se k nám přidala dnes.
1: Mějte se, hezký poslech. Naschledanou.
0: To byla paní Alenka. Kdo bude další?

0: Prázdninová dobrodružství měla jednu krásnou vlastnost. Nikdy se nedala naplánovat. Ta nejlepší přicházela úplnou náhodou. V noční lince Českého rozhlasu vítám pana Josefa. Vítejte.
1: Zdravím všechny posluchače, vyšla paní. Já na první prázdniny nemám moc dobré vzpomínky. To bylo ještě předtím, než jsem nastoupil do školy jako do první třídy, tak mi otec dal jako do komorní lodky a tam jsem byl nějaký týden jako na těch prázdninách a po 10. jsme měli prostě tvaroh slazený a mi se z toho nějak udělalo špatně. No, zjistili, že mám spálu, tak mě odvezli do Fritku Místku, do nemocnice a odsud jsem se domů vrátil až koncem září nebo v půli října. Takže jsem do školy musel prostě to jako dohánět. No tak první třída. Tenkrát to bylo vlastně 42. rok, tak jsme začali psát jako na tabulky pérem, no i přidlicové jako, no a jinak jsme měli akorát čítanku. No, takže jsem to potom všecko musel dohánět, takže moje vzpomínky na první prázdniny nejsou moc dobré.
0: Vy jste říkal, že jste snědl tvaroh. Rozuměla jsem dobře?
1: No, ano, tvaroh je na 10. slazený tvaroh a z toho se mi udělalo špatně. Takže jsem 50 roků se na tvaroh nemohl ani podívat. Už teda jsem tam jako beru jako ze stravu, ale když nemusím, tak to neberu. A jinak další prázdniny, no ve 44. nám zemřela matka, jako no, takže jsme ještě tady nějakou u babičky Vepřovské

0: ještě jsem prázdniny strávil třeba v Rožnovci pod Radoštěm nebo na Ostravici a tak dále, než no, kolem no, Staré Hamry a než tam postavili tu přehradu. No, tak to jsou moje vzpomínky. Tak tím bych končil jako svůj zpověď a přeju všem další dobrou noc a
1: I vám, budeme se těšit, Josefe. Přejme klidnou noc, ať zvládáte dobře ta tepla.
0: No tak, já už říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
1: Jo, no tak. Dobrá, tak budeme se těšit. U nás máte naopak dveře vždycky otevřené do noční linky.
0: No, se hezky.
1: Zůstaňte ve zdraví.
0: Posluchače zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Začíná nám druhá hodina dnešní noční linky a já vás moc vítám zpátky. Děkuji také všem, kteří s námi zůstávají i po půlnoci, kteří se přidávají, takže volají nebo že píší na náš web rozhlas.cz/linka. No a budu se těšit na každého z vás, kdo se k nám dnes dovolá. Vracíme se společně ve vzpomínkách do časů prvních prázdninových dobrodružství. Do chvil, kdy i obyčejný výlet, noc u babičky, stanování nebo cesta vlakem někam neznámo, nevíme kam, mohla být tím největším zážitkem. Už v první hodině zazněly krásné příběhy a já věřím, že i v té druhé se s námi vydáte na další malé cesty do dětství, protože některé prázdninové vzpomínky v nás zůstávají po celý život. Teď je s námi posluchač, který volá. Teď jsem to úplně zapomněla, vypadlo mi to, připomenete mi to.
2: Václav Třemošná, úplně.
1: Ano, tak jsme rádi,
2: dobrý
1: že
2: večer.
1: I že se zapojujete aktivně, že voláte, tak teď máte slovo.
2: Prosím.
1: Můžete povídat.
2: Takže. Já se taky přidám troškou do mlýna. Když jsme jezdili na prázdniny k babice, to bylo v Žehušice u Čáslavy Horušice, a tam jsem celý dva měsíce byl. Prostě to bylo něco nádherného. Tam byly sestřenice, bratranec. Prostě to si neumí, no těžko si to někdo umí představit, když dva měsíce nebyla škola, akorát jsme měli povinnost napást kozy, jo, na pastvu, prostě aby se napásli, babi s dědou chodili do prádno, do lesa, takže to bylo něco nádherného. Jednou jsem byl na pionýrském táboře, to ale nebylo ono jako u té babičky, to byla nádhera, prostě to se nedá vypovědět, no. No a jinak, jako když jste mluvila, jak jste říkala, z tábora, když jezdili děti, takže ukápla slza. Já jsem potom, když už jsem byl starší, tak jsem jezdil autobusem a to bylo, jak když jsem tam lidi do Stráž nad Nežárkou, pionýrský tábor, a když jsem přijel znova pro ně, tak to bylo jak na pohřbu. Slzy, já jsem koukal jako blázen, no prostě, když to uměli s dětma, tak to byla paráda. Takhle. Haló?
1: Ano. A vy jste někdy vedl nějaký tábor?
2: Ne, já jsem jenom na tábor, to jsem jel po první třídě jsem byl jednou, ale pak už říkám, to bylo babice, to byly vždycky, to byly ty dva měsíce, no babička se pak z toho 10 měsíců zotavovala, aby jsme mohli přijet znova, takže to bylo úplně nádherný, jako co bych ještě víc k tomu dodal. Tak prostě, to se nedá, no prostě jsou na to vzpomínky krásné.
1: Václave, a co vůně vašeho dětství? Co se vám vybaví? Je to nějaká pečená ryba nad ohněm? Jsou to bušty? Je to babičina bábovka?
2: No tak to ne. To víte, u babičky, ty byly v lese, odpoledne přišli k večeru, no tak jsme si museli uvařit sami. Tam byla ještě sestra, ta byla starší o 4 roky, tak musela taky uvařit, no. Byla to nádhera. Chodili jsme se koupat, jezdili jsme na kole třeba do Čáslavy se podívat a tak dále. No prostě něco nádherného. Takže to je asi tak nějak všechno, co bych jako ještě k tomu
1: Václav,
2: řekl. Když,
1: kdybyste mohl dopřát dnešním dětem nějaký jeden zážitek z toho vašeho dětství, tak co byste chtěl, aby si zkusili? Co si myslíte, že je to, o co nejvíc přichází?
2: No, pak jsme museli, pomáhali jsme na poli prostě, tam na poli jako dělat, sbírat paňáky, protože tenkrát byly ty samovazy, tak to svázalo a dávat to do panáku a takhle, no to prostě to dnešní děti si to neumějí vůbec jako představit, co to bylo za nádheru. To, a potom, tak jak říkám, když jsem potom tam vozil ty děti do těch táborů, to prostě bylo taky, ty děti byly nadšený, jako ty pionýrský tábory a to bylo něco nádherného, co oni, jako já jsem tam třeba i svýho syna, on šel z první do druhé třídy a když nastupoval, tak já pám, hele, ty tady zůstáváš, protože my nemáme na tebe čas, tak jsem myslel, že se kluk jo, jako rozbrečí nebo něco, vzal tašku a odešel, že nepojede teda, tak to jsem vyvalil oči prostě to. Když to s nima uměli, s těma dětma na těch táborech, to muselo být něco nádherného. Takže takhle asi, co bych vám ještě k tomu přidal.
1: Halo? Napadá vás, co byste ještě přidal dalšího závěrem, nebo jste to myslel tak, že to je to, co byste přidal?
2: No, prostě to bylo nádherný, to byly dvě sestřinice, bratranec a já, no a to bylo, říkám to, na kole jsme jezdili takhle po vesnici, jako Čáslav, Kutná Hora a takhle to bylo něco nádherného. Potom ještě přidat třeba strejda s dědou chodili do hospody v neděli, no tak to vždycky jsme se museli oblíknout do lepšího a zajít za nima do hospody, koupili nám limonádu a zase jsme se vrátili a honem převlíknout do hadru a honem lítat venku, to bylo něco nádherného. Prostě takhle, no. Takže.
1: Děkujeme za sdílení, Václave. Jsme rádi, že jste s námi i v této pozdní hodině.
2: Taky. A můžu mít ještě jeden takový malý dotaz?
1: Určitě.
2: Já vás takhle poslouchám a chtěl bych pozdravovat Jarku ze Žeušic. Ona to taky poslouchá. Tak jednou jsem vám taky volal a ona se mi ozvala, jestli jsem to byl já, jsem říkal, jo, byl, tak já ji takhle pozdravuju. Takže děkuju, že jste mě přijala, můžu poslouchat dál a nebudu víc zdržovat.
1: Ano, musíte dokonce, budeme moc rádi. Krásný noční čas přejeme a posíláme Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, byly to 2 měsíce svobody, objevování, příběhů, nových dobrodružství, které máme v srdci pořád. Je to tak, paní Marie, zdravíme vás.
1: Ano, ano, dobře, já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a ráda bych pohovořila a tak trošku možná jinak o tom táboře. Jezdili jsme na pionýrský tábor, bylo to u Sázavy a poprvé jsem tam byla někdy o 2. třídy. Strašně se mi tam zalíbilo a jezdila jsem tam tedy pak pravidelně i s mladší sestrou. Takový nezapomenutelný zážitek byl, když jsme se koupali v Sázavě a nad námi se tyčel hrad Český Štenberg. Do dneška si to pamatuju a prostě, a když se koupáte někde jinde, tak je to jenom obvykle pláň, ale tohle to prostě bylo úplně kouzelné. A pak takové jedno takové nebezpečí, když jsme tam chodili, my tady to bylo v lesích ten tábor, tak se chodilo po takové jako vyvýšenině a uprostřed chodilo se úplně po tom návrší. A jednou začala taková strašná bouřka a my jsme vlastně, jak jsme tam potom i na lodičkách jezdili, tak jsme nesli pádla. Ty pádla byly olemovány vlastně takovým plechem. A teď, jak jsme šli po tom hořejšku, tak i ty vedoucí bylo vidět prostě, že z toho byli takový, že se báli. A takže nám řekli, že ty pádla jsme museli mít dolů, ne nahoru, jak jsme nesli, ale všichni, aby jsme je nesli dole. A to teda byl takový zážitek bojáci úplně hrozný, jak jsme se všichni báli. No a poslední takový osud, který jsem v tom táboře měla, bylo to, že jsem než jsem šla do 7. třídy, tak vypukla žloutenka. Já jsem po příjezdu domů. Já jsem tu žloutenku bohužel měla takovou, byť teda v tenkrát bylo jediné místo v Karlových Varech, ne, nikde ve středních Čechách, takže jsem skončila v těch Karlových Varech na tom infekčním. No ale ty následky byly takové, že vlastně jsem měla 6 let přísnou dietu.
0: Takže kolik jste znamená, říkala? Jak dlouho?
1: 6 let. 3 úplně, 3 roky na základce a pak ještě teda na gymnáziu dnešním. No, takže to ovlivnilo vlastně takhle můj život. No, ale přesto jsem jako nezanevřela, protože na tenhle ten tábor jsem se pak vrátila vlastně 3x jako vedoucí ještě.
0: Vy jste se tam ještě chtěla vrátit?
1: No, byla jsem tam jako vedoucí, ano, ano, no, protože víte, protože to bylo vlastně od ČKD Slaný, že jo, a rodiče tam pracovali, tak to prostě, jo, jako bylo takový, bych řekla, trošku jednoduchý, pochází z vesnice a takže třeba to by ty možnosti takové jako nebyly, bylo to nejjednodušší. A pak jsem vám ještě chtěla říct, když tedy jsem řekla, že pocházím z vesnice, tak před chvílí říkal ten jeden pán o panácích a samovazy. Tak já bych chtěla říct, že tedy moji rodiče nebo prarodiče strašně dlouho hospodařili, nevstoupili do JZD a já mám zase takový jeden zážitek a sice, tak jak ten pán povídal, tak to nebyl samovaz, ale byla to sekačka. Museli se udělat pohřísla, že jo, a ta sláma nebo to obilí se dá do toho pohřísla, no a zavázat a pak se z toho stavěly ty panáky. Tak to bylo takové docela normální, ne sice nějaké lehonkaté, ale příšerné bylo, jestliže to byl ječmen. Ten ječmen, jak má ty osiny, tak vám můžu říct, že pokud se tedy stavěly ty panáky z ječmene, po případě se ten ječmen ještě dopravoval domů, tak to člověk cítil ještě za několik dnů. Takže já jsem si zvolila takovéhle trošku jiné než ti vaši posluchači, takže se nezlobte.
0: Já myslím, že to bylo báječné, Marie. Děkuji, že jste se k nám přidala, že jste s námi.
1: Takže všechny zdravím, všechny posluchače, všem přeju tady už dobrou noc a vám také. Naschledanou.
0: Loučíme se s paní Marí, která volala z Loun noční linku Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna stará fotografie a rázem jsme zpátky v dětství. Dnes si tyto fotografie zkusíme společně vybavit, jenom ve své paměti, ale právě tady v noční lince. Máte napsaný telefon, jestli máte tušku a papír, můžete si ho poznačit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou zážitky, které se stanou rodinnými legendami a velmi často se zrodily právě o letních prázdninách. Paní vlastníka Skrnova je s námi, aby si povídala v noční lince Českého rozhlasu o tom, jaké bylo její dětství letní.
1: No, my jsme měli takové prázdniny, že jsme museli doma dělat, než měli hospodářství, tak jsme museli na poli dřít, že... Takže ty prázdniny moc jsme neměli a když jako jsem měla prázdniny, tak to jsem byla nejšťastnější člověk, kdy jsem měla tetičce do Velké Karlovic, kde je moje rodiště. A tu jsem strašně měla ráda, tetu, protože to byl vizak maminka moje. Jo, já jsem u ní okopávala brambory, jo, malá jsem byla do druhé třídy nebo do první třídy, jsem chodila ke konci školního roku, jsem tam přijela o týden dřív, než byly prázdniny a pomáhala jsem teď se okopávat brambory, zahrát se zeleninu, teď jsem kolem vaření se motala od malinka, jsem to měla to. A nakonec jsem se vyučila kuchařkou. Od malinka jsem se motla vaření. No a ta tetička, no, byla ta strašně hodná. V loni jsem se byla podívat po několika letech. Jsem se byla podívat a bratranci na těch obce. Tě Velké Karlovici bývají dva bratránci a ten jeden je postižený, to je, nebudu o tom vykládat. A ten druhý je kuchař vyučený taky. No a tak tetička ze Srejcem jim odkázali tu chalupu. Tak tam spolu chodaci vár žijou. A jo. A moc hezky vzpomínky na tu tatínku. Já jsem se vždycky už těčila a pak nakonec, když jsem šla do třetí třídy, už jsem sama jela do Velké Karlovy s balákem až tam. Sama.
0: Aha.
1: Ze Žilové až do Velké Karlovy jsem jela sama balákem. Já jsem trefila.
0: Vlastníko, to je teda zážitek sama
1: a na cestách. Na tu tetinku. Já když tam přijedu, Jarunko, první jdu na hřbitov a k tetince nesu kytičku.
0: Tím jste vlastně začala, že vám byla tak blízká jako maminka. Čím to? Jaká byla?
1: No, ona jak kdybych mě byla maminkou víc. Protože moje maminka ta mě neměla ráda. Ona měla dcerku, ta byla podobná na ní. Tu měla ráda, jenomže ona se řekla Pejska a ona chytla psotník a umřela. No, chodila do druhé třídy a umřela. Jo, a ona tak, víte, se zatentovala, že pak jsem se narodila já, ona byla o dva roky starší jak já, tak jsem se narodila já. A od malinka jsem to cítila, že mě nemá ráda.
0: No.
1: Ale potom nakonec, Jarinko, jak tatínek umřel, tak maminku jsem si psala na Bruntálsko, jo, přijala a nechala jsem si tam jako důchodkyni. Ona měla 200 důchodu. 200 důchodu přijala za mnou. A já 4 děti, 5 cizí vychovávala. A ještě tu maminku. A dochovala jsem ju taky pochoval tak, jak si patří.
0: Vlastníku, tak to muselo být pro to dítě velmi těžké mít pocit, že na něj nezbývá tolik lásky a pozornosti, jakou by potřebovalo. Ale to teda je velmi bohulibé, že přesto jste maminko přijala, když pak potřebovala ona ve stáří.
1: No, a měl jsem 9 roku a už jsem dávala do maštiny snopky, jak se dá, dělají, a víte, do té maštiny jeden bracha mě zazoval tyto, no, nespomenu, že to vem, a snopky jsem si vzpomněla. A druhý mě to rozvazoval, že? A já to dávala doma, ještě 9 roků jsem měla jeli. Tak. A neměla jsem žádné uznání. A maminka neuměla vařit ani pořádně. A já jsem pak vařila. Víte, co bylo moje první jídlo, co jsem vařila? Byly ostružiny blížně. A byly ostružiny. A já co uvařit? A také krásné byly, jo, veliké. To byl takový kopeček, že tam byly kameně obrostlé, kamínky obrostlé, že? A na tom bylo to. A já jsem natrhala ty ostružin, udělala jsem omáčku, udělala jsem šlešky k tomu. Je, jak vás chtěli všichni. A to mě bylo osudné. Já jsem se pak vyučila kuchařkou. Já jsem chtěla za lékařku, já jsem samé jedničky. A bohužel náš tatínek nechtěl vstoupit jako do KŠČ, tak mě nevzali.
0: Aha.
1: A moja rodina je hodně jako lékařů a lékařky a i lékařky jsou. A já jsem na to měla blohy a všechno. V Červeném kříže jsem byla, dřív to bylo ve škole, víte? Červený kříž. A já jsem normálně, když se někdo naboural, tak už jsem u toho byla, já jsem zavázoval, třeba se naboural tam na motorcyklu. A já jsem normálně mu zavazovala nohu na třikrát zlomenou. Strejdovi vždycky jsem urvala uplo tu tyčku, protože jsem neměla na zafixování nic, aha, že? A tu vždycky skočila na tyčku, zlomila, že? Potřebovala jsem jako velikost, přiložila, zavázala. A ještě tohle vám dopovím a pak už bude to. A naboral se kouk na motorce a to se mi stalo. A to jsem už byla starší, asi do 6. třídy jsem chodila. A my jsme maminkou seno jsme obraceli. A teď jeden je na pionýře, na vrch, druhý jel na motorce dole. A oni se srazili. A toho jedného to odpouklo do psikopy. A ten pokračoval dál. A já se říkal mamince, maminko, všimla jste si, jestli se obrátil taky ten... Ne, neobrátil. Já jsem tam mlčala a on tam byl při kopě. No tak co s ním? Já třikrát zlomenou nohu, že? No a tenkrát, kde sanitka? To nebylo možné, až na Výboře. A to bylo 4 kilometry na Výbor, že? Tak jak jelo nějaké auto, tak jsem prosil, ať z Výboru nebo z Červeného kříže a zavolají sanitku, že tam je bourák a že má zlomenou na třikrát nohu. Tak přijeli, pak jsem, dali mě tam věci v nemocnici jeho a jedu do Vápené rodičům říct, co se stalo. A s těma věcma. A ty něho taky nechtěla akorát se strávu na večer králíkom. A jak viděl, co je krvavé, že, ty věci.
0: Vlastínko, já vás musím poprosit, kde bychom to trošku urychlili, protože jsme se odchýlili od tématu a i když nás zajímá, jak to dopadne, tak se musíme malinko, tak to musíme zrychlit, ano?
1: No, to už bude konec, jo? No a ten, co mě tam vezl na motorce, říká, co chcete, pane Štefanči, ona vám zachránila syna a vy chcete useknout hlavu? To Slováci, oni byli takový, jsou takový poškrovější, že? No, a to bylo všechno.
0: Vlastínko, tak možná jste se nestala lékařkou, jak jste si přála, ale z vašich slov je cítit, že jste vlastně celý život dělala něco velmi cenného a pomáhala lidem, jak to šlo a kde to šlo. Tak děkuju, mějte se krásně, zavolejte zase příště.
1: Ano. Pani Javško, dobrou noc a přeju vám šťastnou cestu domů a si odpočinete.
0: I vy, klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová zpívala v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude povídat paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer a dobré ráno. Já bych jenom chtěla říct, že vždycky mě tahle vaše vysílání trochu rozteskní, protože já jsem neměla žádnou babičku. Umřeli dřív, než jsem se narodila. Bylo mi to líto, protože děti jako známí jezdili k babičkám a já jsem teda neměla, ale to nevadí. Po třetí třídě v roce 1952 mě poslali naši na pionýr, no tak já nevím, jestli to byl pionýrský, to nevím. Asi ne, to jsem ještě pionýrka nebyla. Na tábor do Týna nad Vltavou. A tam to nebyl nějaký tábor stany podsady. Takže to bylo vlastně 7 let po válce, takže jsme byli ve třídě, ve škole, na lehátkách a z toho tábora si nepamatuju nic, ale pozoruhodné je to, že jsem napsala známým pohled. Stýna nad Vltavou, to tam ještě nebyl Temelín, byl tam normálně soutok Vltavy z Ružnicí. A pak jsem tak ubíhal čas a když mi bylo tady by bylo 9 a když mi bylo po 70 už, byli jsme v Týně nad Vltavou v muzeu. A tam jako mají vltavíny a já jsem se jich zeptal, totiž já jsem odtud napsala pohled známým do Dobříše. Oni si ho schovali a když umřeli, tak umřel pak i jejich syn, ale snacha ten pohled mi vrátila. Pohled z roku 1952, Týn nad Vltavou. A když jsem byla po 70. roce svého života v muzeu v Týně nad Vltavou, kde mají teda hlavně výstavu krásných vltavínů, tak jsem se jich zeptala, že mám pohled z roku 1952. Oni mi ho potom vrátili, teda jako ty, kterým jsem to poslala, ty jejich příbuzní. A oni říkali, no to bychom byli hrozně rádi. Tak jsem jim poslala pohled z roku 1952. Tam se to hrozně změnilo, protože tam je ten Temelín a tohleto. Tak mi moc děkovali a na oplátku mi poslali pohled toho muzea jejich. Ale takže jsem udělala dobrý skutek. Nechtěla jsem to vyhodit, řekla jsem si, má to cenu, že jo. To bylo tak v roce 2015, ale z toho tábora jsem neměla nic. To bylo ve třídě, spali jsme tam na lehátkách, ale nejlepší tábor potom byl po 7. třídě a tam už jsme měli opravdu takovou partu. To jsme byli ve Světlé podluží a to už jsme si psali. To strašně dlouho jsme si psali s těmi holkama. Takže opravdu, ale v tom Týně nad Vltavou to mě potěšilo, že o to měli takový zájem. Napsali mi tedy, že podobný pohled mají, ale stejný ne. A měli z toho opravdu radost. Tak to jsem chtěla říct, že jsem potěšila asi po 60 letech ještě na muzeum v Týně nad Vltavou.
0: Marie, to, jak jste začala, že je to pro vás citlivé, že jste vlastně nepoznala babičku, je to tak? Tak ano. To vám rozumím, zase moje děti v životě nepoznali žádného dědečka, takže přesně vím, o čem mluvíte, ale tak určitě vás provázeli jiní lidé, kteří vám v životě prokazovali dobro, laskavost, pocit.
1: Naštěstí,
0: že...
1: ale jinak, když je o těch táborech, tak jsem byla taky vedoucí na táboře.
0: Ano.
1: Takže i to jsem si užila, to jsme byli ve Vítkovicích v Krkonoších, my jsme to měli jako povinnou praxi.
0: To už jste nespali ve třídě na lehátku, předpokládám.
1: Ano, to jsme spali ve starých pod starou materiál, ale a to mi bylo 18, takže já už jsem mohla dělat vedoucí a mojí kamarádce byla 18 až v listopadu, tak tam by mohla dělat maximálně praktikantku, ale bylo to úžasné. Teda opravdu, no a pak ještě jsem dělala vedoucí dětem, který nastupovali na vysokou školu, tak jsem jim dělala jako vedoucí na těch seznamovacích prázdninových ještě takových pobytech. No to byly většinou brigády zemědělství. Já totiž strašně mám ráda děti a vůbec studenty. A právě furt se scházíme ještě až v požehnaném věku. A prostě je to hezký. A moji nejstarší žáci, se musím pochlubit, těm je 76 let. A dělají srazy a já tam s nima ještě můžu vejít. Takže toho mám velikou radost. Teda fakt. No.
0: To musí být vždycky zážitky, plno vzpomínání. A
1: víte, co je, ale to je, To je totiž jediná odměna pro učitele. Jinak samozřejmě učitele, nikdy jsme neměli moc peněz, ale když vás pak vidějí tyhle ty starý, no tak je to blbý, ale proti mě jsou mladý, že jo, furt jsou to pro moje děti. A když po vás skočejí ty holky a obejmou vás, to je největší odměna, kterou učitel může mít. To jsem takhle chtěla říct, no. Takže jsem se měla v životě dobře, bohužel i bez babiček, ale mám, jak jste to řekla, kolem sebe lidi, který mám ráda a který snad někteří mají rádi mě. Tak to jsem vám chtěla říct. A přeji vám, ať se vám dobře usne dneska.
0: I vám. I když je nevím, v tom teplu a ještě k tomu s tím úplníkem. No, tak uvidíme.
1: Tak se mějte dobrou noc a zdravím taky všechny, kteří ještě nespějí. A ať se jim dobře usne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některá dětství vonila létem, malinami, opálenou kůží a večery, kdy se domů nechtělo. Jak vonily prázdniny,

0: dělat?
1: Jelen, někde kolem v noční lince. Za 7 minut budeme končit, ale ještě si zkusíme vyposlechnout jeden příběh. Co říkáte? Dnešní téma zní prázdniny našeho dětství, první výlety, první tábory. Kdo je s námi? Krásnou noc?
2: Krásný večer. Tady je Honza.
1: Honzo, odkud voláte teď?
2: Já volám z Prahy Západ.
1: Z Prahy? A kam nás zavedete? Kde byly ty nejlepší prázdniny vašeho dětství?
2: Tak rozhodně byly nejlepší prázdniny mého dětství na prvním táboře, a to bylo ve Vraném nad Vltavou.
1: Aha.
2: To mi bylo asi 13 let. A byli jsme tam na táboře, kde jsme provozovali vodní lyžování. To byl velice zajímavý sport.
1: Aha.
2: Adrenalinový a zároveň velmi emocionálně napjatý. Chladná voda, horké večery, znáte to?
1: No, ale víte co to, když vám bylo 13, jste říkal?
2: Ano, přesně tak. A tam byly dívky, které mě zasvětily do světa něčeho, o čem jsem neměl tenkrát ještě ani ponětí.
1: No. Myslíte, že jste dostal první pusu na líčko?
2: Pochopila jste to úplně přesně. Pusu na líčko. Pak jsme si dali večer risotto a šli jsme spát, ale to byl nejhezčí tábor mýho života.
1: Tak, to je nádherná tečka za naším společným vyprávěním. Děkuju moc.
2: Jo, je to furt lepší než ty smrti furt, co tady tam ty lidi přednášeli.
1: No, i to patří, ale k životu a k těm vzpomínkám.
2: Patří, jo.
1: Opatrujte se a zase někdy zavolejte, ano?
2: Taky.
1: Naslyšenou. Ano, poslední příspěvek byl malinko kratší, protože se musíme přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Děkuju, že jste byli s námi, děkuju za vaše příběhy. Dnešní večer nám znovu ukázal, že nejkrásnější prázdninová dobrodružství často nebyla ten největší, ale ta, která jsme prožili s lidmi, která jsme měli rádi. Přeji klidnou noc, krásné sny, ať si i v dnešních dnech najdete malé okamžiky, na které budete jednou vzpomínat s úsměvem. Opatrujte se a zase někdy. Jarka Barboříková se loučí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několika stránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captive.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci

0: Alon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy Alon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebohý balón s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoliv z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kisch v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
1: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné

zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

proto 18. října 1891 v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon kaptiv, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknouti. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drazd. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusy, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Laše tu, vzkřikl Godard. Pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Laše tu. Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domysilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásiti, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem, Lhotákovy balóny, Lhotákovy kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka, kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balónové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balon udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské rádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard ustrnuv se nad námi v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Victor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale na trvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny se stoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hovil jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
0: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa, přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem, v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spustíte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godár, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla.

má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Milly, vu ma testesti, spécla. Ne dame et posor, la slonce, dissolée. Dolou.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký, neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí, spekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespadneme před slunce východem a potrvá-li víto, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemysleli. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů. Právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě. A Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenout nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jež nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme i hned dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše katra až 7000 metrů. Což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzhled, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň, až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v ledině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročit. Na vrcholky stromů se snésti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě, podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Du soleil, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout i nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9 letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější, nežli ti to Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.